0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč, s nímž jsem se později spřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, kterému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, Ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13-letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

Musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba, že v tom, anebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť. A každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, převezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali ukolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jak ji poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Vabem nebo naopak možností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat, na tváři měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma, počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. To je nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentu.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobrušce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobrušce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satiry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen, abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme chanson, i když chanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kunštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech, tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vankovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

teď chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stesku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo haiku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

Já říkám, teď už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá.

Jeden malej prodavač se na mě usmíval a fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s Činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech, plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň ma pobos.

0: Věčná bude zase jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené. S úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košina.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj, proto i skončím. Vzpomínkou netypickou. Míla byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
2: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
1: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: můj hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Volkovinách. A vyprávili.
3: Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská loď, to jako tady...
3: No vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, jsem strana tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali, pohlítala po lese s pirátama.
3: Ne, ale, to tak vypadalo, že ta romantika...
5: To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. Ne. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Posejdona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, 4 hodiny a se a uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo, co by jsme jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova arka nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás postřílej. Ten nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda odpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešíval, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: Studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano, ano, no. Ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: v podstatě tam arabské.
2: Pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zase tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, abyste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět ne. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec, já jsem milostivá paní lékárníková. Ano, ta
1: co plave. Na dlaně.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální

0: Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen.
3: Její hlas
2: je pohlazení.
3: Děkuji.
2: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
1: Dobře. Zrychnovka. Dobrá,
2: tak,
1: ano.
2: A Konvalinkovou.
1: Vy jste dal Ačko tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
4: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
3: Děkuji.
4: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
3: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
4: Nemáte zač. A Patriku, vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
5: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím, Patriku, a i paní Majerovou.
3: Děkuji.
5: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
1: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
6: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
7: bouři,
6: takzvaný severní vítr je krutý. To znamená, že svítí sluníčkované severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
7: Všichni a Naděj,
6: všichni zvratno. Všichni zvrací, dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze. Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
8: Pane, vy víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
9: No, na dálnici jsem.
8: Víš? Na jaký dálnici?
9: No, meditační.
8: Že takhle na cestě, na dálnici.
9: No.
8: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona jde protisměru.
9: Ne.
8: Já si to můžu představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
9: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale to moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
8: Na turecký židli?
9: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
0: Humoriáda.
1: krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
9: Ne, já.
1: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a nemeditovala?
9: Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
1: ano.
9: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to,
1: jo.
9: To ne.
1: No ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
9: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
1: no.
9: Tak to samozřejmě.
1: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
9: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
1: prkno,
9: drhnu podlahu.
1: Žehlička a vy si opakujete roli.
9: No, ano, já se to učím.
1: Takže
9: ano,
1: meditace
9: nebo,
1: žehličkou.
9: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
1: Vyšinutá.
9: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
1: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
9: Ne, já to nemám ráda. Ne.
1: Ne?
9: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
1: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo
9: tak
1: to Petr neumí?
9: Musíte vlastně znát i ten text toho.
1: Ano. Partnera.
9: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak, jako že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
1: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
9: ano,
1: ta poslední
9: rozumím.
1: Slova, ty šlagvorty.
9: Ne, já to nechci.
1: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
9: Ano.
1: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba?
9: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
1: Ty
9: svá představení, která mám. Takže...
1: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
9: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
1: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Karmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chcete, Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala. Já když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Vždyť jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už je to mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Ale se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Zkoušeli byla to se? Taková ta komedie. Ano.
1: A... Byl čas na to zkoušení. Někdy jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo na čisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás herců.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja,
1: z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režisera Filipa jsem točila, u Podskalského taky. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda, ano, tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režisera Kachyni. Ještě, no teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Ne. Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: No, možná štěstí.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A jeho, no, takovým, ano. Jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let. A
1: úžasný.
2: On tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno.
1: To bylo
2: nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04 nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravujem paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasujem za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já
1: děkuji.
6: Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko, Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a
10: jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Vždyť jste oba starý.
10: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: Ale jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
10: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
10: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne.
1: A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm-hmm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buď mi pěšky na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec, ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No,
1: já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani, to už ani bylo tenkrát, když jsme tak... byli mladí,
1: jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč... A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství,
1: jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor, mezera A pro Dalimila Klopku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Juliem Satinským a Kamilou Magálovou. Humor, mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás, Patriku. Zdraví, paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme. Teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první. Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály. Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Věda pořalej sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. Onehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru serny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštvál.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Když vám takhle nosí, mistr, automobil po ulici a šíleně prudce mu vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdá si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinový valčík. Tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu a pan Král, tamhle v rohu pan Král. A to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Je 5 hodin.
1: Český Jovice. Zprávy.
0: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické látky. Ministerstvo životního prostředí nechá oblast sanovat. Na jihu Čech rapidně narostl počet případů limeské boreliózy. Bude slunečno, teploty vystoupí až na 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádek miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
2: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
3: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
2: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
4: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
2: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo životního prostředí chystá sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
5: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
6: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
5: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
7: Byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
5: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Jihočeští hygienici letos evidují 746 případů limeské boreliózy. To je o 125 víc než ve stejném období loňského roku. Nejvíc případů boreliózy hlásí Českobudějovicko a Jindřichohradecko. Počet případů klíšťové encefalitidy je letos na jihu Čech nižší, zatím onemocnělo 63 lidí. Požár supermarketu v Kladně v ulici Americká už dostali hasiči pod kontrolu. Pokračuje dohašování a na místo míří těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí. Nikdo se nezranil. Lidé z blízké ubytovny, které hasiči preventivně evakuovali, se už mohli vrátit zpět. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Příčina požáru se podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře teprve vyšetřuje.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Cink cink a Jihočeské ráno opět začíná, tentokrát nese datum 8. září 2026. Máme krátce po 5. hodině, tudíž zdravím všechna milá ranní ptáčata, která si naši rozhlasovou stanici naladila. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu. Když je v kalendáři dnes ta osmička, tak mi to evokuje ležatou osmičku, která znamená nekonečno, tudíž vám přeji nekonečno lásky, nekonečno optimismu, nekonečno trpělivosti, při úterku, ať vám to v práci, do které se třeba chystáte, utíká a my vám k tomu budeme nápomocni. Čekají vás písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Valdemara Matušku, budou Inner Circle, také Václav Neckář 3 či František Nedvěd právě teď připraven s Frankie Dlouhánem. A následovat bude Kalendárium. Počkejte si na něj.

0: A dnes by si to skoro o nějaký ten letní táborák říkalo. Nemyslíte při té předpovědi počasí? Za námi František Nedvěd a před námi kalendárium, které se vztahuje k datu dnešnímu, tedy k 8. září. Je tady úterý, svátek má dnes Mariana. Katolická církev slaví svátek narození Panny Marie. Lidová pranostika k tomu říká, jaké počasí na narození Panny Marie, takové potrvá 4 neděle. No, takže by byla taková ta tropická vedra, která jsou na dnešek přiklepnutá. Uvidíme. Typla bych si, že ne. Pozor, dnešek není jen tak obyčejným dnem. Počasí si právě dnes může říci o prodloužený pobyt. Ano, že umí být 8. září pořádně různorodým, dokládá Klementinum. Před 2 lety tady naměřili 31,2 stupně Celsia. Jenže roku 1855 bylo pouhých 4,3 stupně. Doufám si tvrdit, že možná dnes ten teplotní rekord vytvoříme. Připomínáme si také narození Antonína Dvořáka. Jeden ze světově nejhranějších skladatelů se narodil 8. září roku 1841 v Nelahozevsi. A právě Dvořák 8. září 1884 věnoval v den svých narozenin nové varhany kostelu ve Vysoké u Příbrami. O pár desítek let později, roku 1972, měl premiéru film Dívka na koštěti. Saxána se tedy už více než půl století prohání českými obrazovkami. A ještě jeden rekordman v roce 2018, Roman Kramařík, jako první Čech obletěl zeměkouli v jednomotorové Cessně. Trvalo mu to 46 dní a urazil přes 40 000 kilometrů. To je dovolená, na kterou vám běžný počet razítek v pasu rozhodně stačit nebude. A mezi dnešními oslavenci je i divadelní historička a publicistka Marie Valtrová, která se v roce 1949 narodila v Táboře. K ní se právě 8. září přidávají další oslavenci, například americká zpěvačka Pink či hokejista Michal Kempný. Přeji vám krásné 8. zářijové ráno a za chvíli už počasí, pojďte se do něj zapojit. 90 011 03 je číslo naší SMS brány a napište nám zprávu ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Pár vteřin nás dělí o 5:45 a první SMSka od vás dorazila. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je tma jako v ranci. 11 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Podepsán je Jindra, tak Jindro, v tom se shodneme tady v Českých Budějovicích. Taky je zatím tma jako v pytli, ale určitě se to během dneška změní a bude svítit sluníčko. Očekáváme jasno až polojasno. 29 až 32 stupňů Celsia, to jsou úterní přislíbená nejvyšší maxima. I na horách bude teplo, letních 25 až 28 stupňů. Slabý vítr z jižních směrů povane, bude mít rychlost 1 až 4 metry za sekundu, pršet při úterku nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio pro dnešek na dvojce.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Václav Havel ukrytý v cizím bytě. 12 hodin nahrávek a magnetofonové pásky tajně převážené přes železnou oponu. Tak před 40 lety vznikal dálkový výslech. Neobvyklý příběh slavné knihy teď rekonstruuje nová série Českého rozhlasu a my vám ji představíme už za chvíli.

0: Od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížďaly letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová šestidílná série Českého rozhlasu podle scénáře Pavla Kosatíka. Je součástí projektu Slyšet Havla, který startuje právě dnes.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková

0: Kříž.
1: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském Zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížděly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
0: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
1: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně, dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historik a spisovatel Pavel Kosatík.
2: Takže s pomocí Vilema Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
3: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
4: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
1: Karel Hvížděla z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300 stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí připomínajících divadelní dějství.
2: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický to porovnávat.
1: Doplňuje Pavel Kosatík. Dálkový výslech poprvé vyšel v exilu v listopadu roku 1986. Jeho další nečekaná kapitola ale přišla až během sametové revoluce o 3 roky později. V Československu lidé Havla do té doby znali hlavně jako dramatika, disidenta a také z propagandy komunistického režimu. Dálkový výslech jim najednou nabídl jeho vlastní životní příběh, názory i způsob uvažování.
0: Tady Havel.
1: Šestidílná série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu, je součástí projektu Slyšet Havla, který Český rozhlas spouští právě dnes. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Náladou od Inner Circle doznívá krátce před půl tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Lenka Rybáčková usedá k mikrofonu.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly. Nevydržely extrémně teplé a suché počasí. Lesníci taky na jihu Čech počítají se ztrátami v řádech stovek milionů korun. Například lesy města Písku tak podle jednatele společnosti Václava Zámečníka přišly o 50% letos vysázených stromků, hlavně o duby a buky. Stejné problémy řeší i lesníci v jiných krajích. Předseda sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda upřesnil, že se jedná hlavně o východ republiky, východní Čechy, východní část Vysočiny a východní Moravu. Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Ředitelství silnic a dálnic u Vimperku dokončilo zpevnění svahu na hlavním tahu 1/4 ze Strakonic na Strážný. ČTK to řekl Adam Koloušek z ŘSD. Půlkilometrový strmý úsek v září 2024 narušili povodně a poškodili vozovku. Práce si vyžádali 23 milionů korun a od března omezovali dopravu, která místem projížděla jen kyvadlově. Firma vykácela dřeviny a stromy, postupně odtěžila zeminu a zpevnila svah pomocí ocelových prvků a kamenné výplně. Nová drenážní vrstva zajistí odvod vody. Odtěžená zemina se po úpravě do svahu zase vrátila. Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v tamní historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle provozovatelů muzea to ale neznamená, že by mělo zcela opustit Pelhřimov. Obloha dnes bude jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrně u obce Olešník na Českobudějovicku auto tam silo do příkopu, vjeli tam záchranáři. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je přes 100 let starý, stojí na frekventované turistické trase, ale oficiálně nikomu nepatří. Železobetonový most u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku už 6 let nikdo nekontroloval a chybí mu i bezpečné zábradlí. Takových bezprizorních staveb jsou přitom v Česku tisíce. Více o tom uslyšíte už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje Jihočeské ráno, takže vás zdravíme, ať už nás posloucháte právě tady v Jihočeské metropoli, či v Hluboké nad Vltavou, na Borku nebo kdekoliv jinde. Mějte příjemné vstávání a s úsměvem na tváři.

0: Denně po něm projdou desítky turistů i cyklistů. Oficiálně ale neexistuje. Přes 100 let starý most u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku nemá majitele a úřady se přou, komu že to vlastně patří. Poslední kontrolou prošel v roce 2020 a od té doby nikdo nekontroluje jeho bezpečnost.
1: Je to takový jako vlastně smutný. Do toho dávají vlastně všichni ruce pryč.
2: Od roku 2009 žijí v těsné blízkosti mostu na Čoubově mlýně manželé Krejčí, Daniel a Klára.
1: My neustále vyvoláváme kontroly toho mostu, protože ho nikoho nezajímá.
2: Na most je zákaz vjezdů.
3: Značka ta byla na popud náš, protože tady jezdili traktory a nerespektovali nic z toho, že ten most je v takovém stavu, jakým je.
2: Od mostu vyrážím na místně příslušný silniční správní úřad, tedy na stavební odbor městského úřadu v Kralovicích.
4: Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu po 10 letech nevykonávání vlastnického práva,
2: říká vedoucí stavebního odboru městského úřadu v Kralovicích Jiří Tišer.
4: Lhůta 10letá se počítá ode dne 1. ledna 2014. Ten most je ve vlastnictví státu. Stát by se tomu měl věnovat tak by z vlastní iniciativy.
2: Říká Jiří Tišer. Jeho názor ale stát, respektive úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nezdílí.
5: Most, o kterém hovoříme, je věcí, která není zapsaná v katastru nemovitostí.
2: Vysvětluje vedoucí územního pracoviště v Plzni Linda Rauová.
5: Pátrali jsme po všech možných archivech a my o vlastníkovi vůbec nic nevíme. To nemůže dneska říct nikdo, kromě soudu, který by rozhodl ve věci určení vlastnictví. Když bych to chtěla dohnat ad absurdum, tak v podstatě to takhle potrvá do doby, než se tam někomu něco stane.
2: Železobetonový most přes řeku Střelu je hodně využívaný turisty, cyklisty. Přesný počet mostů bez majitele je kvůli neexistenci centrální evidence těžké odhadnout. Například ředitelství silnic a dálnic eviduje nižší desítky takových mostů. Z železobetonového mostu přes řeku Střelu u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Muž v dešti, tedy Man in the Rain, přesně tak se jmenuje písnička, kterou jsme si krátce po 6:15 poslechli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a já už teď můžu prozradit, že pršet dnes tedy nebude.
1: Počasí.
0: Ovšem, nejprve SMSky od vás, další z nich dorazila, Kamenice nad Lipou, černé nebe nad hlavou, plné hvězd, 9 stupňů, pohodové úterý, přeje Věra. Co říká Český hydrometeorologický ústav, dnes očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší maxima tropická 29 až 32 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 25 až 28, vítr povane slabý z jižních směrů, bude mít rychlost 1 až 4 metry za sekundu, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio pro dnešek na střední zátěži.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Historické autobusy budou v dnešní den velkým lákadlem. Kde do některého z nich budete moci nastoupit? O tom více už za chvíli tady u nás. Krásné úterní ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Českých Budějovicích si dnes připomenete 75 let městských autobusů. Z Mariánského náměstí vyjedou v 16:30, v 17:30 a v 17:30 odpoledne historické vozy Škoda 706 RTO a Karosa B732. Takže pokud máte slabost pro staré autobusy, dnes máte docela dobrý důvod do nich nastoupit. Ve Čkyni na Prachaticku můžete v 18 hodin nahlédnout do jedné z nejtemnějších kapitol historie. V tamní synagoze začne přednáška Uloupené umění, která přiblíží organizované konfiskace uměleckých děl za druhé světové války. Přednášející Vojtěch Řapek nabídne také obrazovou projekci. Do Volyně na Strakonicku můžete vyrazit za hudbou. V místní tvrzi začne ve 20 hodin koncert nizozemské kapely Labašída. Čeká vás alternativní postpunk, kytary, housle a výrazný ženský zpěv. V Rožmitále pod Třemšínem si v 19 hodin můžete zajít na dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti. Spisovatel a dokumentarista William Poltikovič v něm propojuje osobní okamžiky ze života Dalaj Lamy s jeho pohledem na svět. A ještě jeden tip z tábora. Na atletickém stadionu Míru dnes od 9 do 13 hodin změří síly sportovci a sportovkyně starší 60 let. Sportovní hry seniorů nabídnou 6 disciplín od hodu petangovou koulí na cíl přes cornhole až po běh s tenisovým míčkem na raketě. Soutěžit se bude, ale hlavně o radost z pohybu a o dobré setkání. Tak si to užijte. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Čas na nové zprávy.
2: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Desítky letadel evropských armád se na jihu Čech zapojili do cvičení Ample Strike. Falešní investiční poradci připravili dva lidi z Táborska o víc než 5 milionů korun. Kanada zavedla odvetná cla na vybrané americké zboží. Bude slunečno, naměříme až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Armády dvou desítek evropských zemí se v Jihočeském kraji zapojily do cvičení Ample Strike. Výcviku se účastní desítky letadel společně se 600 vojáky. Cílem cvičení je sladění činnosti pozemních jednotek s posádkami letadel. Ty mají mít základny v Bechyni, v Českých Budějovicích a v Boleticích. Pokračuje plukovník generálního štábu České armády Aleš Cápal.
3: Z České republiky jsou naše L-159, vrtulníky UH-1 a H-1, místo 71. Pomáhat nám budou německé Eurofightery, Alpha Jety a Learjet, z Dánska bezpilotní prostředek Jump, ze Slovenska vrtulník Mi-17.
2: Dva případy podvodu se škodou přes 5 milionů korun řeší táborští kriminalisti. Pachatelky podle nich kontaktovali přes aplikaci WhatsApp poškozené s nabídkou výhodného investování do kryptoměn. Ti měli podle pokynů posílat částky na cizí účty a nainstalovat si do mobilu aplikaci. Díky ní se pachatelé dostali k přístupům do bankovních aplikací v mobilním telefonu a počítači. Poškození kvůli tomu přišli o další peníze na účtech. Část peněz poškození navíc osobně předali vyslaným kurýrům. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou se dnes vyostřil. Ottawa zavedla na vybrané americké zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran.
4: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou fólii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu je na Ciglerová Český rozhlas.
0: Sport.
2: České basketbalistky odjedou z mistrovství světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně hlavním favoritkám na titul, Američankám 64-105. Nejen s tímto zápasem se ohlíší jeho nejlepší česká střelkyně z 19 body Eliška Joklová, kterou několik hodin předtím propustil její tým v zámořské WNBA.
5: Bylo to trošku osobní, bych řekla. V minisetě to nevyšlo, ale myslím, že jsem ukázala, že se tam můžu vrátit a hrát i proti takovýmhle hvězdám. A nám nefungovala tolik obrana jako v těch předchozích utkáních. Nebylo to tolik kompaktní a je to výsledek o 40, což asi není někdy příjemný. Ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
0: Počasí.
2: Obloha dnes bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý, jižních směrů a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto sjelo do příkopu u Olešníku na Českobudějovicku, projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: pomalu, ale jistě se nám rozednívá. Máme 6 hodin, k tomu 4,5 minuty. Pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou, tak přeji příjemné probouzení se do úterního rána s datem 8. září. Možná, že už jste na cestě do práce, tak ať vám to dnes s námi utíká. A v případě, že máte třeba ponoční a jedete domů pěkně do peřin, tak popřejeme pomalu, ale jistě dobrou noc. Nicméně před námi celý dlouhý úterní den a já vám nastíním, co nás čeká v nadcházející půl hodině. Tak hudebně nás potěší Eláni, zazní Anna Julie Slováčková, Beatles, nebo hned na úvod Věra Špinarová a Kouzlo bílej čar. A řeč bude taky o knihách už za chvíli. Román Zlá babička Dity Kútové je napsaný podle skutečnosti a teď ho Český rozhlas České Budějovice nabízí na webu jako četbu na pokračování. Více o tom za pár chvil.

0: Zlá babička, kniha Dity Kůtové, odehrávající se před stoletím v jižních Čechách, vyšla sice loni, ale teď Českobudějovický rozhlas přišel s čerstvou dramatizací tohohle psychologického románu. Mluvit o něm budeme v knižní hlídce, kterou vysíláme dnes okolo 9 hodin a 20 minut. Mimo jiné nám Dita Kůtová odpověděla na otázku, jestli je příběh v knize pravdou anebo fikcí. Tady už je ukázka.
1: Tak příběh je pravdivý, liší se jenom v drobnostech a je to příběh prababičky mého muže, o který se v rodině tradovalo, co vlastně tu rodinu znám, tak pořád stejnými slovy, to byla ta zlá ženská, ta ublížila tomu a tomu, muži ublížila, dceři ublížila, ta dělala jenom zlý věci, ta byla strašně zlá. A mně celou tu dobu, celých těch 30 let, co to poslouchám, tak mi jí bylo jednak čím dál víc líto, protože ona je 80 let mrtvá a nemůže se bránit, nemůže to vysvětlit. Já nerozporuju, že třeba zemřela jako zatrpklá ženská, která nedělala nic hezkýho, ale chtěla jsem podat nějaký možný vysvětlení, proč se to dělo, protože každý vysvětlení sebou nese i možnost pochopit a následně možnost odpustit. A řekla bych, že celý ten román, celý ten příběh vlastně je o touze odpustit a nemožnosti odpustit. Pořád se to týká toho odpuštění. Ono, odpuštění, to je královská disciplína, který asi úplně každý není třeba schopen.
2: Český rozhlas České

0: horách letních 25 až 28 stupňů Celsia. Vítr povane slabý z jižních směrů, bude mít rychlost 1 až 4 metry za sekundu. Pršet tedy nebude, nebude to ani nejkrásnější déšť, jak před chvílí zpíval Petr Rezek. Rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio při úterku na dvojce.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 6 hodin 18 minut, je tady 8. zářijové jihočeské ráno. A co dnes odpoledne? Po 13. hodině vysíláme tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase? A jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Soud se ode dneška bude znovu zabývat kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let. Postaví se před něj dva ex-manažeři, kteří se odvolali proti rozsudku z roku 2023. Podle toho měli stát podvodem připravit o víc než 2 miliardy korun. Kromě nich čelí v kauze obvinění i někdejší náměstek ministra průmyslu, který jim měl za úplatek 3 miliony korun pomáhat. Mužům hrozí tresty mezi 3 a 7,5 lety vězení a propadnutí majetku nebo peněžité pokuty. Všichni vinu odmítají. Úvěr na 5 let ve výši 10 milionů korun si na modernizaci čistírny odpadních vod vezme Sepekov na Písecku. Na zářijovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Investici za 19 milionů korun bude městys financovat ještě z městského rozpočtu a dotace ministerstva zemědělství. Budovu bývalé radnice na Strakonickém velkém náměstí by měla v budoucnu využívat vysoká škola. Záměr na výpůjčku historického domu na velkém náměstí schválil radní města. Zájem o využití budovy v tuto chvíli projevily 2 fakulty vysoké školy. Podle mluvčí radnice Markéty Bučokové zatím město nechce zveřejnit konkrétní zájemce. Vimperk letos uspořádá první ročník multižánrového festivalu s názvem Města. Vimperk 2026 odehraje se o víkendu 11. a 12. září a rozprostírat by se měl po celém městě. Bude pro všechny generace, místní i turisty. Koncept festivalu tvůrčí tým představil na posledním jednání vimperským zastupitelům. Město akci podpoří 500 000 korun. Rozpočet bude až trojnásobný za pomoci soukromých sponzorů a vstupného. Jak uvedl organizátor Šimon Blaško, festival nebude za plotem, jevištěm bude přímo samo město, proto jdou cestou doporučeného dobrovolného vstupného. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. V 8. finále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 7-6 a 6-4 a ve dvou hře čeká Lindu Noskovou premiérové čtvrtfinále. Její soupeřkou bude světová jednička a obhájkyně titulu Běloruska Sabalenková. Obloha dnes bude jasná až polojasná, naměříme až 32 stupňů, na horách do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto sjelo do příkopu u obce Olešník na Českobudějovicku a také mezi Třebečí Lhotkou a Jílovicemi u Brouskova mlýna. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Minulý týden jsme v Jihočeské Vlastivědě nahlédli k vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Dnes v jejím příběhu budeme pokračovat. Po smrti manželů Benešových totiž vila prošla velmi zvláštní proměnou. Z rodinného sídla se stalo rekreační zařízení pro úzký okruh vyvolených a poslední vůle Hany Benešové se naplnila až po více než 50 letech. Jak k tomu došlo, to prozradí Jihočeská Vlastivěda, kterou uslyšíte už za chvíli, a kterou připravili Jitka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček. Dobré ráno.

0: V Jihočeské vlastivědě si dnes popíšeme trnitou cestu od rodinné vily přes rekreační zařízení k památníku prezidenta budovatele. Začátkem 30. let 20. století si Hana a Edvard Benešovi nechali postavit letní vilu v Sezimově Ústí. Po smrti Edvarda Beneše 3. září 1948 se stala jedinou majitelkou vily a přilehlých nemovitostí Hana Benešová. Až do své smrti trávila v rodinné vile čas a udržovala volný přístup ke hrobu svého manžela. V roce 1973 sepsala závěť, v níž dědicem vily v Sezimově Ústí a části jeho vybavení učinila Muzeum husitského revolučního hnutí v Táboře. Hana Benešová zemřela 2. prosince 1974. Dědické řízení proběhlo v následujícím roce. Paní Hana odkázala rodinnou vilu muzeu s podmínkou, že v ní zřídí památník Edvarda Beneše. Bohužel doba nepřála ani Edvardu Benešovi, natož zřízení jeho památníku. Zřizovatel muzea okresní národní výbor v Táboře nechal vilu manželů Benešových převést na úřad předsednictva vlády a pracovníkům muzea nařídil, aby si odvezli zděděné vybavení. Koncem roku 1975 skončila část vybavení Sezimoustecké vily v muzejním depozitáři na několik desetiletí. Přístup k hrobce manželů Benešových, kam byla umístěna i urna s ostatky paní Hany, byl pro veřejnost uzavřen. V letech 1976 až 78 prodělala Benešova vila přeměnu, během níž se z rodinné vily stala rekreačním zařízením nejvyšších vládních představitelů naší republiky. Rekreačním zařízením pro velmi úzký okruh vyvolených zůstala až do roku 2023. Již v březnu 1990 došlo k otevření části zahrady s hrobkou Benešových. Od roku 2001 začalo postupné zpřístupňování interiéru Benešové vily. Jednalo se však jen o několik málo dní v roce. V letech 2006 až 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce vily, která jí vrátila podobu ze 30. let minulého století. Zpřístupňování vily se v dalších letech zlepšovalo. V březnu 2026 pak došlo k definitivnímu naplnění poslední vůle Hany Benešové, kdy úřad vlády převedl vilu a přilehlé nemovitosti na Husitské muzeum v Táboře. Muzeum už od roku 2005 provozovalo ve volně přístupné části zahrady památník doktora Edvarda Beneše, prezidenta republiky. Od března 2026 pak celý areál vily manželů Benešových a přilehlé zahrady nese označení Památník Edvarda Beneše.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Je přesně 7:15, to jste asi pochopili z časového znamení, nicméně nás čeká právě teď aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu už čeká meteoroložka Eva Houbová, kterou vítám v našem vysílání. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: Prozraďte posluchačům našeho jihočeského rána, jak máme právě teď v rámci celé České republiky. Tím začneme.
2: Je jasno nebo skoro jasno, jenom na jižní a severovýchodní Moravě se objevují oblasti velké oblačnosti, ale rychle přechází k východu. Teplota se většinou pohybuje mezi 12 a 18 stupni, Kořenov Jizerka hlásí nejchladněji 2,6. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 16 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře je necelých 1018 hektopaskalů. Na Choráněvě je taky skoro jasno 13 stupňů a jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
0: Tak a teď si pojďme prozradit, do jakých výšin se dnes vyšplhá rtuť teploměru.
2: Dneska až do tropických. Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad severozápadní Evropou zesiluje příliv teplého vzduchu od jihozápadu. Čekáme po celý den slunečné počasí. Ta teplota vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 25 až 28. Povane slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Bio bude na střední zátěži.
0: V kolik při úterku vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Vyšlo v 6:29 a zapadne v 19:30.
0: A teplotní rekordy, které se váží k datu 8. září?
2: Maximum je poměrně čerstvé z předloňského roku a je to 31,2 stupně, takže se bojím, že ty rekordy dneska padat budou. Minimum z roku 1931 je 0,3.
0: A zpět k předpovědi počasí. Jaká bude dnešní noc a co přinese středa?
2: Přes naše území bude od severozápadu přecházet zvlněná studená fronta. Noc začne malou oblačností, ale ve druhé polovině noci od západu se bude zatahovat. Ráno nás tady čeká většinou oblačno a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teplota klesne na 18 až 15 stupňů. Během dopoledne se obloha zatáhne úplně a ty srážky se rozšíří na celé území. Přehánky budou přecházet do deště. Pořád ještě během celého dne se ojediněle můžou utvořit i ty bouřky. Až pozdě večer bude srážek ubývat. Teplota zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20, ale už brzy odpoledne se bude ochlazovat. Vítr slabý jižních směrů se ráno změní na mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Bio bude na nízké zátěži.
0: Tolik meteoroložka Eva Houbová. Evi, prozatím děkuji a zavoláme si opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Těším se, Adel, naslyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Kabely na stropech i ve stěnách, zahalené schodiště a neustálý ruch. To vystihuje současnou situaci ve škole cestovního ruchu na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. Více informací obdržíte už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Děkujeme, že posloucháte. Krásné úterní ráno.

0: Nevyhovující zázemí, zastaralé toalety, špatné rozvody. To všechno vedlo k zahájení rekonstrukce budovy střední školy a Vysoké odborné školy cestovního ruchu na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. Protože opravy zasahují i do školního roku, rozhodlo se vedení školy přesunout veškerou výuku odborných předmětů do budovy Fráni Šrámka.
1: Zvuk vrtaček se právě rozléhá druhým patrem střední školy a Vysoké odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Se mnou je tu ředitelka Zdeňka Erhartová a sledujeme, jak dělníci dokončují nově vybudované toalety.
2: Je tady řada věcí už zastaralých a neodpovídá vlastně požadavku moderní doby. Není tady dobře elektroinstalace, rozvody vody, odpady. My jsme se té rekonstrukci trošku dlouho bránili, protože jsme věděli, že bude složitá, ale vzhledem k tomu, že i nám krajský úřad přispěl, tak jsme se rozhodli do toho jít a tu rekonstrukci udělat.
1: Budova stojí na Senovážném náměstí od roku 1864 a je zapsaná na seznamu kulturních památek. Všechny plány na rekonstrukci proto musela ředitelka projednávat s Národním památkovým ústavem.
2: Nesmíme měnit vzhled, nesmíme měnit vlastně rozměry těch místností a opravdu musíme udělat to citelně tak, aby to odpovídalo zase požadavkům památkářů a dalších lidí, kteří se k tomu vyjadřují.
1: Rekonstrukce budovy střední a Vysoké odborné školy cestovního ruchu začala 15. dubna. Jak ředitelka Zdeňka Erhartová podotkla, ve škole je málo místa, proto všechen nábytek a vybavení museli přesunout o patro níž. Dělníci tak teď pracují pouze v nejvyšším patře.
2: Počkáme, až uskutečníme tu první etapu, přestěhujeme vlastně ten nábytek a ty další věci z toho dalšího patra zase zpátky nahoru a budeme pokračovat tou druhou etapou.
1: Zatímco druhou etapu si škola zafinancuje sama, a to předpokládanou částkou kolem 8 milionů korun, na první etapu dostala dotaci. Jihočeský kraj jakožto zřizovatel ji poskytl ve výši zhruba 9 milionů korun z fondu rozvoje škol, řekl mluvčí krajského úřadu Jihočeského kraje David Hoke.
3: Střední škola a vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích je navíc škola s více než 30-letou tradicí, studuje na ní kolem 700 žáků a má významné postavení ve vzdělávání pro gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch.
1: Po dokončení první části rekonstrukce plánuje ředitelka Zdeňka Erhartová vypsat další výběrové řízení. Druhou etapu oprav budovy na Senovážném náměstí by podle ní mohl zhotovitel stihnout do konce příštích prázdnin. V následujícím školním roce se studenti střední školy a Vysoké odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích možná navrátí do svých původních tříd. Z Českých Budějovic Barbora Klempířová, Český rozhlas.

0: Válka. Krásná zdravá svačina.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministryně financí se kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok zúčastní jednání poslaneckého klubu SPD. Kavárna nebo zázemí pro kulturní akce vzniknou po rekonstrukci soudní budovy v areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku. Pelhřimovské muzeum rekordů přesune část expozic do Jindřichova Hradce. Den bude slunečný, naměříme až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
3: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
1: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Soudní budova v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku prochází od konce minulého roku rekonstrukcí. Restaurátoři tam přes léto obnovovali dochované fresky z 18. století. Oprava bude hotová na konci příštího roku. Pokračuje stavební technik Petr Dvořák.
4: Do přízemí se přesune klášterní kavárna a v patře pak budou probíhat různé kulturní akce. Využijem hlavní malovaný sál, protože to je prostě to, co by většina lidí měla vidět, takže tam chceme pořádat ve spolupráci s institucemi koncerty, přednášky a tak dále.
1: Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně opouštělo Pelhřimov.
5: To vůbec nemáme v úmyslu, jo? Město rekordů je jenom jedno. No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej.
1: Kladně od půlnoci hasí požár supermarketu v ulici Americká. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu a zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 lidí z nedaleké ubytovny, kteří se kvůli ohni museli preventivně evakuovat. Na místo už dorazila taky těžká technika. Ta teď konstrukci budovy rozebere. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře vyšetřování příčin požáru potrvá zřejmě delší dobu.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Dnešní obloha bude jasná až polojasná s nejvyššími teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto sjelo do příkopu u obce Olešník na Českobudějovicku a taky mezi Třebečí, Lhotkou a Jílovicemi u Brouskova mlýna. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pokračuje 8. zářijové jihočeské ráno, a to na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Díky, že posloucháte, díky za vaši přízeň. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Marianám přejeme stále jen to nejlepší, protože dnešní den patří právě těmto dámám. S tímto krásným jménem je 8. září a mají tedy svátek. Dnes bude, jak jsme slyšeli ve zprávách, takové horko, že zřejmě budeme odpoledne odhazovat svršky, a pozor, nahotu si vezme na paškál dnešní rozhlasový sloupek. Dočkáte se ho už za chvíli.

0: 7 hodin k tomu 9 minut v pravidelný čas pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme připravený rozhlasový sloupek. A víte, o čem bude konkrétně? O nahé uklízečce. To zní lákavě, nemyslíte? Slovo má Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Přišla jsem po představení večer domů a v televizi u známého moderátora byla hostem taková sympatická třicátnice a mluvila nějak zvláštně o úklidu, o chlapech a o svlíkání. Zaposlouchala jsem se a zjistila, že je to paní, která se živí úklidem domácností a bývá přitom úplně nahá. Říkám si, ta má odvahu být zavřená v bytě, sama, nahá, vydaná na pospas majiteli. Ale mluvila o tom, že nemá negativní zkušenost, že v inzerátu má poznámku bez dotýkání a to muži respektují a že je to práce jako každá jiná. No, nevím. Leželo mi to v hlavě tak dlouho, až jsem se jednou, byla jsem doma sama, vysvlékla z domácího a nahá se jala uklízet celý byt. Luxování bylo celkem příjemné, vytírání podlahy už bylo méně komfortní a zanořovat se do vany a záchodové mísy bez oblečení mi přišlo až téměř nedůstojné. Když jsem to vyprávila kolegyním, dost jsme se nasmáli a myslím, že si to nejedna tajně doma taky vyzkoušela. A všechny jsme se shodli, že kdyby byl v nabídce muž, který vám nahý vygruntuje domácnost, rozhodně bychom to aspoň jednou vyzkoušeli. Ať to stojí, co to stojí.
1: Český rozhlas České

zmražený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Krátce po čtvrt na osm posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za chvíli Magdalena a kapela Jelen. Nyní už předpověď počasí, ať víte, jaký ten 8. zářijový den bude.
1: Počasí.
0: Nějaké SMSky od vás opět dorazily, díky za všechny, které jste již napsali a které třeba ještě napíšete. Písek 15,5 stupně Celsia, podepsán Volta, ve Velešině jasno 15 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 16 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie, Panny Marie narození, Vlaštoviček rozloučení, to jest pranostika, kterou Maruška připojila. Děkujeme za ni. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 12 stupňů. Hezký den přeje Marie. Co říká Český hydrometeorologický ústav o dnešním úterním dni a o očekávané předpovědi? Bude jasno až polojasno, 29 až 32 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. I na horách bude teplo 25 až 28 stupňů. Vítr povane slabý, z jižních směrů bude mít rychlost 1 až 4 metry za sekundu. Pršet při úterku nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio pro dnešek na dvojce.
2: Vrátit město nahoře Tábor o několik století zpět a potěšit tak obyvatele i návštěvníky. To je jeden z cílů, které si letos znovu dávají táborská setkání. Tradiční městské slavnosti se odehrají už tento víkend. My si o nich popovídáme s vedoucím městského odboru kultury a cestovního ruchu Radkou Šimkovou. A to přímo na táborském Žižkově náměstí, kam nás můžete zajít pozdravit osobně. Rozhovor v přímém přenosu Českého rozhlasu České Budějovice začne v úterý 8. září po zprávách v 11 hodin. K poslechu i návštěvě zve Matěj Vodička.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Za chvíli pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme mít skutečně řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých jako řidiči často chybujeme. Tak si počkejte. Kapela Jelen pro příjemnější úterní ráno.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu. Tak si to ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nenechte ujít. 7 hodin 24 minut. Krásné úterní ráno.

0: Barry, Robin a také Morris Gibbovi, tedy Bee Gees ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tady u nás ve studiu Adéla a Lenka u mikrofonu a ta druhá zmiňovaná přináší čerstvé zprávy. Lenka Rybáčková.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Soud se ode dneška bude znovu zabývat kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let. Obžalobě čelí dva ex-manažeři, kteří se odvolali proti rozsudku z roku 2023. Podle něj měli Antonio Koláček a Oldřich Klimecký stát podvodem připravit o víc než 2 miliardy korun. Kromě nich je v kauze stíhaný i někdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Robert Sýkora. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem. Krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka upřesnil, že lesníci zaznamenali vyšší výskyt líkožrouta modřínového a borového. Pokud i příští rok bude slabý na srážky, mohla by se opakovat situace z let 2018 až 2020. Dvorecký most v Praze nebo rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích získaly nominace v soutěži Stavba roku. Oznámila to odborná porota. Do boje zařadila taky třeba obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Ocenění vyhlásí porota na gala večeru v pražském Rudolfinu 16. listopadu. Tábor dnes hostí sportovní hry seniorům. Na atletickém stadionu Míru se od 9 do 13 hodin utkají ženy a muži starší 60 let v 6 disciplínách. Soutěžit mohou jednotlivě nebo ve čtyřčlenných družstvech. Program nabídne například hod kroužkem na tyč, petank na cíl, běh na 30 metrů s tenisovým míčkem raketě nebo střelbu florbalovou holí na branku. Buškův hamr u Trhových Svinů dnes nabídne prohlídky technické památky se spisovatelem Janem Štiftrem. Začínají vždy v celou hodinu od 10 do 16 hodin. Poslední prohlídka startuje právě v 16 hodin. Dnešní obloha bude jasná až polojasná s nejvyššími teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrně na křižovatce mezi Třebečí Lhotkou a Jílovicemi na Českobudějovicku, auto tam sjelo do příkopu. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pohled do světa lidí s duševním onemocněním nabízí výstava z duše. Už po desáté ji pořádá služba následné péče Domino při Charitě České Budějovice. A více podrobností si prozradíme v rozhovoru už za pár chvil. Dobré ráno.

0: Básně, fotografie, obrazy a keramická díla lidí s duševním onemocněním vystaví Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 10. ročník výstavy Z duše pořádá služba následné péče Domino při Charitě České Budějovice jako součást osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Více nám o výstavě prozradí vedoucí služby Domino Denisa Kroupová. Vítám vás v našem Jihočeském ránu. Dobré jitro.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
0: Výstavu Z duše pořádáte už po desáté. Paní Kroupová, povězte našim posluchačům, o čem výstava je a jak vznikla.
1: Tak já v první řadě moc děkuju za to, že můžu naši výstavu Z duše představit. Naše výstava letos slaví už svoje desáté narozeniny a dává prostor lidem, jejichž příběhy možná na první pohled nejsou úplně vidět. Prostřednictvím fotografií, obrazů, básní a keramiky nám umožňují nahlédnout na svět tak, jak ho vidí lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Je to výstava o tvorbě, o emocích, o pohledu na svět, ale především o lidech, kteří za těmito díly stojí. Chceme ukázat především člověka, jeho kreativitu, emoce, příběhy a to, co je vlastně pro ně důležité. No a výstava vznikla z potřeby ukázat, že duševní onemocnění není něco, co by člověka definovalo. Lidé, kteří využívají naši službu Domino, dostali možnost prostřednictvím umění vyjádřit sami sebe a ukázat něco ze svého pohledu na svět. Postupně se nám sešlo mnoho zajímavých a osobitých děl a vznikl tak nápad dát jim společný prostor a představit je veřejnosti. A k tomu jsme právě využili krásnou celorepublikovou osvětovou akci Týdny pro duševní zdraví.
0: Dnes v 16:30 odpoledne je v Jihočeském muzeu slavnostní vernisáž. Kde budou vystavovaná díla k nahlédnutí a jak dlouho v muzeu budou?
1: Tak všechna umělecká díla budou k vidění v Jihočeském muzeu v přízemí hlavní budovy. Vstup na výstavu je zdarma a výstavu je možné shlédnout až do příštího čtvrtka, do 17. září, a to každý den vyjma v pondělí v čase od 9 hodin do 17.30 hodin.
0: Služba následné péče Domino pečuje o lidi s duševním onemocněním a výstavu pořádáte v rámci osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Pořádáte pro své klienty a veřejnost další podobné akce?
1: Ano, v rámci Týdnu pro duševní zdraví pořádáme ještě pro naše uživatele muzikoterapeutické setkání, to nás čeká příští úterý 15. září od 9 hodin. A dále pak pořádáme zooterapeutické setkání s lamou, a to ve čtvrtek 24. září od 9:30. A to je akce jak pro uživatele naší služby, tak i pro veřejnost. Na webových stránkách Charity České Budějovice, pod kterou naše služba spadá, bude na tohle setkání uveřejněný plakátek, kde budou informace, jak a u koho si zarezervovat své místo, protože maximální kapacita toho zooterapeutického setkání je omezena na 15 lidí.
0: Tolik tedy pozvánka do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na 10. ročník výstavy Z duše. Naším hostem byla vedoucí služby Domino Denisa Kroupová. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně

0: Dnes by se dalo použít Dneska bude hic, Cecilko. Ze známé české trilogie určitě všichni tušíte. Jak bude, to nám prozradí, abychom také tušili něco o počasí, Eva Houbová.
1: Počasí.
0: Se kterou si budu povídat teď krátce po 7:45. Evo, krásné ráno ještě jednou.
2: Dobrý den.
0: Tak si prozradíme, jak máme právě teď na jihu Čech, prosím.
2: Pořád je slunečné počasí, vydrží po celý den a teplota ta hodně závisí na utváření terénu. Bodová Lada 7 stupňů, Český Krumlov 21, takže v tomhle rozpětí se pohybujeme. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno, 18 stupňů, jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1017 hektopaskalů, o několik desetin klesnul. Na Choráněvě je skoro jasno a 15 stupňů, vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Rtuť teploměru, ta se dnes bude hodně snažit. Jak moc?
2: Hodně. Jak už jste to říkala na začátku, Adel, bude hic. Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad severozápadní Evropou zesiluje příliv teplého vzduchu od jeho západu. Čekáme slunečné počasí po celý den a ta teplota vystoupí na 29 až 32 stupňů. Na horách bude mezi 25 a 28. Vítr povane slabý z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Bio bude na střední zátěži.
0: Teploty vysoké a s tou vodou je to letos bída. Tak jak to vypadá v jeho českých řekách?
2: Ta bída zůstává. Splavná je jenom Vltava z Vyššího Brodu, kde je stav 60 cm a průtok 6,4 metru krychlového za sekundu. Takže je to tak akorát na hraně. Teplota vody se pohybuje mezi 14 a 19 stupni. Lipno včera hlásilo 20,5.
0: Jaká bude dnešní noc a středeční den?
2: To už bude přes naše území od severozápadu přecházet zvlněná studená fronta. Noc začne malou oblačností, ale ve druhé polovině noci už ji od západu začne přibývat. Ráno pak čekáme většinou oblačno a místy přehánky ojediněle bouřky. Teplota klesne na 18 až 15 stupňů. Během dopoledne se obloha zatáhne úplně a ty srážky se rozšíří na celé území. Přehánky budou přecházet do deště. Ojediněle pořád bude hrozit ještě tvorba bouřek. Až pozdě večer ty srážky začnou slábnout. Teplota zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20, ale to nastane už někdy v poledních hodinách, brzy odpoledne se začne ochlazovat. Slabý vítr jižních směrů se ráno změní na mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách bude zesilovat. Bio bude na nízké zátěži.
0: No a jak to s mraky, se srážkami a s teplotami bude vypadat ve čtvrtek?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Čekáme většinou oblačno a ty srážky se vyskytnou spíše na horách, pokud vůbec, a to v podobě ojediněných slabých přehánek. Dá se říct, že ty srážky zřejmě nebudou stát za nic. Teplota ráno kolem 11, odpoledne do 20 stupňů, takže se citelně ochladí. Vítr slabý západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu se odpoledne stočí na východní.
0: Řekla bych, že nám začne takovéto období, kde nás postupně všechny začne škrábat v krku. Nebudeme vědět, jak se pořádně obléci po těch horkách. Uvidíme. Děkujeme za předpověď počasí. Meteoroložka Eva Houbová byla s námi. Za hodinu naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Jestli pak víte, jaké rostliny mají největší květy. Zajímavosti z rostlinné říše nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A do té doby Zastav mě zpívá Marek Ztracený.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Desítky letadel evropských armád se na jihu Čech zapojily do cvičení Ample Strike. Poslanci se dnes budou zabývat znovu novým zákonem o státních zaměstnancích. Letos v září chce Wimperk uspořádat nový multižánrový festival. S návrhem se seznámili zastupitelé. Den bude slunečný, naměříme až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Armády 20 evropských zemí se v Jihočeském kraji zapojily do cvičení Ample Strike. Výcviku se účastní desítky letadel společně se 600 vojáky. Cílem cvičení je sladění činnosti pozemních jednotek s posádkami letadel. Ty mají mít základny v Bechyni, v Českých Budějovicích a v Boleticích. Pokračuje plukovník generálního štábu České armády Aleš Cápal.
5: Z České republiky jsou naše L-159, vrtulníky UH-1 a H-1 místo 71. Pomáhat nám budou německé Eurofightery, Alpha Jety a Learjet, z Dánska bezpilotní prostředek Jump, ze Slovenska vrtulník Mi-17.
4: Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
6: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
4: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona se slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ni přijde řada už dnes. Wimperk letos uspořádá první ročník multižánrového festivalu s názvem Města Wimperk 26. Odehraje se o víkendu 11. a 12. září a rozprostírat by se měl po celém městě. Bude pro všechny generace, místní i turisty. Koncept festivalu tvůrčí tým představil na posledním jednání vimperským zastupitelům.
7: Město akci podpoří 500 000 korun, rozpočet bude až trojnásobný za pomoci soukromých sponzorů a vstupného. Jak uvedl organizátor Šimon Blaško, festival nebude za plotem, jeviště bude přímo samo město, proto jdou cestou doporučeného dobrovolného vstupného. Z Wimperka Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Sport.
4: České basketbalistky prohrály i třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Američankám podlehly v Berlíně 64-105. Na šampionátu tak skončili na 15. místě. Cyklisti na Vuelte pojedou po dní volna 16. etapu. Měří 181 kilometrů a očekává se hromadný dojezd. V červeném dresu lídra pokračuje domácí Španěl Enric Mas, který má náskok 2 minuty a 6 sekund na druhého Rakušana Felixe Gala. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 19.
0: Počasí.
4: Obloha dnes bude jasná až polojasná s nejvyššími teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dvě auta se střetla u Všechova na Táborsku. Projíždějte opatrně a dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hodin, k tomu 4 minuty. Pokračuje 8. zářijové ráno, je úterní svátek, dnes slaví Mariany, přejeme jen to nejlepší. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a písničky, které nestárnou, jsou připraveny. Těšit se postupně můžete na Marii Rotrovou, Jennifer Rush, bude Jiří Korn a také Lucie Vondráčková. Soudní budova ve Vyšebrodském klášteře na Českokrumlovsku prochází celkovou rekonstrukcí. Restaurátoři tam teď pracují na obnovování rozlehlé fresky, a to z konce 18. století. Více už za chvíli v reportáži.

0: Historicky v ní byl okresní soud nebo finanční úřad, pak dlouhou dobu chátrala. Na konci minulého roku ale takzvanou soudní budovu v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku začali rekonstruovat dělníci. Restaurátoři tam teď navíc pracují na obnovení dochovaných barokních fresek.
1: Kus jednu na jednu stranu, druhou na druhou stranu, a když se tam udělá místo, tak to pootočíme. Bude chvilku trvat, než si tady uděláme nějaké místo, aby jsme si vůbec nám to šlo rozebírat.
2: Stavby vedoucí Jiří Haniš dává pokyny dělníkům při odkrývání části stropní výmalby. Postupně se před námi otevírá samotný střed fresky a vidíme část zřejmě nějaké budovy. Ukazují se nám klenby a sloupy, které jsou nad zakrytým hlavním výjevem. V levém horním rohu je pak buclatý andělíček.
3: Ta malba vznikla vlastně jako jeden velký výjev, který pokrývá celý strop, a je to podobenství o svatební hostině Bible z Nového zákona, z Matoušova evangelia.
2: Popisuje malbu z roku 1772 stavební technik Petr Dvořák. Freska od Lukáše Vávry pokrývá nejenom strop, ale i okolní stěny. Kromě malé části, kterou teď dělníci odkryli, je zbytek ale ještě zakrytý prkny. Celý strop je podepřený přibližně 60 kůly, tak aby se malba ochránila před poškozením. Opatření vzniklo v 90. letech.
1: Opravdu s minimem financí dokázali zachránit ten stav, který tady byl. Zatýkalo se do té budovy. Oni opravdu udělali nutné výměny střech, zabránili tomu zatékání, sehnali si levný stavební materiál. Jo, je to kulatina z lesa, není to ani omítaný, není to ani odkorněný, nic. A díky tomu se tady opravdu zachránilo 100% omítek, které jsou neskutečně historické.
2: Rekonstrukce soudního domu vyjde na bezmála 80 milionů korun. Stavební práce a průběžné obnovování fresek by mělo být dokončené na konci příštího roku. Rekonstrukce by pak měla vrátit do jejího původního barokního rázu. Petr Dvořák také přiblížil, jak Vyšebrodský klášter budovu po rekonstrukci využije.
3: Budova bude mít víc využití. Do přízemí se přesune klášterní kavárna a v patře pak budou probíhat různé kulturní akce. Využijem hlavní malovaný sál, protože to je prostě to, co by většina lidí měla vidět, takže tam chceme pořádat ve spolupráci s institucemi koncerty, přednášky a tak dále. A prostory, které tu ještě jsou, tak využijeme jako výstavní.
2: Na rekonstrukci budovy soudního domu v budoucnu naváže i obnova dalších objektů v klášterním areálu. Díky nově navázané spolupráci se stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze by měla následovat třeba budova bývalého pivovaru. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlín. Nová Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: Je přesně 8:45, za námi Jiří Korn, za chvíli ho vystřídá Jennifer Rush a teď na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice míříme za počasím.
1: Počasí.
0: Vy jste dnes pilní jako včeličky, mám tady další SMSky. Větrní zatím 16 stupňů, úplně jasno. A ze Sirkovny s úsměvem na radu naší Adélky. A zdraví Zuzka s Honzou a dva pejsci. Děkuju za vaši zprávu. Dobré ráno, jasno, slunečno, klidno, 14.

0: Nedobré. Ještě přidám bio, to bude na druhém stupni zátěže.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: A za trošku jiným druhem hudby vás pozveme už za chvíli v tipech pro volný čas. Půjde o alternativní postpunk, tak si počkejte. Stejně tak, jako vám řekneme, kde můžete nastoupit do některého z historických autobusů.

0: 8 hodin 20 minut jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli bude pokračovat s Marií Rotrovou.
1: Tipy pro volný čas.
0: Dnes můžete vyrazit za historií, kulturou i sportem. V Českých Budějovicích si připomenete 75 let městských autobusů. Z Mariánského náměstí vyjedou v 16:30, v 17:30 nebo v 17:30 historické vozy Škoda 706 RTO a Karosa B732. Takže pokud máte slabost pro staré autobusy, dnes máte docela dobrý důvod do některého z nich nastoupit. Ve Čkyni na Prachaticku můžete v 18 hodin nahlédnout do jedné z nejtemnějších kapitol historie. V tamní synagoze začne přednáška Uloupené umění, která přiblíží organizované konfiskace.

0: se uměleckých děl za druhé světové války. Přednášející Vojtěch Řapek nabídne také obrazovou projekci. Do Volyně na Strakonicku můžete vyrazit za hudbou. V místní tvrzi začne ve 20 hodin koncert nizozemské kapely Labašída. Čeká vás alternativní postpunk, kytary, housle a výrazný ženský zpěv. V Rožmitále pod Třemšínem si v 19 hodin můžete zajít na dokument Dalaj Lama – Oceán moudrosti. Spisovatel a dokumentarista William Poltikovič v něm propojuje osobní okamžiky ze života Dalaj Lamy s jeho pohledem na svět. A ještě jeden tip z tábora. Na atletickém stadionu Míru dnes od 9 do 13 hodin změří síly sportovci a sportovkyně starší 60 let. Sportovní hry seniorů nabídnou 6 disciplín, od hodu petangovou koulí na cíl, přes konhol až po běh s tenisovým míčkem na raketě. Soutěžit se bude ale hlavně o radost z pohybu a dobré setkání. Tak ať už dnes vyrazíte autobusem do minulosti, za uměním, hudbou, filmem či sportem, přejeme šťastnou volbu.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: A nás čekají zprávy. Má Jelenka Rybáčková.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Rusko dnes v noci obnovilo útoky na Kyjev. Zemřeli nejméně 2 lidé, 10 dalších je zraněných. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalil Kličko. Podle něj údery zasáhly sklady, obytné domy nebo školu. Na místě pracují záchranné složky. Ve městě dál platí letecký poplach. Nové dronové a raketové útoky začaly po skončení třídenního příměří. Kyjev i Moskva ho vyhlásili kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Rekonstrukce budovy bývalého rodinného centra Budíček v Kaplici na Českokrumlovsku začne už tento týden. Vedení města v něm plánuje vybudovat 6 bytů o dispozici 2+1 a 2 podkrovní garzoniéry. Přestavba domu vyjde radnici na víc než 20 milionů korun. Hotovo bude v listopadu příštího roku. Nezávislý starosta města Libor Lukš, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, doplnil, že byty nabídnou nejspíš učitelům, lékařům nebo policistům. České Budějovice si připomenou 75 let městských autobusů. Historické vozy Škoda 706 RTO Max z 60. let a Karosa B732 z let 90. vyjedou dnes odpoledne z Mariánského náměstí. Speciální jízdy začnou v 15:30, další odjedou v 16:30 a v 17:30. Jízdenky jsou v předprodeji v systému CB System. Čkyně se dnes vrátí k příběhu uměleckých děl uloupených za druhé světové války. V tamní synagoze začne v 18 hodin přednáška Uloupené umění, konfiskace uměleckých děl v protektorátu Čechy a Morava. O největší organizované krádeži uměleckých děl promluví Vojtěch Hřapek z Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Přednášku doplní projekce. Obloha dnes bude jasná až polojasná s nejvyššími teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž na dvojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: K nehodě došlo na silnici 157 v Ledenicích na Českobudějovicku v části obce Ohrazení. A taky u hypermarketu Tesco v Českých Budějovicích tam nabouralo auto do sloupu. A dvě auta se střetla u Všechova na Táborsku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Fezy, barety a zmijovky pod názvem Festival, psáno se z, barevných pokrývek se ukrývá více než 200 let strakonické textilní historie. A více podrobností už za chvíli dostanete ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dříve, než se za festivalem barevných pokrývek vydáme, ovšem kapela No Name a Žili. Další z písniček, které nestárnou.

0: Strakonické fezi v Turecku a Egyptě, zmijovky v Nigérii a Senegalu. Kdy se ve Strakonicích začaly vyrábět pokrývky hlavy a kde všude ve světě je lidé nosí, se můžou lidé dozvědět ve výstavních sálech Muzea středního pootaví Strakonice. Dnes v 17 hodin je tam vernisáž výstavy s názvem Festival barevných pokrývek, která potrvá až do 25. října. A podrobnosti o výstavě a doprovodném programu prozradí její kurátorka Blanka Madová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Festival, respektive výstava Festival barevných pokrývek představí tři strakonické výrobky. Fezy, barety a zmijovky. Co všechno se o nich návštěvníci muzea dozvědí?
1: Návštěvníci se dozví, kdy se tyto pokrývky hlavy začaly ve Strakonicích vyrábět, co vedlo k jejich výrobě a jak je vnímali lidé doma a jak ve světě. Dozví se, proč fez ovládl muslimský svět, jak se třeba baret stal módním i praktickým hitem a kde se vzala zmijovka, v jakém filmu se poprvé objevila a v jaké zemi se stala symbolem revoluce. Během pročítání panelů se mohou návštěvníci pokochat i krásnými pestrými modely těchto pokrývek, kterých je na výstavě opravdu mnoho a které jsou opravdu krásné.
0: Paní Madová, vy nejste ale jenom kurátorkou výstavy, vy jste také historičkou Muzea středního pootaví Strakonice. Na začátku října si pro návštěvníky připravíte přednášku, o čem bude?
1: Ve své přednášce bych se chtěla právě zaměřit na roli fezů, baretů a zmijovek v kulturním a společenském životě u nás a ve světě. Jak je vnímali lidé, kdy je nosili. Mé vyprávění bude doprovázet dochovaný obrazový materiál a třeba i ukázky z dobového tisku.
0: Součástí výstavy je ale také takzvaný Festival fezů o vzniku klubu sběratelů fezových nálepek. Kdy se uskuteční a kdo o klubu promluví?
1: Je to vlastně přednáška Festival fezů, která se bude konat v úterý 22. září od 5 hodin u nás v muzeu. O klubu fezech a jejich adjustaci bude přednášet známý strakonický sběratel Jan Malířský.
0: Do Muzea středního pootaví ve Strakonicích nás pozvala kurátorka výstavy s názvem Festival barevných pokrývek. A hezky nás na ní pozvala na tuto výstavu paní Blanka Madová. Děkuji, že jste byla naším hostem. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Na romantickou strunu nám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zabrnkal Bryan Adams. A jaké noty nám určí meteorologický houslový klíč, zjistíme.
1: Počasí.
0: Na telefonu už dnes po třetí čeká Eva Houbová. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: Tak co se změnilo za tu hodinku, co jsme se neslyšeli?
2: Povylezly teploty, jinak je pořád slunečno. No a ta teplota v nižších polohách mezi 15 a 24, na horách mezi 10 a 16 stupni. V Českých Budějovicích je teď jasno, 22,5 stupně. Vane jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepuštěn na hladinu moře 1016 hektopaskalů klesnul za poslední hodinu. Pardon. Na Choráňově je skoro jasno, 17,5 stupně a vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Jaké bude dnešní 8. zářijové odpoledne?
2: Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu se středem nebo v souvislosti s tlakovou níží nad severozápadní Evropou zesiluje příliv teplého vzduchu od jihozápadu. A vlastně ten příliv vrcholí. Čeká nás slunečné počasí po celý den a teplota vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 25 až 28. Vítr povane slabý jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu a bije na střední zátěži.
0: Tak rtuť teploměru se dnes bude opravdu hodně snažit. Tuším, že se to ale změní, tak jak tady bude vypadat zítřek?
2: Od severozápadu nás čeká zvlněná studená fronta. V noci bude zpočátku malá oblačnost, ale ve druhé polovině noci se od západu začne zatahovat. Ráno pak bude převážně oblačno, místy přehánky a ojedinělé bouřky. Teplota klesne na 18 až 15 stupňů. Během dopoledne se obloha zatáhne úplně a ty srážky se postupně rozšíří na celé území, přičemž přehánky se budou měnit spíše v déšť. Nejvíc srážek nás tedy čeká odpoledne. A ojediněle se může pořád ještě objevit i bouřka. Až později večer budou ty srážky ustávat. Teplota přes den vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20, ale nastane to už někdy v poledne, odpoledne se pak bude ochlazovat. Slabý vítr z jižních směrů se už ráno změní na mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Bio bude na nízké zátěži.
0: Jaké počasí nám přinese den čtvrteční?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Čekáme většinou oblačno a přehánky, když tak slabé a spíše na horách, jenom velmi zřídka. Teplota ráno kolem 11, odpoledne do 20 stupňů, takže se výrazně ochladí. Vítr slabý západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu se odpoledne změní na východní.
0: Ponese se v podobném rytmu i páteční den?
2: Od jihu nás zasáhne frontální vlna související s tlakovou níží nad Jaderským mořem. Čekáme velkou oblačnost jenom ráno přechodně až polojasno. Na jihu kraje se místy můžou objevit přehánky. Teplota ráno kolem 8, odpoledne do 21 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
0: Tolik meteoroložka Eva Houbová. Já děkuji za čas, který jste nám dnes ráno věnovala a brzy naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou a děkuji.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice krátce před 9:00 dopolední. A vrabci na naší rozhlasové střeše si špitají, že už brzy započne jeho české dopoledne s Hankou Šoberovou. Je to tak? Ahoj, Hani.
1: Ano, je to realita. Hezké dopoledne. Adelko, tobě i našim posluchačům. Ano, jestli pak víš, že nám rostou houby. A ty to dobře víš.
0: Já to dobře vím. Byla jsem včera a dokonce byla i smaženice a dostal jsem pochvalu, což je pro mě největší, lepší než ta houbová úroda.
1: No a právě protože rostou, tak my přidáme důležité varování. My připomeneme, proč je muchomůrka zelená stále nejnebezpečnější houbou našich lesů a jak se vyhnout záměně, která může mít v tomhle případě fatální následky. Podíváme se ale taky na aktuální témata zemědělců a farmářů. Proč stát pozastavil proplácení náhrad za opatření proti vlkům a kdyby se peníze mohly znovu rozdělovat, i na to dojde řeč. Ve druhé polovině se pak spojíme s naším regionálním stopařem. Ten se nachází na zámku v Bechyni, pozveme na zajímavé akce napříč jeho českým krajem. No a chybět nebudou ani praktické rady. No a tentokrát se dozvíme, jak jednoduše zbavit rychlovarnou konvici vodního kamene. To je asi téma, které se týká úplně každého z nás.
0: Mm-hmm, výborně, kor před sezónou, kdy si budeme denodenně dělat například čaj a tak podobně. Dobrá tedy. Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí. Mějte se báječně a hlavně s úsměvem. Naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna bude znovu projednávat nová pravidla pro státní úředníky. Kavárna nebo zázemí pro kulturní akce vzniknou po rekonstrukci soudní budovy v areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku. Pelhřimovské muzeum rekordů přesune část expozic do Jindřichova Hradce. Den bude slunečný, naměříme až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
2: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
0: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i Senát. Poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ni přijde řada už dnes. Soudní budova v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku prochází od konce minulého roku rekonstrukcí. Restaurátoři tam přes léto obnovovali dochované fresky z 18. století. Oprava bude hotová na konci příštího roku. Pokračuje stavební technik Petr Dvořák.
3: Do přízemí se přesune klášterní kavárna a v patře pak budou probíhat různé kulturní akce. Využijem hlavní malovaný sál, protože to je prostě to, co by většina lidí měla vidět, takže tam chceme pořádat ve spolupráci s institucemi koncerty, přednášky a tak dále.
0: Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně opouštělo Pelhřimov.
4: To vůbec nemáme v úmyslu, jo? Město rekordů je jenom jedno. No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej.
0: Filmový festival v Benátkách bude promítat v premiéře dokument o Elonu Muskovi. Snímek oscarového režiséra Alexe Gibneyho má téměř 4 hodiny. Dokument popisuje, jak vliv amerického miliardáře na politiku, tak i jeho kontroverze. Technologický podnikatel Elon Musk se ale samotného natáčení neúčastnil. Film bude mít premiéru v amerických kinech 16. října.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude jasná až polojasná s nejvyššími teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrně v Českých Budějovicích u hypermarketu Tesco nabouralo auto do sloupu a dvě auta se střetla na silnici 19 u Všechova na Táborsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré dopoledne, přátelé, a krásné úterý 8. září. Svátek dneska slaví Mariana a dnešní den připomíná Mezinárodní den gramotnosti, který vyhlásilo UNESCO už před 60 lety. Připomíná nám, že umět číst a psát rozhodně není samozřejmost. Právě 8. září roku 1841 se narodil taky jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů, a to Antonín Dvořák. Jeho hudba dodnes zní na koncertních pódiích po celém světě. No a jedna zajímavost na závěr. Před 95 lety se v Brně prodalo během jediného dne přes 4 tuny hub, takže pokud jste v posledních dnech vyrazili do lesa a košík se vám pěkně pronesl, jste součástí krásné české tradice. Teď ale k první reportáži Jihočeského dopoledne. V té zamíříme do Lovětína. Desítky dětí z lesní školky a komunitní školy budou o přestávkách mávat na projíždějící vlaky na Jindřichohradecké úzkokolejce. Nádražní budova v Lovětíně na trati z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou se totiž proměnila na školní budovu. No a my si o tom za chviličku povíme víc.

0: Pavel Bobek, já ti zpívám v jeho českém dopoledni. Míříme do Lovětína na Jindřichohradecku. Na tamním nádraží dneska začal nový školní rok. Nádražní budova totiž nově slouží jako zázemí pro lesní školku a komunitní školu. Místo čekárny je teď šatna a okýnkem na prodej lístků na sebe mávají školáci ze dvou tříd. Než se nádraží proměnilo na školu, pomáhali s přestavbou desítky rodičů a podporovatelů.
1: Celý oškrábat, obrousit, futra, podlahy, okna, všechno to znovu natřít, přestěhovat všechny věci a to hlavně díky vám. A teď už nezbývá nic jiného.
2: Slavnostní přestřížení pásky k nové škole si užili všichni děti a rodiče dohromady.
3: Jsem z toho teď úplně unešená.
2: Do školní budovy, která vznikla z nádraží, se přišla podívat maminka
3: Aneta Dolečková. Jsem tu poprvé, těch brigád jsme se bohužel nemohli zúčastnit, my jsme toho hodně přes léto a sbírám dojmy teďkom trošku, no.
2: A jsou pozitivní.
3: No rozhodně, rozhodně. Přečilo to moje očekávání, popravdě.
2: A budete mít školáka nebo školkáčka?
3: Mám školačku, jde do první třídy dcera. Ona sem už chodila do školky a teď nastupuje do první třídy.
2: Takže její bude právě tady ta třída, kde má už na tabuli přivítání.
3: Ano, přesně tak, nádherný.
2: Až dozadu, do třídy pro druhý stupeň, se přišel podívat školák.
4: Vojta, je to dobrý. Hodně.
2: Bude se vám sem dobře chodit?
4: Ano.
2: A je poznat, že to je nádraží?
4: Ano. Podle toho, že je to kousek od kolejí.
2: Podle paní učitelek patřili mezi největší pracanty při přestavbě nádraží na školu, tatínkové.
5: Luboš Hála.
6: Jirka.
5: Těch pracantů tady byla celá řada. Byl jsem požádán, osloven, jako každý jiný tatínek, tak jsme přijeli a rádi jsme pomohli.
6: No tak my jsme to vlastně brali hlavně jako takovou možnost trávit někde dovolenou, že jo? Protože co si budeme povídat, dneska prostě cesta k moři je hrozně dlouhá, všechno je všude hrozně všechno drahý, takže člověk prostě radši vezme tu rodinu, že jo, a jede do polorozpadlého nádraží.
2: Prázdniny s tatínkem strávila v budoucí škole a školce a hodně prý pomáhala také Aneška.
7: Anešku, řekneme, jak dlouho jsme tady byli?
8: Hodně.
7: Skoro pořád?
8: Jo, skoro pořád.
6: Děti se tady seznamovali a tatínci se seznamovali a maminky. Vlastně to bylo strašně prima. Skvělá dovolená.
2: Děti a rodiče přivítala první den v nové škole ředitelka spolku Barbora Kolářová.
9: My jsme v letošním školním roce přivítali 22 dětí do lesního klubu a 18 dětí do komunitní školy, kde první stupeň bude navštěvovat 10 dětí a druhý stupeň 8 dětí. Na brigádách, které byly od jara až vlastně do začátku školního roku, pracovali rodiče všech zapsaných dětí, prarodiče i přátelé školy a celého spolku.
2: Na rekonstrukci a vybavení nových prostor přispěli také dárci ve veřejné sbírce a podařilo se vybrat víc než 200 tisíc. Z Jindřichohradecka, Eva Marvanová, Český rozhlas.

vrátit město nahoře Tábor o několik století zpět a potěšit tak obyvatele i návštěvníky. To je jeden z cílů, které si letos znovu dávají táborská setkání. Tradiční městské slavnosti se odehrají už tento víkend. My si o nich popovídáme s vedoucím městského odboru kultury a cestovního ruchu Radkou Šimkovou. A to přímo na táborském Žižkově náměstí, kam nás můžete zajít pozdravit osobně. Rozhovor v přímém přenosu Českého rozhlasu České Budějovice začne v úterý 8. září po zprávách v 11 hodin. K poslechu i návštěvě zve Matěj Vodička. Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Knižní hlídka Filipa Černého.
2: Dobrý den přeju. Zlá babička, kniha Dity Kůtové, odehrávající se před stoletím v jižních Čechách, vyšla sice loni, ale teď Českobudějovický rozhlas přišel s čerstvou dramatizací tohohle psychologického románu. A tak se knižní hlídka vydala za autorkou Zlé babičky, aby se zeptala, je příběh fikce nebo skutečnost?
3: Tak příběh je pravdivý, liší se jenom v drobnostech a je to příběh prababičky mého muže, o který se v rodině tradovalo, co vlastně tu rodinu znám, tak pořád stejnými slovy, to byla ta zlá ženská, ta ublížila tomu a tomu, muži ublížila, dceři ublížila, ta dělala jenom zlý věci, ta byla strašně zlá. A mně celou tu dobu, celých těch 30 let, co to poslouchám, tak mi jí bylo jednak čím dál víc líto, protože ona je 80 let mrtvá a nemůže se bránit, nemůže to vysvětlit. Já nerozporuju, že třeba zemřela jako zatrpklá ženská, která nedělala nic hezkýho, ale chtěla jsem podat nějaký možný vysvětlení, proč se to dělo, protože každý vysvětlení sebou nese i možnost pochopit a následně možnost odpustit. A řekla bych, že celý ten román, celý ten příběh vlastně je o touze odpustit a nemožnosti odpustit. Pořád se to týká toho odpuštění. Ono, odpuštění, to je královská disciplína, který asi úplně každý není třeba schopen.
2: Zachoval jste třeba i geografické reálie?
3: Ano, to jsem se snažila. Co jsem se všechno jenom mohla dozvědět, tak jsem tam zachovala tak, jak to bylo. Protože si myslím, že ta knížka je důležitá třeba nejenom pro čtenářskou veřejnost, ale je důležitá pro moji vlastní rodinu, protože já geneticky s tou paní nemám nic společného, ale moje děti jsou její pravnoučata, takže oni určitě jo, nesou si v sobě vlastně otisk nějaký vzdálený jejího osudu. Věřím na to, že tyhle věci se promítají do dalších generací a tak chci, aby věděli co nejvíc, jak to bylo možné, aby se to přiblížilo pravdě.
2: Hezkou řádku týdnů bude Zlá babička Dity Kůtové k poslechu na webu Českobudějovického rozhlasu a v aplikaci Můj rozhlas.cz, takže neváhejte, poslouchejte. Knihu mimo jiné načetla herečka Daniela Bambasová.
4: Na ostatních mi nezáleží. Nic už pro mne neznamenají a já neznamenám nic pro ně. Zlá bába, všem jen na obtíž. Mají pravdu, jsem zlá. Však si taky nic jiného nezaslouží, než abych byla taková. To jen Márinka, ta je ještě hodná.
2: A teď už přenecháváme zlou babičku jejímu osudu a je tu přehled knižních novinek. Začneme ho relativně útlou, ale o to svěžnější knižní esejí. Alexandr Mitrofanov, Doba pitomců, kniha jenom pro chytré. Známý komentátor v Době pitomců mimo jiné vyvrací mýtus, že od pitomosti lze osvobodit vzděláváním. A také pojmenovává, kde nás, Evropany, v současném světě tlačí bota. Mimochodem, Alexandr Mitrofanov pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a takhle zareagoval, když se ho novinářka Barbora Tachecí zeptala, jestli Evropa je schopná pomoct Ukrajině.
5: Evropa se šíleně bojí.
6: Čeho?
5: No toho, že politici, kteří o tom mají rozhodovat, nebudou zvoleni, protože většina evropských voličů tak to vidí v Rusku a na to sázejí a bohužel mají v mnohem pravdu. V Rusku je vidět jako líné zbabilce, spohodlnělé kreatury, které nikdy bojovat nebudou.
2: Tolik k Době pitomců, pojďme teď ale za zábavou. Vladimír Šlechta, který proslul hlavně v žánru sci-fi, mění styl a přichází s napínavým příběhem ze Zlaté Prahy, města intrik, zločinu a neřesti, jak tvrdí nakladatel. Jde ale o zločiny dávné, protože detektivka Rodinné záležitosti se odehrává v Praze císaře Rudolfa II. Knihu vydal Mystery Press. Neměli bychom taky zapomínat na dětičky, rozeběhl se školní rok a tak, kdyby potenciální malí čtenáři měli školy málo, tak mohou šáhnout po báječné třídě Ivety Zámečníkové. Krátké příběhy o veselých školních příhodách, výletech a kamarádství vydal Albatros. Děcka, všichni si oblečte tričko, držte se pohromadě, je tady spousta lidí, ať se nikdo nestratí. Tondo, co uděláš, když se ztratíš? Zeptala se paní učitelka. Zůstanu klidný jako želva, nikam neutíkám, stojím na místě a počkám, až mě najdete. Tak takhle začíná první kapitola báječné třídy. Já ale dodávám, že se pro mě za mě můžete klidně ztratit, protože knižní hlídka si vás vždycky najde. Za týden zase naslyšenou.
6: Ano, tolik dnešní knižní hlídka Filipa Černého a pár tipů třeba na podzimní čtení.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
6: Do Ameriky se z Českých Budějovic dalo vyrazit už v roce 1885 a nebylo potřeba ani na loď. Tehdejší noviny zvaly na výletní místo Amerika u Doudleb, kde mělo být postaráno o pohodlí návštěvníků a nechyběly ani perníkářské boudy. Jak tahle jihočeská Amerika přišla ke svému jménu? No tak to si připomeneme v jihočeské vlastivědě, kterou připravili etnograf Jan Šimánek a kolega redaktor Zdeněk Zajíček. A za chviličku pustím ke slovu.

V Jihočeské vlastivědě se vypravíme do Ameriky a řekneme si, jak sen o cestě za oceán nakonec skončil na samotě u lesa. Mezi obcemi Doudleby a Plavem stojí několik domů, kterým se dodnes říká Amerika. Název vznikl poněkud zvláštně. Jeden z doudlebských občanů jménem Dvořák si ve druhé polovině 19. století dlouho pohrával s myšlenkou odjet za oceán a hledat štěstí na novém kontinentu. Nakonec si to ale rozmyslel a z peněz, které měl na cestu našetřené, si zakoupil pozemek u cesty z Doudleb do Plava a v 70. letech 19. století si tam postavil nové stavení. Lidé mu pak začali říkat k Amerikánovi, nejprve trochu posměšně, ale název se rychle ujal. Brzy vedle jeho domu vyrostly další dvě chalupy. U jedné z nich začal doudlebský hostinský Josef Schauer provozovat příležitostné občerstvení. A tak se roku 1885 mohli obyvatelé Českých Budějovic v novinách Budivoj dočíst pozvání na výletní místo, cituji, Amerika u Doudleb, kde je v době výletu vždy dobře postaráno o pohodlí hostů a nechybějí ani perníkářské boudy. Pohostinství však nemělo dlouhého trvání, ale jméno Amerika zůstalo. Ovšem, ta největší zemědělská usedlost blízkosti lesa k Americe původně nepatřila. Vznikla totiž o celé století dříve, ještě za vlády císaře Josefa II. A byl to dům hajného Matěje Šimánka, který se staral o sousední kostelní les. Pozoruhodné je, že povolání hajného se na této chalupě udrželo až do roku 1951, tedy po pět generacích.

Ano, Disco příběh právě nedávno ho vysílali v televizi. Tahle píseň je symbolem diskotékové éry 80. let. Ať už jste tehdy chodili na diskotéky, nebo jenom tajně obdivovali účesy a módní kreace té doby. Jedno je jisté, tenhle příběh pořád umí roztančit i naše vzpomínky. Pojďme k tématu, kterému se budeme za chviličku věnovat v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Je smrtelně jedovatá a houbaři se jí můžou splést třeba s bedlou anebo žampionem. Mluvíme o muchomorce zelené. Právě po konzumaci téhle houby končí lidé nejčastěji v nemocnici ve velmi vážném stavu. Selhat jim můžou játra i ledviny. Víc o tom povíme v reportáži po písničce, tak vydržte.

0: Internet i sociální sítě zaplavily fotografie z lesa, které zachycují houbařské žně. Už proto vás vyzýváme k obezřetnosti, protože až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si odnést jenom ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří mochomurka zelená. Připomínat může žampion anebo třeba bedlu. Proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesunul, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem mochomurkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomurka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam ji nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Tak ať už si z lesa odnášíte košík plný hub, anebo jenom hezkou procházku, nezapomínejme na ty, kteří o nás mají starost. Třeba Olympik to připomíná ve své nestárnoucí písni Slzy tvý mámy. A my si ji zahrajeme právě teď. Hezké dopoledne.
4: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

Stát zastavil proplácení náhrad farmářům z oblastí s výskytem vlků. Žadatelé čekají na stovky milionů korun a my o tom budeme mluvit za malou chvíli v jeho českém dopoledni. Tak vydržte.

0: Farmáři nedostávají peníze za opatření proti vlkům. Stát proplácení náhrad zastavil, vyčleněný balíček z rozpočtu je totiž rozebran. Na náhrady újmy za stížené hospodaření přitom čekají stovky žadatelů. S dalšími informacemi je teď ve studiu náš editor Jan Kopřiva. Hezké dopoledne.
1: Hanko, hezké odpoledne.
0: Jeníku, o jaké peníze tedy přesně jde?
1: Tak jsou to vlastně náhrady za omezení, která musí chovatelé, zemědělci nebo třeba i rybáři dodržovat kvůli ochraně přírody. Patří sem tedy případy, kdy majitelé lesů redukují nebo úplně zastaví těžbu, rybáři zase volí šetrnější přístup k chovným nádržím. Ale jsou to právě i opatření proti vlkům. Stát proplácí v těchto případech náročnější údržbu na zajištění pastvin nebo důkladnější dohled nad stády. Přesněji tedy stát proplácel, ty žádosti administruje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která potvrdila, že výplaty náhrad jsou pozastavené.
0: A v čem je ten problém?
1: Prostě došly peníze, respektive ta alokace je vyčerpaná. Asociace letos rozdělila přes 400 milionů korun, jenže na proplácení čeká ještě dalších 200 schválených žádostí za 160 milionů a na posouzení pak čeká ještě dalších 400 zájemců o náhrady v hodnotě skoro 406 milionů korun. Na problémy s úhradami už reagoval Svaz chovatelů ovcí a koz, protože, jak říká předseda svazu Richard Konrád, zaseknuté výplaty některé farmáři citelně ohrožují.
2: Ta komplikace je tam obrovská, ať jsou to předpisový ohradníky, ať jsou to ploty, ať jsou to pastavecký psy, i v podstatě jejich zaměstnanci, které ty stáda hlídají, tak jsou to velké finanční prostředky.
0: Najde stát peníze k proplacení náhrad?
1: Tak podle mluvčí ministerstva životního prostředí Jany Schillerové program pokračuje podle nastavených podmínek. Agentura tedy žádosti dál přijímá a vyhodnocuje a rezort prý s platbami počítá.
3: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty. Mnozí žadatelé zákonné nároky splnili, čeká se tedy na uvolnění peněz.
1: Jenže kolik peněz a kdy by mohly platby dorazit, to ale ministerstvo životního prostředí neupřesnilo.
0: Říká Jan Kopřiva, editor Českého rozhlasu České Budějovice. Děkuji za informaci, Jeňku, hezký den, naslyšenou.
1: Já děkuji, krásný den.

0: válka. Krásná zdravá svačina.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Odvolací soud začne projednávat kauzu manažerů Mostecké uhelné společnosti. Monitoring hladiny podzemních vod v Jihočeských Pánvích podpoří kraj 250 000 korun. Vedení Strakonic zapůjčí budovu staré radnice na Velkém náměstí Vysoké škole. Den bude slunečný s teplotami až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kauza privatizace Mostecké uhelné z 90. let se vrací před soud. Bude se zabývat případem 2 ex-manažerů, kteří byli v roce 2023 nepravomocně odsouzeni do vězení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli stát o víc než 2 miliardy korun.
5: V případu bylo původně obžalovaných 6 lidí. U 3 z nich ale české soudy stíhání zastavily, protože si už odpikávají tresty, které za stejnou kauzu dostali ve Švýcarsku. Tamní justice odsoudila i ex-manažery Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Ti ale do švýcarského vězení nenastoupili a proto jsou teď souzení v Česku. Odvolací soud se dnes bude zabývat i ex-náměstkem ministra průmyslu a obchodu Robertem Sýkorou. Toho žalobce viní z přijetí 3 milionového úplatku. Trojice obžalovaných dostala nepravomocně tresty vězení mezi 3 a 7,5 lety a taky peněžitý trest nebo propadnutí majetku. Všichni vinu odmítají. Proti rozsudku se odvolal i státní zástupce. Josefína Báčová, Český rozhlas.
3: Na pravidelné měření hladin podzemních vod a sledování jejich kvality na jihu Čech přispěje krajský úřad téměř 250 000 korun. Částka pomůže s monitoringem vod ve 200 vrtů v Třeboňské a Budějovické pánvi. Měření má pomoct udržet vodu v podzemí i v době dlouhodobého sucha. Pokračuje mluvčí krajského úřadu David Hoke.
6: Výsledky jsou následně využívány při vydávání povolení k nakládání s podzemními vodami pro odběratele, kteří odebírají více než 1 000 kubíků vody ročně nebo 100 kubíků měsíčně. Cílem je zajistit, aby odběry podzemních vod nepřekračovaly únosnou míru, nedocházelo k poklesu jejich hladiny pod limity.
3: Budovu bývalé radnice na Strakonickém Velkém náměstí by měla v budoucnu využívat vysoká škola. Záměr na výpůjčku historického domu na Velkém náměstí schválili radní města. Zájem o využití budovy v tuto chvíli projevily 2 fakulty vysoké školy. Podle mluvčí radnice Markéty Bučokové zatím město nechce zveřejnit konkrétní zájemce.
7: Vedení města v současné době jedná s potenciálními zájemci o využití této budovy. Konkrétní podoba jejího dalšího fungování tak bude záviset na výsledcích probíhajících jednání. O dalším vývoji bude město veřejnost průběžně informovat.
3: Policisté v kadaňské nemocnici zatím Bobu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí dál trvají. Policie to napsala na síti X. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuovaných 240 lidí. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. V nemocnici zasahuje pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policisté zatarasili příjezdové cesty. Na místě jsou i hasiči. Ti postavili pro evakuaci vyhřívané stany. Za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení.
4: Počasí.
3: Obloha bude jasná až polojasná s nejvyššími teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Těžké nákladní auto havarovalo na silnici 157 u Ledenic na Českobudějovicku. Jezdí se tam jedním jízdním pruhem. A dvě auta se střetla v Husově ulici v Českých Budějovicích u nákupního centra Géčko. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jihočeské dopoledne pokračuje 4 minuty po 10. hodině a Hanka Šoberová vám od mikrofonu přeje stále dobrý poslech. Tak se dívám do playlistu, na cože se můžeme v této hodině těšit. No a já myslím, že budete spokojení, tedy alespoň doufám, v případě, že máte rádi kapelu MIG 21, taky Helenu Vondráčkovou, Hanu Zagorovou a nebo třeba Lenku Filipovou. Právě všichni tito zpěváci, muzikanti zapějí v této hodině. No ale už za chviličku se vypravíme společně na zámek Bechyně, kde mají hnedka několik unikátů. My se spojíme s naším regionálním stopařem, který už je na místě, tak vydržte.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Za zajímavostmi zámku Bechyně na Táborsku se dneska vypravil náš regionální stopař a zjistil, že tam mají hnedka dva unikáty. S námi Petr Kubát. Pěkné dopoledne, Petře, vítej.
2: Krásné dopoledne. Já na úvod začnu maličko o historii zámku, protože on stojí na místě bývalého hradu, který stál na ostrohu nad řekou Lužnicí už v polovině 13. století. No a ten současný zámek je zajímavý tím, že ho vlastnilo spoustu majitelů, kteří tam postupně dělali stavební úpravy a zámek proměňovali až do té dnešní podoby, jak ho známe. Takže tam najdete pozdní gotiku, vrcholnou renesanci z období Petra Voka z Rožmberka, ale i klasicismus. Zámek postupně vlastnili Šternberkové, Švamberkové, Rožmberkové, Párové a dnes je ve vlastnictví rodiny Šťávových. No a kromě šlechtických portrétů a dalších takových těch tradičních zajímavostí, které najdete na většině českých památek, jsou tam dva opravdu velké unikáty, jak už si naznačila. Jedním z nich je kopie raně renesančních kachlových kamen ve Šternberském salonku podle předlohy ze Salzburku. A víc mi o nich řekl průvodce Jiří Novotný.
3: Byla zhotovena tady v Bechyni místním kamnářem Františkem Lenerem mladším, jedním ze zakládajících učitelů místní keramické školy a realizace těch kamen byla právě provedena v keramické škole. Někdy se udává rok 1903. Je to v podstatě unikátní replika renesančních kamen ve výrazné barevnosti a dokládá už skutečně poměrně velmi vysoký životní styl šlechty tehdejší doby. Tématicky je na těch kamnech ve vysokém reliéfu prakticky celá Bible plus doplněno ornamentální rostlinnou výzdobou. Navíc ještě je tady taková jedna zajímavost, která se váže k různým významným uměleckým a nejenom uměleckým dílům. Tady je jedna figura na těch kamnech, která zachycuje údajného tvůrce a je bez rukou, kterému byly uťaty proto, aby nemohl nikde jinde udělat kamna podobná.
1: Petře, jakou další zajímavost ještě na zámku mají?
2: No, v další místnosti je to sbírka dětských barokních portrétů od slavného barokního malíře Karla Škréty a jeho dílny. A ten největší obraz je přímo od samotného Škréty. A koho představuje, to už mi ukazuje Jiří Novotný.
3: Představuje Marii Maximiliánu ze Šternberka v dospělém věku. Ona byla tady jako na Bechyni spodobena celkem třikrát, takže to máme v rámci té galerie jako malou holčičku zhruba 2 až 3 letou, potom ve věku 7 až 9 let a tady teda už ve věku dospělém a jinak je o ní, co o ní víme, je, že zemřela v roce 1665, kdy byl teda vyveden tento obraz a zemřela jako 24letá po asi 14 dní po porodu dcery.
2: No a já na závěr doplním, že teď v září je Bechyňský zámek i s parkem a galerií otevřený vždy od čtvrtka do neděle od 9:30 do 16:00.
1: Z Bechyně se nám do vysílání jihočeského dopoledne přihlásil náš regionální stopař Petr Kuba. Díky za to, Petře, naslyšenou.
2: Hezký den.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: V našem kraji můžete dneska vyrazit za historií, za kulturou, ale taky za sportem. Tak pojďme pěkně po pořádku. V Českých Budějovicích si připomeneme 75 let městských autobusů. Z Mariánského náměstí vyjedou v 15.30, 16.30 a 17.30 historické vozy Škoda 706 RTO a karosa B732. Takže pokud máte slabost pro staré autobusy, dneska má

máte docela dobrý důvod nastoupit. Ve Čkyni na Prchaticku můžete v 6 na večer nahlédnout do jedné z nejtemnějších kapitol historie. V tamní synagoze totiž začne přednáška Uloupené umění. Ta přiblíží organizované konfiskace uměleckých děl za druhé světové války. Přednášející Vojtěch Řapek nabídne taky obrazovou projekci. Dovolně na Strakonicku můžete vyrazit na hudbu. V místní tvrzi začne ve 20 hodin koncert nizozemské kapely La Bašída. Čeká vás alternativní postpunk, kytary, housle a výrazný ženský zpěv. No a v Rožmitále pod Třemšínem, tam si dneska v 19 můžete zajít na dokument Dalajláma Oceán moudrosti. A ještě jeden tip z tábora. Na atletickém stadionu Míru dneska až do 13 hodin měří síly sportovci a sportovkyně starší 60 let. Tyto sportovní hry seniorů nabízí 6 disciplín od hodu petangovou koulí na cíl přes cornhole až po běh s tenisovým míčkem na raketě. Soutěží se, ale hlavně tam jde o radost z pohybu a dobré setkání. Tak sice už hry začaly, ale kdybyste se chtěli pobavit a třeba i možná ještě zúčastnit, tak se vydejte. No tak ať už vyrazíte za autobusem do minulosti, nebo za uměním, nebo hudbou, filmem, sportem, kamkoliv, tak my vám přejeme příjemný a pohodový den. Co vznikne, když se potká graffiti, malba, světlo a digitální technologie? V táboře z toho bude výstava Skrze světlo. O ní, o cestě, od graffiti k současné tvorbě a taky o sobotní vernisáži si budeme povídat v jeho českém dopoledni za malou chvilku. A to nám vyplní Helena Vondráčková svou písní. Tady je její zblížení.

0: Sobotu 12. září bude v Táboře co objevovat v Don Galerii divadla Oskara Nedbala. Začne v 6 odpoledne výstava nazvaná Skrze světlo. Ta představí dílo výtvarníka Martina Kafe z 33 Hirta. Ten ve své tvorbě propojuje malbu, sprej, přírodní materiály, ale taky světlo a moderní technologie. A inspiraci čerpá mimo jiné i ze svých cest. Vernisáž bude pokračovat koncertem pera doktora Římsy. I o tom bude řeč v příštích minutách. Já totiž teď ve vysílání vítám Martina Kafe z 33 Hirta. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak zdravím. Já zdravím taktéž do Tábora. Martine, začneme samotnou výstavou. Proč jste jí dal název Skrze světlo?
1: Protože světlo vnímám jako jeden z nejzásadnějších prostředníků lidského vnímání. Skrze světlo vlastně se orientujeme v prostoru, rozpoznáváme všechny objekty, barvy, materiály. Takže světlo funguje jako globální nasvícení celého světa. Zároveň ale může fungovat i jako interpretace. To znamená, když chci něco vypíchnout, upozornit na to, tak tam vlastně nasvítím to světlo. Jo, to, co je bez světla, to je skryté.
0: Jinak vaše umělecké začátky jsou spojeny s graffiti. Jak vás graffiti ovlivnilo a co z něj máte ve své tvorbě dodnes?
1: No, graffiti ovlivnilo celý můj život. Provází mě vlastně do dneška, i když samozřejmě v jiné formě. Dalo mi nahlídnout hlavně do absolutní tvůrčí svobody. Techniku, barevnost, rychlost a energii. A vlastně vnímám jako to nejdůležitější, co mi dalo obecně do života, je právě to, že můžu svobodně vyjádřit to, že tu svoji osobu, to, že tam vlastně jsem interpretován v jakýmkoliv tom díle. To je asi to nejdůležitější.
0: Později jste se věnoval grafickému designu a potom jste se vrátil k vlastní volné tvorbě. Proč jste ten návrat potřeboval?
1: Grafický design je vlastně, člověk dává tam kus sebe, ale není to svobodná tvůrčí práce. A já jsem zjistil, že vlastně bez té absolutní tvůrčí svobody, která teda jako by měla převažovat v tom mém životě, tak vlastně potřebuju, nebo takhle nemůžu žít bez ní.
0: Jinak nutno říct, že některé nové obrazy vznikly během vaší cesty po Indonésii. Co vám Indonésie přinesla jako umělci? Objevilo se něco z té cesty třeba přímo na obrazech?
1: V podstatě, jako obecně pár posledních let hodně maluju pod širým nebem víc než v ateliéru. Loňskou výstavu Los Angeles jsem maloval po západních státech USA, stejně letos pod nebem Indonésie. Je to úplně jiný proces tvorby, to znamená ovlivňuje tu celkovou tvorbu počasí, sůl, písek, brouci, déšť, všechno vlastně, všechno to se mnou dotváří určitou podobu toho obrazu a mě osobně to dává víc trpělivosti, oddanosti tomu momentu, že vlastně musím odevzdat část, tu odpovědnost jako za ten výsledek, vlastně nemůžu jí mít pod kontrolou, musím ji odevzdat a vzdát se toho. A to je to, co mi to dává jít.
0: Vernisáž výstavy je už tuto sobotu, jak už jsem říkala, v Don Galerii divadla Oskara Nedbala v Táboře. Jak bude vypadat?
1: Budou tam klidění obrazy, některé světelné obrazy, nějaké objekty, a asi bych to nechal na divácích, na posluchačích, ať se přijdou podívat a překvapit.
0: Taky už jsem to v úvodu zmínila, že vernisáž doprovodí rapper doktor Římsa. Říkám si, jak jste se dali dohromady a proč právě rap k vaší výstavě?
1: Protože rap vlastně v mojí generaci patřil ke graffiti dohromady. Bylo to součást nějaký hiphopový kultury. Doktor Římsa je mimo jiné taky výtvarník, který pochází taky z graffiti scény. Měli jsme spolu společní roky v ateliéru, znám ho vlastně téměř od malička a je to takový rodinný přítel. A to je ten důvod asi, proč je to právě on.
0: A Martine, dokdy výstava potrvá?
1: Výstava potrvá do 5. listopadu 2026.
0: A pozval nás sám autor Martin Kafe z 33 Hirt, který byl hostem dnešního Jihočeského dopoledne, alespoň takto po telefonních linkách. Děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas, Martine, ať se výstava líbí, mějte se hezky, ať se vám daří i ve vaší práci.
1: Já taky moc děkuju, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A budu rád, když dorazíte.
0: Díky za pozvání.

0: Uschly i cedry anebo cypřiše. Letošní léto těžko přežívaly i sazenice exotických dřevin, které experimentálně vysadili lesníci na Vysočině. I na teplomilné stromy běžně odolávající suchu bylo horké počasí skutečně příliš. Do běžných porostů se navíc začíná znovu stěhovat kůrovec a neohrožuje už jenom smrky. Dozvíte se o tom z našeho vysílání za chviličku víc.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Před 4 lety zasadili lesníci na Vysočině na 8 hektarech desítky druhů exotických dřevin. Chtějí zjistit, co by bylo možné pěstovat při pokračujícím oteplování. Letošní léto ale bylo příliš i na cedry anebo cypřiše. Navíc se o slovo opět začíná hlásit kůrovec.
1: V Budišově jsme v roce 2022 na podzim se rozhodli pro takový výzkumný úkol, aby jsme vyzkoušeli jak naše hospodářské dřeviny, tak především dřeviny geograficky nepůvodní.
2: Lesní správce Rostislav Čech mi ukazuje školku v Budišově na Třebíčsku, kde lesníci experimentálně zasadili několik desítek druhů stromů, které by v případě postupující globální změny bylo možné pěstovat i tady na Vysočině.
1: Pěstovali jsme je na této lokalitě, která je svým, řekněme, půdním uskupením velice náročná a těžká pro zalesňování.
2: Průbířským kamenem se stalo letošní extrémně horké a suché léto.
1: A to je i pro tyhle ty dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cypřiše, břestovce. Spoustu druhů cizokrajinných jedlí se zkoušelo, borovic, sekvojovec. I pro tyhle zaraví, i pro tyhle ty dřeviny jsou tyhle ty poměry půdní a vlhkostní doopravdy nepřekonatelnou překážkou.
2: Přitom tady jsou zasazené i stromy, které se běžně vyskytují v horkých, suchých oblastech.
1: Tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože nerostou, jak by měly, nepřirůstají. Je tam vysoká mortalita, u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
2: Letošní léto ale samozřejmě nepoznamenalo jenom exotické dřeviny, ale hlavně běžné lesní porosty. Začínají se dokonce vracet škůdci, kteří v nedávných letech napáchali v českých lesích miliardové škody. Pokračuje oblastní ředitel Lesů České republiky v kraji Vysočina František Holenka.
3: Protože díky současné nebo letošní epizodě tepla a nedostatku srážek jak na Vysočině, tak všude, tak samozřejmě už se nám projevují lýkožrout smrkový a nejenom lýkožrout smrkový, ale začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. Takže na to bych chtěl upozornit, že se nám to rozjíždí ve větším. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Pokud se situace nezlepší, mohla by podle Holenky přijít krize v roce 2028. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Už po 11. hodině si budete moct v našem vysílání tradičně poslechnout rozhovor s dopoledním hostem. Konkrétně ten dnešní bude výjimečný, protože moderátor Matěj Vodička se za ním musel vypravit i s přenosovým vozem až do Tábora. Ostatně Matěj Vodička nám to poví sám, protože je teď se mnou ve spojení. Matěj, vítej, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům, konkrétně ze Žižkova náměstí v Táboře, odkud dnes výjimečně vysílá Český rozhlas České Budějovice svůj pořad Dopolední host, který, jak si zmínila, začne po 11. hodině. A my tady u našeho přenosového vozu přivítáme vedoucí místního městského odboru kultury a cestovního ruchu paní Radku Šimkovou, se kterou si popovídáme o tradiční události, jen se odehraje tento víkend tady v Táboře, a to jsou táborská setkání. Tradiční městská slavnost, která letos oslaví svůj 34. ročník. Budou tady jarmarky, tržiště, středověké uličky, průvody a samozřejmě i koncerty. My samozřejmě ten program detailně probereme, jak jsem zmínil, s paní Radkou Šimkovou. A touto cestou, protože nás momentálně slyší nejenom posluchači v éteru, ale taky lidé tady kolem jdoucí na náměstí, tak zvu všechny k poslechu a taky k návštěvě našeho přenosového vozu na Žižkově náměstí v Táboře.
0: Děkujeme, zve vás přátelé Matěj Vodička, který si pozve dnešního dopoledního hosta, to přímo u přenosového vozu v Táboře na náměstí. Tak těšte se buď v éteru Českého rozhlasu České Budějovice, anebo potom zajděte na místo navštívit naše kolegy. 10 hodin 46 minut, Paul Abdul s písničkou Rush je tu právě teď. Hezké dopoledne a užívejte.

Jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s vámi a taky Paula Abdul. Rok 1991, Raš Raš, romantická balada, u které si mnozí dodnes vybaví třeba i videoklip s Keanu Reevesem. Tehdy ještě nebyl akčním hrdinou, ale idolem dívčích pokojíčků. Připomínám dneska, přátelé, úterý 8.9. svátek mají Mariany, tak přejeme všem Marianám, Mariánkám všechno nejlepší k dnešním jmeninám. Taky připomínám přímý přenos, který pro vás vysíláme po 11. hodině. Matěj Vodička se svým hostem budou probírat táborské slavnosti, které už jsou za dveřmi. No ale ještě před 11. hodinou, krom muziky, kterou obstarají třeba Michal Tučně nebo kapela Mandraže, vás čeká taky ještě nějaká ta poradna. Vy jste není zvyklí u nás v tomto čase, o čem, že budou dnešní babské rady. Vodní kámen dříve nebo později potrápí každou rychlovarnou konvici a právě babské rady vás dneska naučí jednoduchý způsob, jak tento nechtěný nános odstranit, a to pomocí octa anebo kyseliny citronové. Tak bude-li potřeba, udělejte si nějakou tu poznámku, abyste ty vaše varné konvice dostali do stavu, který potřebujete. 10 hodin 52 minuty už jsem avizovala muzikanty, kteří budou hrát, tak teď to bude právě kapela Mandraže a jejich písnička, která je velmi oblíbená, Hledá se žena, tak dobrý poslech, užívejte s námi.

0: Pražské rady.
1: Vodní kámen ve Varné Konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že Konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citrónová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Natálka. Krásná zdravá svačina.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%, oproti červenci se nezměnila. Letos v září chce Vimperk uspořádat nový multižánrový festival, s návrhem se seznámili zastupitelé. Nejstarší autobusy dnes vyrazí do ulic Českých Budějovic, připomenou 75. výročí MHD. Bude slunečno, naměříme až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila. Zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Meziročně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem dosahovala 4,5%. Na jihu Čech nezaměstnanost v srpnu vzrostla na 4,3%. Bez práce bylo 18 676 lidí. Volných míst oproti červenci ubylo o 394 na 6354. Vimperk letos uspořádá první ročník multižánrového festivalu s názvem Města Vimperk 26. Odehraje se o tomto víkendu 11. a 12. září a rozprostírat by se měl po celém městě. Bude pro všechny generace, místní i turisty. Koncept festivalu tvůrčí tým představil na posledním jednání vimperským zastupitelům.
3: Město akci podpoří 500 000 korun, rozpočet bude až trojnásobný za pomoci soukromých sponzorů a vstupného. Jak uvedl organizátor Šimon Blaško, festival nebude za plotem, jeviště bude přímo samo město, proto jdou cestou doporučeného dobrovolného vstupného. Z Vimperka Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Historické autobusy dnes vjedou do ulic Českých Budějovic. Dopravní podnik tam připomene 75 let od chvíle, kdy městem projela první pravidelná autobusová linka MHD. Z Mariánského náměstí vyrazí v 15.30, 16.30 a 17.30 Škoda 706 RTO Max ze 60. let a Karosa B732 z 90. let. Při příznivé dopravní situaci jejich trasa vytvoří pomyslnou osmičku napříč městem. Kapacita historických autobusů je omezena počtem míst k sezení, doplnila mluvčí dopravního podniku Barbora Fischer.
4: Vstupenky se proto prodávají na konkrétní čas a konkrétní vůz. Doporučujeme proto dorazit na Mariánské náměstí s předstihem. Děti do 3 let můžou cestovat zdarma bez nároku na vlastní sedadlo. Historická vozidla nejsou bezbariérová a nástup vede přes schody. Návštěvníky proto žádáme, aby nenastupovali z kočárky, vzhledem ke stáří vozidla pro ně totiž není vyhrazený prostor.
1: Rusko a Severní Korea otevřeli nový velkokapacitní most na společné hranici. Je dlouhý 1 kilometr a překonává řeku Tuman. Obě země dávají důležitou stavbu za příklad toho, že ekonomické sankce zbytku světa nefungují a naopak posilují spolupráci Moskvy a Pchjongjangu.
5: Kilometr dlouhý most stavěly obě země od dubna loňského roku a kromě přepravy komerčního zboží ho budou používat i k transportu zbraní a vojenského materiálu. Pozemní hranice mezi Severní Koreou a Ruskem je sice dlouhá necelých 20 kilometrů, ale pro KLDR má mimořádný geopolitický význam. Těsně před otevřením je i most mezi Severní Koreou a Čínou přes pohraniční řeku Jalu na západě země. Pchjongjang tvrdí, že obě stavby dokazují, že ve skutečnosti se KLDR těší všeobecnému rozvoji a ekonomické sankce ji naopak posílily. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Obloha bude jasná až polojasná s nejvyššími teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nákladní auto havarovalo do příkopu na silnici 122 u Malovic na Prachaticku. Hrozí jeho převrácení. A dvě auta se střetla v Českých Budějovicích na Husově třídě u nákupního centra Géčko. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Jarmarky, tržiště, středověké uličky, průvody i koncerty. Tak to vše už tento víkend nabídnou tradiční táborská setkání zde v centru Tábora, kde se právě teď nacházíme a odkud budeme v nadcházejících minutách speciálně vysílat. Jaký bude 34. ročník zmíněných městských slavností? Tak ne, na to už se budu za chvíli ptát vedoucí místního městského odboru kultury a cestovního ruchu paní Radky Šimkové. Zvu vás k poslechu, ale i k návštěvě našeho stánku tady na Žižkově náměstí. Krásné úterní dopoledne od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ještě jednou krásné úterní dopoledne, milí posluchači ze Žižkova náměstí v Táboře, odkud dnes speciálně vysíláme náš pořad Dopolední host. Zdravím i všechny příchozí a kolem jdoucí tady v centru města. Jak už zaznělo v úvodu, my si dnes budeme povídat o táborských setkáních, tedy o tradičních městských slavnostech, které se odehrají tento víkend od pátku 11. do neděle 13. září. No a naším hostem zde u našeho přenosového vozu je vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu, paní Radka Šimková. Díky moc za váš čas a vítejte v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Krásné slunečné dopoledne z Tábora.
1: Je opravdu hezky, je nám docela teplo, slunce pálí. Každopádně je to výjimečný výjezd, táborská setkání. Český rozhlas České Budějovice je mediálním partnerem této akce a my jsme moc rádi, že jsme mohli zavítat na Žižkovo náměstí do Tábora. Já samozřejmě věřím, že posluchače nejvíce zajímá, co všechno bude obsahem toho letošního ročníku táborských setkání. Ale myslím si, že na úvod bychom se určitě měli trochu dostat té historie těchto tradičních městských slavností, které mimochodem připomínají hlavně tu historii a převážně. Ovšem ta historie, pokud se budeme bavit čistě o táborských setkáních, tak ta se začala psát v roce 1992, tím úvodním ročníkem. Můžete, paní Šimková, popsat, proč vůbec tahle akce vznikla, za jakých okolností?
2: Tak tím prvním ročníkem nebo motem bylo vlastně potkat se, poznat se a porozumět si. A to moto vlastně platí pořád a tenkrát u té myšlenky, u toho zrodu stál pan doktor Jiří Návara, tehdejší místostarosta a samozřejmě i pan starosta Jiří Vaníček a potom i tehdejší vedoucí odboru kultury a nebo ještě tenkrát školství a kultury, pan Mrzena. A samozřejmě ta myšlenka byla jako jednoduchá. Prostě pozvat do Tábora návštěvníky i zahraniční hosty a naše partnerská města, protože historie Tábora se tomu prostě nabízela. Vytěžit to nejlepší z historie, co Tábor vlastně měl.
1: To se určitě povedlo tedy za ta léta vrchovatě. Vy jste zmiňovala bývalého starostu Jiřího Vaníčka. Podle jeho slov se těch prvních táborských setkání v roce 1992 zúčastnili zhruba 3000 diváků, návštěvníků. Ovšem v těch dalších letech to postupně nabývalo, až se to dostalo na nějaké číslo zhruba 20 000 lidí. Čili popularitu si táborská setkání získala poměrně rychle, nemám pravdu?
2: Máte pravdu, on ten vlastně koncept byl vlastně postaven na historii Tábora, což bylo samozřejmě do dneška hlavně je husitství a jeden z hejtmanů, byli samozřejmě čtyři, Jan Žižka z Trocnova. A když si vlastně představíte ten rok 1992 nebo dobu vlastně pár let pod převratu, tak si myslím, že v té společnosti byl hlad po čemkoliv. A když Tábor přišel s konceptem vlastně začít organizovat historický festival a my jsme byli vlastně jedni prvních vlastně v republice, pak se samozřejmě přidávala další města nebo některá i začala dřív, tak bylo to něco po té šedi komunismu, samozřejmě něco jako zajímavého, někam se podívat a to samozřejmě bylo asi tím jedním důvodem, proč to nabývalo na popularitě, protože prostě ta nabídka byla, nebylo jí tolik v rámci vlastně nějakého toho festivalového českého kulturního trhu a samozřejmě ten festival si každý rok nabýval na nějaké dobré pověsti, protože se tady prostě dělala dobrá historie, k tomu bylo nějaké výborné jídlo a začala přijíždět i partnerská města. Takže se to vlastně všechno určitě krásně spojilo, tak jak si to vlastně Jirka Vaníček a pan Návara podle mě představovali.
1: Samozřejmě ty návštěvníky nepřitáhnete jenom tak a ono to s tím už se souvisí. Zajímá mě, čím to je, že si podle vás táborská setkání udrželi ten zájem publika a diváků až do dnešní doby, protože přeci jenom je to 34 let od založení festivalu a není asi úplně lehké tu tradici udržet.
2: Já pořád věřím a doufám, že sem jezdí hlavně kvůli historii. Prostě Tábor je krásné středověké město, za těch 34 let se hodně změnilo. bylo hodně opraveno, bylo hodně osídleno, hlavně to Staré Město. Takže tady vlastně dneska bydlí hodně lidí anebo podniká na tom Starém Městě a to samozřejmě dává i takový ten náboj, že to Staré Město není prostě mrtvé město, ale ono žije nějakým svým každodenním životem, i když třeba jednou za rok se sem navalí v uvozovkách, když to řeknu lidově, i hodně těch turistů a návštěvníků. A myslím si, že právě ta autentičnost té historie a toho programu, který si myslím, že za ty roky je propracován až do detailů, mohla bych vám potom vyprávět, co s kolegyněmi všechno řešíme, tak je to prostě, když se sem začnete toulat těma uličkama, především hlavně v sobotu, kdy to vidíte i vlastně za denního světla, tak to na vás prostě dýchne. Ty křivolaké uličky, ty domy, ty místní, kteří v těch domech prostě bydlí a vyjdou sem do toho programu a každá ta ulička nebo ty náměstí, které vlastně ožívají tím historickým programem, prostě tomu dávají nějakou šťávu a energii a já věřím, to je ten důvod, proč sem ty lidi jezdí.
1: Je to tak, nejen to historické jádro města, ale i třeba ten kulturní program, který město Tábor nabízí, je lákadlem třeba i pro obyvatele krajského města, tedy Českých Budějovic, to mohu vřele potvrdit, protože opravdu osobně sem jezdíme docela často na různé akce, například teď o víkendu tady byl festival knižních vydavatelů, nakladatelů, Tábuk, taky velmi zajímavá událost. Ono to s tím už se souvisí, co chci říct teď, protože jako člověku z venčí, který v Táboře nežije, nenarodil se tady, tak mi osobně vždycky bylo sympatické, že se těmi táborskými setkáními město hrdě hlásí k té své historii a vyzdvihuje ji vlastně to husitství, které už je viděno vždycky na každém plakátě, který láká na táborská setkání. To husitství je samozřejmě neodmyslitelně spjato s Táborem, protože to byli právě husité, kteří založili Tábor, město, svou osadu v roce 1420. Můžeme tedy říct, že ty v úzovkách táborky, jak tady říkáte, táborským setkáním, jak se slavnostem tedy přezdívá, jsou zároveň, řekněme, takovou největší husitskou přehlídkou na světě, dá se to tak říct?
2: Tak nemůžeme být nafoukaní. Já bych se toho, vždycky toho, když někdo říká, že má něco nej, tak já jsem k tomu opatrná. Já si myslím, že určitě patříme mezi jedny z největších přehlídek toho husitství na světě, asi hlavně v Evropě. Kam by ty husiti doputovali, že na tu Asii a někam k té Americe. Ale myslím si, že město je vlastně i ve společenství husitských měst vlastně dlouhou dobu a myslím si od roku 1998 inicioval to vlastně město Tábor a Neumburg-Vorwald, který vlastně sdružuje města, ta česká a německá s husitskou historií. Takže když to vlastně tak jako nějak vemu, kde jsem třeba měla možnost být, nebo ať už pracovně, nebo soukromně, tak ten Tábor prostě exceluje tím rozsahem a velikostí toho festivalu. Takže asi odhodím tu skromnost stranou a řeknu, že patříme mezi jedny z největších festivalů, kteří připomínají husitství. Tak to prostě asi je.
1: Já jsem mám chtěl zrovna říct, že ta skromnost opravdu není úplně na místě v tomto pohledu, protože sám si nevybavuji nějaké větší husitské slavnosti, které by připomínaly právě tento historický fenomén tak silně a tak akcentovaně jako právě táborská setkání. Takže skromnost opravdu není na místě.
2: Je to asi pravda, protože vlastně když se vrátím k roku 2024, kdy si vlastně celá Česká republika, nebo aspoň ti, kterých se to nějak dotýkalo, připomínali vlastně 600 let od úmrtí Jana Žižky z Trocnova, tak Tábor vlastně ty připomínky měl největší. A nebyla to jenom nějaká jedna, my jsme vlastně před těmi dvěma lety připravili celý cyklus. Takže a zase jsem měla možnost být v kontaktu s těmi ostatními městy, která jsou třeba spjata s tou historií toho husitství nebo s Janem Žižkou z Trocnova. Takže samozřejmě Tábor v tomhle exceloval, protože ten program byl největší, nejširší, byl nejenom, že byl připraven,

0: mezník historie, který stojí za to si ho v té hlavě třeba uchovat. Takže tomhle tábor exceloval a my jsme vlastně třeba i s Vítkem Bělohradským, s panem režisérem v koprodukci Českou televizí vlastně nechali natočit dokument, jmenuje se to Pravda o Žižkovi, což teda doporučuji. Do dneška samozřejmě si ho můžete najít i vysílání České televize a to zase taky si myslím, že bylo docela majstrštěk, protože vlastně Vítek Bělohradský má takový úžasný dar, nejenom, že třeba umí točit Stardance a populární pořady, ale on je velký milovník historie, ale má takový ten cit přetavit takovou tu těžkou historii do lehkých slov pro posluchače nebo toho, kdo se dívá na televizi. Takže třeba i tím si myslím, že tábor byl prostě vidět.
1: Nejen o husitské tradici, ale především o městských slavnostech, tedy o táborských setkáních, si dnes povídáme s vedoucí táborského městského odboru kultury a cestovního ruchu paní Radkou Šimkovou.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Připomínám ještě jednou, že dnes speciálně pořad dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice vysíláme ze Žižkova náměstí v Táboře. Zdravíme tedy nejenom posluchače v našem vysílání, ale taky i kolemjdoucí a obyvatele Tábora, kteří kolem nás chodí tady kolem našeho přenosového vozu na Žižkově náměstí. My jsme zmiňovali teď, nebo vy jste zmiňovala, paní Šimková, tu tradici, husitskou tradici, už se spjatou nejenom s Táborem, ale samozřejmě i s táborskými setkáními. Oni mají vlastně táborská setkání i díky tomu takový důležitý mezinárodní rozměr, protože především taky prezentují vlastně to husitství a tu historii nejenom těm návštěvníkům z domova, ale i ze světa, z ciziny. Přijíždí na ty slavnosti často pravidelně početný zástup vlastně návštěvníků z ciziny?
0: Tak návštěvníci ze zahraničí přijíždí pravidelně a jsou to, myslím si, v 50% možná víc, hlavně jakoby lidé, kteří žijí v našich partnerských městech, protože samozřejmě my si s našimi partnerskými městy sdílíme, co děláme, jaká máme výročí a zveme samozřejmě i ta partnerská města, i ty jejich obyvatele, ať přijedou k nám do Tábora, nebo to funguje vlastně obráceně. Takže myslím si, že takovým tím největším důkazem, kdo k nám přijde ze zahraničí, je sobotní kostýmovaný průvod, ale k tomu se třeba potom ještě dostaneme.
1: Určitě se k tomu samozřejmě dostaneme. Já se teď chci dostat ještě taky k tomu minulému ročníku táborských setkání v roce 2025, kdy jste shodou okolností oslavili 40 let partnerství města Tábora s německou kosnicí. To je velmi samozřejmě symbolický svazek a zároveň to bylo taky 610 let od upálení mistra Jana Husa. Čili jak konkrétně tyhle historické milníky loni táborská setkání připomněly?
0: Tak ty připomínky upálení mistra Jana Husa, my jsme zase dělali nějaký cyklus v rámci vlastně Tábora. Nesnažíme se vlastně všechno směrovat na festival. My se prostě snažíme, aby ty připomínky vždycky byly nějak během celého roku a ti, co zrovna tady nejsou nebo nemají čas, nebo třeba nechodí, protože třeba řeknu, že tady je hodně lidí a mají radši klid, tak aby jsme tak nějak ten program rozvrstvili do celého roku. Takže třeba mistru Janu Husovi byl věnován videomapping, takový moc hezký, edukativní. A co se týče toho partnerství, ono to partnerství vyšlo na rok 2024, ale to se nám tady stala taková nepříjemná situace v Táboře, takže my jsme festival museli zrušit.
1: Tomu se taky dostaneme ještě v průběhu našeho dnešního rozhovoru, ale možná, když už jsme u toho loňského ročníku, který byl tedy speciální, můžete říct, jak se vydařil, kolik lidí zavítalo na ta táborská setkání. My jsme tady už v úvodu zmiňovali takové, řekněme, číslo, že od toho roku 1992, kdy na prvním ročníku byly 3000 návštěvníků, potom v těch pozdějších letech se to dostalo až na to číslo 20 000 lidí. To je číslo, které si udrží stále táborská setkání?
0: No, 20 000 za posledních 10 let jako prodaný stupenek nemáme, ale ono to má více faktorů. Když hodnotím ten loňský, tak musím říct, že se opravdu vydařil. To byla nějaká kompenzace toho přesunutého, kdy prostě počasí k nám nebylo příznivé a festival se přesouval a v loni právě věřím, že i to díky tomu kulturnímu programu a krásnému počasí jsme měli 15 197 000 platících návštěvníků. Ale k tomu vždycky musíte připočítat ty, co neplatí. Takže třeba my poslední 3 roky máme že radnice byla taková přívětivější k našim návštěvníkům a občanům, takže třeba děti neplatí do 11 let, seniori na 65, takže třeba přibyla

0: ty hranice byly nějak posunuty, takže třeba přibyli lidé, kteří si nekupují stupenku, takže ty my vlastně neevidujeme. Takže já věřím třeba, když to vemu s nějakými organizátory, se všemi těmi, kteří tady pracují, zajišťují vystupujícími, takže těch 20 tisíc třeba klidně mohlo být. Ten počet přes těch 20 tisíc, který býval v těch letech, já nevím, 2000 třeba 6 až 10, 12, tak ten naštěstí trošku sklesal, protože musím říct, že už tady bylo opravdu těsno. Takže teď si myslím, že takový, taková ta návštěvnost z loňska je taková akorát, všichni jsou spokojení, mačkáme se trochu, takže to jde. Prodejci jsou spokojení, že samozřejmě prodají, protože prodejce, který nemá co, komu nemá komu prodávat, tak to taky nedává smysl. Takže takový ten stav, kdy návštěvnost trošku poklesla, je teď pro nás optimální i z hlediska bezpečnosti, evakuačních plánů a tak dále. A ty podmínky se samozřejmě třeba trošku přitvrdily, než třeba co bylo před 20 lety, takže i z hlediska té bezpečnosti je tento počet takový jako za nás organizační tým jako vlastně ideál.
1: Ono to tak trochu souvisí možná i s tou koronavirovou pandemií, kdy obecně, jak známo, ten zájem o živou kulturu, o návštěvnost obecně trošku poklesl. Ale teď se dostaneme k té věci, kterou už jste taky zmínila, a to byl ten ročník 2024. Možná si na to mnozí posluchači pamatují, je to přesně před 2 lety, shodou okolností plus minus nějaký ten den, ale já si to vybavuji velmi dobře, protože jsem tehdy ještě pracoval v redakci zpravodajství a vlastně jsem objížděl celé okolí Českých Budějovic, které se postupně zaplavovalo, čili vy jste to sama zmínila, ten 30. tuším, že to byl 3. ročník táborských setkání, jste rušili vlastně, kolik to bylo, 2 dny, 3 dny dopředu? Říkám to správně?
0: Vlastně tak nějak rozhodnutí padlo až ve čtvrtek, ale vlastně tak nějak také ty první náznaky bylo prostě pondělí, kdy přišly nějaké první předpovědi už těch vlastně meteorologů, že se předpokládají vlastně extrémní deštivé počasí, přívalové deště, ale to si ještě pořád v pondělí myslíte, tak to na jich nedojde, nebo to nebude tak hrozné, oni se čas od času třeba ty modely spletou.
1: Může se to změnit ještě.
0: Přesně tak, bylo takovýhle horko jako dneska, si to pamatuju, i ten víkend byl extrémně teplý. A v úterý už vám začne tuhnout úsměv na rtech, protože ty předpovědi to začínají ještě víc jakoby přitvrzovat. A ve středu už vyjede kraj a ministerstvo s doporučením organizátorům zrušit nebo přesunout všechny kulturní akce. A to už vlastně, my už celou vlastně středu jsme začali telefonovat, to bylo, my jsme byli jak prostě nějaká teleshoppingová agentura na odboru a prostě kdo měl ruce a nohy a telefon, tak telefonoval. Takže jsme prověřovali, za jakých podmínek dodavatelé jsou schopni zrušit služby, stornovat, co lze třeba prominout, co lze přesunout do dalšího roku, prostě aby nám poslali náklady, vyčíslili více náklady. Když si představíte prostě, že máte objednaný rauty, občerstvení, prostě to nám dělá vlastně tady škola obchodu a služeb na areále, tak tam jsme prostě řešili, co můžou stopnout, co už teda je hotový, co se dá zamrazit prostě, intry, prostě nakoupený jídlo, protože jídelna nám vaří prostě pro náš personál, pro naše třeba i zahraniční hosty, takže co je schopná jídelna zase, když tak nechat na obědy v pondělí dětem, takže musím říct, že to byla taková jako úžasná symbioza v tak jako nepříjemném čase, že když jsme potom večer s kolegyněmi skončili s tím naším teleshoppingem, když to takhle prostě řeknu, tak jsme vlastně jako řekli, že ten festival je prostě postaven na dobrých stazích. Takže jídlo, které zbylo, jsme potom odvezli hasičům, protože ty stavili zrovna protipovodňové stěny a krizovému štábu, takže to prostě květiny jsme rozdali po úřadě, takže pár mužů mělo možná plusové body u svých žen, že přinesli květinu, to je takové možná úsměvné. A pak jsme samozřejmě řešili takový ty technické věci, protože máte stupné, teď systém nebyl nastaven na to, že ho my nevracíme stupné samozřejmě, takže se upravovaly podmínky, řešíte finanční dopady, máte zaplacený DPH z toho a takový prostě věci, právní věci, protože ty smlouvy měly prostě nějak nabití nějaké právní moci, že jo. Takže to byla opravdu velká práce vlastně všech týmů, jako jo.
1: Já teď použiji jednu repliku z jedné divadelní hry Jary Cimrmana, kde se říká, vše se nakonec v dobré zvrátilo. To byl i váš případ. A mimochodem je to i důvod, proč letos neslavíte, řekněme, můžeme říct, jubilejní půlkulatý ročník 35. táborských setkání. Je to tak?
0: Přesně tak. Já jsem říkala, že je opravdu neuvěřitelné, že vlastně v tom roce 2024 a jsou tam třeba u mě na odboru kolegyně, které byly vlastně téměř u všech ročníků, takže oni opravdu mohou vyprávět, co všechno se během těch let jako zažilo, tak vlastně ani covid vlastně nezastavil ten rok 2020-2021, že jsme festival zrušili. Prostě jsme ten festival udělali jinak, byl menší, aby jsme dodrželi všechny ta hygienická opatření, ale že po tolika letech, když už si člověk jako celý tým myslí, že všechno umí a nic ho nepřekvapí, tak vždycky je něco, co vás překvapí. Ale já vždycky říkám, co vás nezabije, to vás posílí a to je pro mě a pro tým asi zkušenost do konce mýho života.
1: No, nerad bych to zakřikl, ale prognóza, předpověď počasí na nadcházející víkend je rozhodně o dost přívětivější a nemělo by nějak výrazněji pršet. Doufáme, že to tak bude, protože i vy posluchači, i tady kolem jdoucí na táborském Žižkově náměstí, odkud dnes vysíláme, určitě byste rádi zavítali na táborská setkání, která se odehrají nadcházející víkend právě tady v Táboře. Se mnou je dnes u mikrofonu Radka Šimková, vedoucí místního městského odboru kultury a cestovního ruchu. Náš rozhovor bude pokračovat za malou chvíli, teď dáme prostor písničce.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ještě jednou zdravíme všechny posluchače a taky všechny kolemjdoucí a obyvatele města Tábor právě z táborského Žižkova náměstí, odkud dnes speciálně s naším přenosovým vozem vysíláme náš pořad Dopolední host. Stále je tady se mnou vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu paní Radka Šimková. Povídáme si o nadcházejícím 34. ročníku táborských setkání. Já mám tendenci vždycky říkat táborské slavnosti, ale ona jsou to táborská setkání. Je to takové specifické jméno. My jsme poměrně podrobně, paní Šimková, probrali tu historii. Teď už se můžeme kompletně věnovat jenom tomu letošnímu ročníku. Možná můžete na úvod říct posluchačům, v čem bude ten letošní ročník odlišný od těch předchozích?
2: Tak já říkám, že bude klidnější, protože, jak vždycky říká moje kamarádka, vy máte pořád co slavit. Pořád tu nějaká výročí, mistr Jan Hus, Jan Žižka, prostě husitství, takové ty výrazné milníky. Takže já vždycky říkám, že letošní ročník je takový klidnější. Není tam žádné extra velké výročí, prostě potkáme se, poznáme se, porozumíme si, prostě přijedou partnerská města, těch letos opravdu hodně, přijedou vlastně téměř všichni, přijedou i spřátelená města. Připomínáme si 20 let partnerství ze Škofia Lokou. Takže já se těším, že ten festival bude takový prostě o tom, že bude víc času popovídat si s těmi přáteli, kolegy, víc si to užít.
1: No, samozřejmě některé ty části toho festivalu jsou tradiční, jako je to třeba právě v případě zahájení, které je na programu v pátek 11. září. Povězte posluchačům i kolemjdoucím, jak konkrétně bude vypadat.
2: Tak v 19 hodin zahájí festival kapela Tempus, možná znáte, báječná středověká kapela. Určitě bych ráda zmínila taneční představení Kody, to je táborský báječný soubor mladých talentovaných dívek pod vedením Markéty Švecové, který vlastně tancem odtančí vlastně historii toho našeho města, což je většinou krásné, někdy tajuplné, někdy děsivé, takže určitě zvoná ten taneční projev té naší historie. A v 9 hodin přijde noční pochodňový průvod, což je asi důvod, proč většina lidí vyráží v pátek večer na náměstí. Průvod samozřejmě půjde v čele s Janem Žižkou a jeho věrnými. Budou znít bubny, kopita koní, volání husitů, zaplanou samozřejmě louče, protože on je samozřejmě o těch ohní. A Jan Žižka tábor sice přímo nezaložil, přijel jsem krátce poté se svými bojovníky po slavné bitvě u Sudoměře, ale je samozřejmě takovým tím největším tahákem toho husitství, nebo každý si pamatuje hlavně Jana Žižku. Takže Jan Žižka přijde na náměstí, bude defilovat průvod, který je opravdu jenom historický, nejsou tam partnerská města, se sedne z koně se svými věrnými a pozdraví bratry a sestry ze Žižkova na Žižkově náměstí a pan starosta předá bratrovi Žižkovi na 3 dny vládu nad městem a takový symbolický klíč od města.
1: Když už zmiňujete ten průvod v čele s Janem Žižkou, není prosím tedy tajemstvím, kdo letos konkrétně stvární postavu slavného vojevůdce v rámci tohoto historického průvodu?
2: Tajemství to určitě není, stejně jako v loni si rytíři koruny české, kteří vlastně jakoby zasmluvňují ten průvod historický, to bude herec, kaskader a moderátor vlastně zde někdy Nožlůva, takže budeme mít stejného velkého statného Žižku stejně jako v loni.
1: Předpokládám, že je hodně zarostlý bousy jako Jan Žižka Strocnova na všech těch historických vyobrazeních, která si všichni známe ze školy. Mě osobně docela na tom pátečním programu zaujal videomapping, to je už taky taková tradiční součást táborských setkání. Kdo se konkrétně o tu letošní projekci postará?
2: Tak my jsme letošní videomapping vlastně zadali studentům fakulty Ladislava Sutnara vlastně ze Západočeské univerzity v Plzni pod vedením vlastně vedoucího laboratoře multimedií pana Kellnera. Takže my jsme trošku letos udělali jiný videomapping, než na který jsou vlastně návštěvníci zvyklí. Nebude tak edukativní, nebude připomínat vyloženě nějaké výročí a bude takový více volnější. Nechali jsme vlastně studentům a panu Kellnerovi volné ruce a já si myslím, že se docela zdařil. Je prostě jiný. Je tam využita samozřejmě hudba z chorálu, z toho, co jsme si vlastně nechali dělat tenkrát k výročí 600. založení města od Boston College, takže tam vlastně zpracovaná ta hudba trošku a pan starosta tomu říká momenty táborské historie viděné studentskými očima. Takže já bych to neřekla lépe. Těšte se.
1: Určitě se těšíme. Když se dostaneme teďka plynule k tomu sobotnímu programu, tak tam bude třeba jarmark a středověké tržiště taky na tržním náměstí. Možná právě u toho bychom mohli teď zůstat. Jak bude vypadat středověké tržiště kde jinde než na tržním náměstí samozřejmě?
2: Tak to je tradice už vlastně do historie. Tržní náměstí opravdu fungovalo jako trh. My se vždycky snažíme, aby ty stánky působily prostě středověce od nějakého vizuálu, aby tam bylo zboží, nějaká řemesla, aby se si prostě připadali aspoň trochu ve středověku, abyste neuklouzli od poslámě, pozor. Bude kovář, určitě z výrobky, různé tepané výrobky, historické šperky, koření, přírodní kosmetika, bylina, mídla prostě a samozřejmě nějaké lahodné občerstvení, třeba zelné placky a medovina, nebude chybět sušené maso, takže to tržiště má i hudební program, ten je laděný víc do středověku, takže já myslím, že tam bude krásná středověká atmosféra.
1: Prostě se diváci přenesou do 15. století. Možná podobně taky i na jarmarku, který je rovněž na programu v sobotu. Ten bude vypadat jak?
2: Ano, tak táborský jarmark ladíme více do staročeského, aby posuneme se zase možná o pár století trošku dál, ať nejsme z toho středověku tak úplně unavení.
1: Čili ještě před husity, řekněme.
2: Přesně tak, takže bude taky staročeský, takže zase samozřejmě nějakým perníky, dobré jídlo, voříšky, nějaké svíčky a zase třeba výrobky z proutí, zelnu, můžete třeba vidět, jak se tká plátno, takže se tak zase snažíme nějaká řemesla, pohoda, něco pokoupit, něco dobrého sníst, něco dobrého popít.
1: Samozřejmě přenést diváka do té historie, to je taky neodmyslitelná součást táborských setkání. Úplně stejně jako hudební program, který je vždy taky velmi pestrý. A můžete nyní paní Šimková zmínit, kdo přijede zahrát na letošní táborská setkání?
2: Tak samozřejmě bych ráda zmínila, v pátek na Žižkově náměstí zakončí večer koncert hudebníka Vlasty Rédla od 10:30. Potom bych ráda pozvala na báječný bumband Jiřího Dvořáka z hity Hany Zagorové, vlastně s vokalistkou, která dříve zpívala Zankou Zagorovou, Evou Kleinovou, což si myslím, že je báječný projekt, který vlastně podpořil i Štěfan Margita, takže přijďte, myslím si, že vám bude běhat mráz po zádech. A samozřejmě zvu třeba i na koncert, nebo rokové panoušky, zvu na koncert vlastně Vojty Bureše s kapelou Doktor Viktor, on hraje vlastně ve Vánocových věcech. Myslím si, že je to taky velký rocker, kdo má rád rock, tak si myslím, že Doktora Viktora určitě ocení. A v neděli určitě zvu třeba na kapelu Buty o 14:00.
1: Rozhodně. Na táborských setkáních taky zástupci radnice předají cenu města Tábor. Jak bude to předání vypadat? A můžete prozradit, kdo bude tím laureátem nebo těmi laureáty, kdo prostě získá cenu města Tábora?
2: Tak tajemství to není, o tom samozřejmě vždycky rozhoduje zastupitelstvo města Tábora, tak už to víme od června. Letos předáváme ceny dvě. Mně většinou bývá jedna. Cenu získ vlastně převezme, ty laureáti jsou zváni osobně, takže pod dohledem návštěvníků festivalu a jejich přátel vlastně cenu převezme paní doktorka Ludmila Peřinová za dlouhodobý přínos vlastně tomu kulturnímu a společenskému životu v Táboře, za její aktivity. Ona systematicky se věnuje zvyšování povědomí o těch významných osobnostech, zejména v oblasti hudby. A především je to její práce, třeba pěvecká činnost, literární večery. A myslím si, že Lída Peřinu hlavně propaguje úplně neskutečným způsobem mezinárodní společnost Oskara Nedbala. Takže Oskara Nedbala, tam je neskutečný na propagaci Oskara Nedbala. A věnuje se samozřejmě nějaké přednáškové činnosti. A tím druhým, kdo získal cenu města Tábora, je Ladislav Šustr. A zase je to za nějaký celoživotní přínos prostě pro kulturu a práci s dětmi, protože pan Šustr vlastně celý život byl spjat s Ochotnickým divadlem, s divadlem Mladých Táboře, s Ochotnickým spolkem Rubikon. Takže pod jeho rukami prošlo více než třeba 900 mladých lidí právě přes ten divadelní soubor.
1: Doufám, že jsme program popsali dostatečně a že jsme taky nalákali mnoho posluchačů ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Náš dnešní rozhovor i naše mimořádné vysílání ze Žižkova náměstí v Táboře se pomalu, ale rychle chýlí ke konci. Já bych možná ještě těch závěrečných pár minut věnoval těm praktickým informacem. Vy jste, paní Šimková, zmínila, že seniori nad 65 let a taky děti, pokud si dobře vzpomínám, do 11 let mají vstup zdarma, ale budou třeba koupit vstupenky na místě a případně kde zaparkovat tady na táborských setkáních?
2: Tak abych odpověděla, ten první dotaz samozřejmě probíhá prodej online, takže i během konání festivalu si tu vstupenku můžete koupit ze svého mobilního telefonu. Nemusíte stát ve frontě na nákup vstupenky, pokud je vám to nekomfortní, ale pokud někdo chce na místě, tak samozřejmě na náměstí Františka Křižíka je stánek, který je označen prodej vstupenek. Nestůjte prosím u domečku výměna vstupenek, takže tam si můžete koupit vstupenku, buď hotovosti nebo kartou. Pak je takový druhý dotaz. Jsem důchodce 65 let nebo mám děti do nedovršených 12 let. Dostanou moje děti nebo já pásku, nedostanete žádnou pásku. Prostě se prokážete u vstupu do té placené zóny dokladem. Senior to má jednoduché, ten má občanský průkaz a nebo pas. A u těch dětí je to někdy trošku složitější, protože ne každé dítě má třeba občanku od 3 let, protože to není povinnost. Tak tam doporučuji, ať rodiče nebo třeba ten, kdo doprovází ty děti, má buď jeho doklad, pokud ho má, pas, pokud občanku, ta není povinná, nebo má třeba svůj průkazku zdravotní pojišťovny, nebo mají třeba děti zapsané v občance. Takže vždycky je nějaký způsob, jak prokázat, protože mi platí jednoduché pravidlo. Pokud si slevu anebo vstup zdarma, musím prokázat, že na to mám nárok.
1: Výborně. Nejen nadcházející ročník táborských setkání jsme v dnešním jihočeském dopoledni podrobně probrali s vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radkou Šimkovou. Mimochodem všechny ty informace o parkování jsou určitě na webových stránkách města i na samostatných webových stránkách táborských setkání. Paní Šimková, díky moc za váš čas a všechno, ať festivalu klapne a ať se všechno povede. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a těšíme se na vás o víkendu v Táboře. Hezký den.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Neváhejte a navštivte o tomto víkendu táborská setkání. Ze Žižkova náměstí zdraví a od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Nechávám záměrně doznít potlesk, který sklízí Daniela Landa za písničku Karavana mraků. Dozněla v 11:53 v jeho českém dopoledni. To se sice pomaličku blíží ke svému závěru. Písničky Pro radost jsou pro vás už připravené po 12. Ale rozhlasový sloupek, ten nemůžeme opomenout. Tak tentokrát víte, o čem bude? O nahé uklízečce. No, zní to lákavě, že ano. Slovo má herečka Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Přišla jsem po představení večer domů a v televizi u známého moderátora byla hostem taková sympatická třicátnice a mluvila nějak zvláštně o úklidu, o chlapech a o svlíkání. Zaposlouchala jsem se a zjistila, že je to paní, která se živí úklidem domácností a bývá přitom úplně nahá. Říkám si, ta má odvahu být zavřená v bytě, sama, nahá, vydaná na pospas majiteli. Ale mluvila o tom, že nemá negativní zkušenost, že v inzerátu má poznámku bez dotýkání a to muži respektují a že je to práce jako každá jiná. No, nevím. Leželo mi to v hlavě tak dlouho, až jsem se jednou, byla jsem doma sama, vysvlékla z domácího a nahá se jala uklízet celý byt. Luxování bylo celkem příjemné, vytírání podlahy už bylo méně komfortní a zanořovat se do vany a záchodové mísy bez oblečení mi přišlo až téměř nedůstojné. Když jsem to vyprávěla kolegyním, dost jsme se nasmáli a myslím, že si to nejedna tajně doma taky vyzkoušela. A všechny jsme se shodli, že kdyby byl v nabídce muž, který vám nahý vygruntuje domácnost, rozhodně bychom to aspoň jednou vyzkoušeli. Ať to stojí, co to stojí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění zvonu ze Shape v Novohradských horách. Je zavěšený ve věži obecní kaple. Mezi lety 1942 a 1944 ho ulila neznámá slévárna. Její jméno bohužel neznáme, ale jedná se o zvon stejného typu, se kterým jsme se už setkali třeba ve Lhotce u Olešnice, Stožicích u Vodňan nebo Přídolí na Českokrumlovsku. Kromě jižních Čech se tyto zvony objevují i na Vysočině nebo na Žďársku. Zvon v Šejbech má hlavní tón G3, průměr 36 cm a váží přibližně 35 kg. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Českokrumlovská nemocnice dnes slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon D. Hasiči zasahují u potopené plachetnice na Lipně. Čeští žáci se zhoršili ve čtení i matematice. Ministerstvo školství představilo výsledky mezinárodního šetření. Odpoledne naměříme až 32 stupňů, zítra nejvýše 25. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Opravený pavilon D za zhruba 270 milionů korun dnes otevřela Českokrumlovská nemocnice. Rekonstrukce trvala téměř 2 roky. Nově v budově bude lůžkové rehabilitační oddělení v 7. patře, v dalších patrech pak oddělení následné péče. Další detaily rekonstrukce má mluvčí nemocnice Jakub Novotný.
2: V pavilonu vznikly kompletně nové rozvody, klimatizace, bezbariérové přístupy a moderní zázemí pro zaměstnance. Postavili jsme taky moderní dvoulůžkové pokoje, každý se samostatným sociálním zařízením. Budova samozřejmě splňuje nejpřísnější požární i hygienické standardy, což byl jeden z klíčových požadavků celého projektu.
0: Armády 20 evropských zemí se v Jihočeském kraji zapojily do cvičení Ampled Strike. Výcviku se účastní 10 letadel společně se 600 vojáky. Cílem cvičení je sladění činnosti pozemních jednotek s posádkami letadel. Ty mají základny v Bechyni, v Českých Budějovicích a Boleticích. Na Lipně se potopila plachetnice. Na místě zasahují hasiči. Vyřešit musí především únik provozních kapalin. Zároveň byl v kajutě kanistr s naftou. Podrobnosti má mluvčí hasičů Vendula Matějů.
3: Profesionální jednotka ze stanice Frimburg byla dnes dopoledne vyslána na Lipno k obci Frimburg, kde se potopila plachetnice. Velitel zásahu si proto na místo vyžádal potapěče, kteří instalovali sorpční hady a zároveň vylovili kanistr. V tuto chvíli nadzvydávají plachetnici pomocí vzduchových vaků.
0: Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice, přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo Ministerstvo školství.
4: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíc zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
5: Od 1.9.2027 chceme metodikum prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychology, speciální pedagogy.
4: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8,5 tisíce 15-letých žáků. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Odpoledne naměříme až 32 stupňů, na horách do 28. V noci bude od západu přibývat oblačnosti a místy se přidají přehánky a ojediněle i bouřky. Ochladí se až na 15 stupňů, na horách až na 13. Mírný jihozápadní až západní vítr může v nárazech dosahovat přechodně rychlosti kolem 55 km za hodinu. Zítřek bude zpočátku většinou oblačný, místy s přeháňkami. Už během dopoledne se obloha zatáhne a srážky se rozšíří na celé území kraje. Později večer ubude oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 stupňů. Odpoledne se bude ochlazovat. Stejně tak na horách. Maxima tam dosáhnou 21 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž se sníží na stupeň 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ke střetu nákladního auta a dodávky došlo na silnici 159 u Protivína na Písecku. Nákladní auto s osobním se střetlo v Bechyňské ulici v Soběslavi na Táborsku. Tři auta v ulici Nová v Českých Budějovicích a nákladní auto havarovalo do příkopu na silnici 122 u Malovice na Prachaticku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Milí přátelé, přeji vám krásné slunečné úterní poledne. Vítejte u Písniček pro radost. Věřím, že blanketně modrá obloha nad námi a dnešní teploty tak akorát příjemné vám všem přináší radost. K dobré pohodě by měla přispět i pěkná česká dechovka a pro některé z vás jistě i pohlazení v podobě gratulací. Nechte se tedy pozvat k poslechu a k hodince ve vybrané společnosti muzikantů, zpěváků a kapelníků. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hýnová. První hudební dárek pošleme paní Marii Vojtíškové z Předenic u Čkyně a panu Patriku Šejnohovi z Křenovic. Vážení v redakci, prosíme o písničku k dnešnímu svátku pro naši kamarádku, paní Marušku Vojtíškovou z Předenic u Čkyně. K písničce se přidáváme s přátelským pozdravem a přáním jen a jen toho nejlepšího. Hodně štěstí, lásky, pohody a hlavně dobré zdraví. Na setkání se těší skupinka seriózních seniorů. Pan Patrik Šejnoha z Křenovic Dubného slaví 33 let. Hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v budovatelských počinech. To vám, pane Šejnoho, přeje ze srdce babička Panku, manželka Anička a děti Páťa se Stázinkou a také zbytek široké rodiny.

Valčík vezmi mě rybáři jsme si zaspívali z Bobouky. Dalším hudebním dárkem bude písnička s názvem Řekni mi moje milá. A ještě prozradím, že v repertoáru ji má řečická kapela. Rozhlasovou poštou teď zamíří za paní Evou Arnicanovou z Horního Záhoří. Záhoří vám paní Arnicanová přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Za vedení obce Záhoří blahopřeje paní Helena Průšová. Gratulační pozdrav má u nás také paní Mariana Majksnerová z Volar. A co stojí v blahopřání, paní Majksnerová? Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí ti přeje tvůj Pepča a celá rodina.

Tak to byla Řečická kapela s písní Řekni mi moje milá. Milé rádio, zahrajte prosím Sokolíky pro paní Annu Mondekovou z Horního Dvořiště. Paní Anna Mondeková vás poslouchá a má radost z každé písničky každý den. Chceme ji tedy potěšit a dáváme ji zahrát pro radost i my. Dcery s manželi, syn s přítelkyní a vnoučata. V Horní Pěně žije pan Tomáš Albrecht. K významnému jubileu vám, pane Albrechte, přeji zastupitelé obce Horní Pěna hodně zdraví, štěstí a pohody. Vážený pane Albrechte, milá paní Mondeková, a teď už dáme slovo Budvarce.

Píseň s názvem 6. července nebo také Sokolíci hrála Budvarka. Tu teď vystřídá Keramička s valčíkem Láska nejkrásnější. Kulaté životní jubileum si dnes připomíná paní Věra Tomsová z obce Hrušov. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti vám paní Tomsová přeji zastupitele a starosta obce Žimutice. Nová Vráž, to je místo, kde další kulaté narozeniny slaví paní Marie Kučerová. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let vám paní Kučerová přeje zastupitelstvo obce Vráž se starostou panem Vladimírem Huptychem. K přání se připojují i členky kulturní komise a také hasiči z Vráže.

Dohrála keramička a na narozeninovém pódiu je za okamžik vystřídají Jižani. Zahrají paní Ludmile Pohankové. Paní Ludmila Pohanková z Kasejovic si dnes také připomíná narozeninové výročí. Hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let vám paní Pohanková přeje paní Marie Weissová.

svižnou polku s názvem Kdybych byla ptáčkem hrali a zpívali jižani. Další hudební dárek svěříme malé muzice na uši Pepíka a poletí do Jilovic a následně také do Zadního Chlumu. Nejprve se zastavíme u paní Jiřinky Malákové v Jilovicích. Hodně zdraví a osobní pohody vám paní Maláková přejí zastupitelé obce Jilovice spolu se starostkou paní Lucí Beránkovou. Také pan Karel Zelenka ze Zadního Chlumu má dnes důvod slavit. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody vám, pane Zelenko, přeje vedení obce Klučenice a starosta Václav Vozábal. A jak už jsem říkala, o písničku se postará malá muzika na uše Pepíka.

Zahraj mi tu českou píseň, tak to je název písně, která právě dozněla v podání Malé muziky Na uše Pepíka. Tuto kapelu teď vystřídá Doubravanka s pěknou půlkou, když se pšenka zelenala. Pošleme ji do obce Brloch. Vedení obce v Brloze blahopřeje paní Marii Sixlové z Brloha, která se dnes dožívá půlkulatého životního výročí. Do dalších let vám, paní Sixlová, přejeme hodně zdraví, radosti, pohody, spokojenosti a prožitý hezký chvil v kruhu rodinném a přátel.

dohrála a dospívala Doubravanka. Jílovice u Trhových svinů, to je místo, kam se teď na okamžik podíváme a kde už na nás jistě čeká paní Jiřina Maláková. Milá paní Maláková, poslechněte si, co vám vaši napsali. Milá mami, dnes slavíš půlkulaté narozeniny a my bychom ti chtěli z celého srdce popřát zdraví, štěstí, klid a spoustu dalších krásných let mezi námi. Dětství si prožila se svými sourozenci v malé vesničce Hratunkově u Benešova nad Černou. Potom přišla vlastní rodina, 4 děti, které si s láskou vychovala a do života připravila. Nebylo to vždy lehké, ale ty si všechno zvládla. Celý život si tvrdě pracovala na statku a před důchodovým věkem si se na chvilku stala švadlenkou. Tvoje ruce celý život pracovaly pro rodinu a druhé. Teď je ale čas hlavně odpočívat, smát se, užívat si vnoučátka a pravnoučátka a s nimi krásné chvíle. Mami, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás udělala. Za tvou lásku, starost, sílu a za to, že jsi vždycky byla naše maminka. Přejeme, ať jsou všechny dny naplněny zdravím, pohodou, ať máš kolem sebe stále své děti, vnoučata a pravnoučátka, kteří tě mají nade všechno rádi. Ze srdce blahopřeje celá rodina. A Březovská desítka a písnička s názvem Mámě to milá paní Maláková podtrhne.

0: Přátelé, pokud máte po ruce zápisník a tušku, prosím, poznamenejte si. Mám pro vás několik pozvánek. 10. ročník festivalu malých dechových hudeb se bude konat v sobotu 12. září od 13 hodin v Zálší. A jaké kapely vám zahrají? Začne se ve 13 hodin a bude to kapela Mažičanka. Od 14 hodin bude vyhrávat Blaťácká pětka. V 15 hodin se koná vystoupení dětských mažoretek z Veselí nad Lužnicí, na které se také můžete podívat a bude určitě zajímavé. Jako třetí kapela v pořadí vystoupí Hartmanická muzika. Čtvrtí v pořadí bude B Quintet a další kapela, která celý festival malých dechovek zakončí, bude Jihočeská Vlachovka a ta přijde na řadu v 17:30. Ještě mám pro vás dvě pozvánky na keramičku. V sobotu 12. září zahraje keramička na táborských slavnostech. Na Žižkově náměstí na Starém městě začíná koncert v 10:30. V neděli 13. září pak bude keramička vyhrávat v Dolním Bukovsku celé odpoledne na pouti a začíná se ve 14 hodin.
1: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
0: Vážení v redakci, chceme prosím zahrát písničku pro paní Marii Valentovou z obce Moraveč, která ve středu 26. srpna oslavila krásné 79. narozeniny. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti babičko svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, zdraví a lásky, ať v očích nemáš od starostí vrásky. Máme tě moc rádi, dobře to víš, tak se krásně směj a ještě mnoho krásných let nám radost rozdávej. Ze srdce blahopřejí dcera Jitka, dcera Liba s manželem Zdeňkem, syn Vlastík, vnuk David s manželkou Lenkou, vnuk Jakub s Evou, vnučka Aneta s manželem Jiřím, vnučka Klárka, vnučka Denisa s manželem Pavlem a pravnoučátka Nikolka, Adámek, Dominik, Daneček, Evelínka, Pavlíček a nejmladší Sofinka. Vážená a milá paní Valentová, gratulace i od nás. Všechno nejlepší přejeme a krásné narozeniny. Tečku neboli třešničku na dortu teď bude řečická kapela.

Velký vůz s řečickou kapelou. Písnička dozněla, kapela dohrála a nás čeká, přátelé, další hudební dárek. Červená sukinka, to je známý valčík Václava Bláhy, který si pro oslavence pana Václava Peška přeje rodina. Pan Václav Pešek ze Střelských Hoštic slaví kulaté životní jubileum. Milý tatínku, dědečku a pradědečku, ještě jednou ti přejeme k tvým včerejším 80. narozeninám hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných chvil s celou rodinou. Tuto dechovku ti s láskou posílají tvoje dcery s rodinami. Všechno nejlepší a ještě spoustu krásných let. Vážený pane Pešku, všechno nejlepší i od nás.

Pokud jste váhali, přátelé, a nepoznali, kdo červenou sukínku hrál a zpíval, tak to byly Viktorky. Poslední hudební dárek dnes z písniček Pro radost dostane pan Josef Kolář. V dopise se píše, že by si oslavenec určitě přál nějakou mysliveckou, tak se o to pokusíme. Pan Josef Kolář z Modlíkova oslavil 5. září 91 let. Cituji z dopisu. Milí oslavenče, do dalších roků přejeme hlavně zdraví, hojnost Božího požehnání a ochrany Panny Marie. Největší radost, ať ti dál dělají pravnoučátka Natálka a Filipek. Za vše děkuje manželka Slávka, děti Maruška, Aneška a Joška s rodinami.

0: tematickém valčíku s názvem Promyslivce jsme si poslechli Rožmitalskou venkovanku a jejich solisty.
1: Český rozhlas, České Budějovice. Pěkné lidové písničky a dobrá dechovka na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

A to je dnes, přátelé, z písniček pro radost vše. Na závěr posloucháte orchestrální polku s názvem Majolenka, kterou vám hraje Třeboňská dvanáctka. Končí písničky pro radost s datem 8. září. Krásné, klidné odpoledne vám přeje a brzy naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sanace kontaminované zeminy a sudů s nebezpečnými chemikáliemi na Šumavě začne na konci měsíce. Stavbou roku by mohl být rekonstruovaný kulturní dům Slávě v Českých Budějovicích. Po přestavbě domu v centru Kaplice nabídne město byty lékařům nebo učitelům. Zítra vystoupí teploty maximálně k 25 stupňům a bude pršet. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát více než 190 milionů korun. Území zabezpečila policie, turistické trasy na Šumavě nebudou podle vedení Národního parku uzavřené. Odborná porota nominovala na stavbu roku 50 objektů. Je mezi nimi i rekonstruovaný kulturní dům Slávě v Českých Budějovicích, dále třeba Dvorecký most v Praze nebo obřadní síň ve Vysokém Mýtě. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v Praze 16. listopadu. Rekonstrukce budovy bývalého rodinného centra Budíček v Kaplici na Českokrumlovsku začne už tento týden. Bude stát více než 20 milionů korun. Vedení města v něm plánuje vybudovat 6 bytů o dispozici 2+1 a 2 podkrovní garzoniéry. Detaily dodává nezávislý starosta Libor Lukš, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
2: Bytový fond máme, jaký máme. Myslím, že máme ani malý, ani velký. Máme ho tak nějak normálně. Je to jeden z mála, který jako v studiu máme, aby byl vlastně účinný bydlení. Koncipujeme to tak, že to chceme mít jako byty, pokud možno pro lékaře, policisty, učitelé a podobně.
1: Takzvaná soudní budova v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku prochází od konce minulého roku rekonstrukcí za bezmála 80 milionů korun. Teď odborníci restaurují fresky z 18. století. Tu nejrozsáhlejší popsal stavební technik Petr Dvořák.
3: Ta malba vznikla vlastně jako jeden velký výjev, který pokrývá celý strop a je to podobenství o svatební hostině. Bible z Nového zákona, z Matoušova evangelia.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech bude odpoledne jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 29 a 32 stupni Celsia na horách do 28. V noci klesnou teploty na 18 až 15 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku většinou oblačno, místy přehánky, postupně zataženo s deštěm. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Odpoledne se bude dál ochlazovat. Na horách bude maximálně 21 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně ze sílí. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích v Nové ulici mezi Pískem a Protivínem na křížení silnic číslo 20 a 159 a v Soběslavi na Táborsku na silnici 135 u mostu přes Lužnici. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: host.
1: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle. A říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo... Vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: stál kapelník, Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou. No.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvyk.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísnej nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jenom v Hořicích na náměstě a říkal, Jirko, prosím tě, náš kluk, ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se snadně nepověděl, jestli vůbec na to má.

0: Takhle začala trumpeta.
1: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
0: No jo, malý, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
1: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
0: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestr, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, Televariete, pak byl Vašek Hyb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé republice. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
1: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatruješ to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roku jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálů, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselský divadlo a Karlínský divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to je to, jako to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě, doufám, daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba. V dnešní době ta tolerance je vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak si říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano.
0: Už 680, no, je to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dýchal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty no ty hezky úklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty no ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mě takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník, tam začíná bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, ukloní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujem pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkali, že tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existuje, 26-27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stoj, máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Maria Rotrová, no. Takže těch 26, dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů a u toho.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když ten je na prvním místě. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako je.
0: A zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti. A já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako, to už musí být, když já vystřílím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta a jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, která mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To je jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotový, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, vlastně pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Český premiér se podle Evropské komise nachází v potenciálním střetu zájmů. Pozastavila část dotací Agrofertu. Německá policie dopadla muže podezřelého ze sabotáží na energetické síti. Českokrumlovská nemocnice dnes otevřela zrekonstruovaný pavilon D. Zítra čekejte změnu počasí. Bude oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Uvedla to mluvčí unijní exekutivy Louise Bogeová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Babiš ČTK napsal, že Agrofert nevlastní a nemá z ní žádný prospěch. Postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá. Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho v severním Porýní Vestfálsku, nedaleko elektrárny, u které byla včera večer nalezena další odpalovací zařízení na zkratování vedení. 48-letý muž byl podle serveru Spiegel sám a snažil se pěšky vyhnout dopravní uzávěře. Minulý týden se nejméně ve dvou dopisech adresovaných policii a médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Českokrumlovská nemocnice dnes otevřela opravený pavilon D za zhruba 270 milionů korun. Rekonstrukce trvala téměř dva roky. Nově v budově bude lůžkové rehabilitační oddělení v 7. patře, v dalších patrech pak oddělení následné péče. Další detaily doplňuje mluvčí nemocnice Jakub Novotný.
2: V pavilonu vznikly kompletně nové rozvody, klimatizace, bezbariérové přístupy a moderní zázemí pro zaměstnance. Postavili jsme taky moderní dvoulůžkové pokoje, každý se samostatným sociálním zařízením. Budova samozřejmě splňuje nejpřísnější požární i hygienické standardy, což byl jeden z klíčových požadavků celého projektu.
0: Historické autobusy dnes vjedou do ulic Českých Budějovic. Dopravní podnik tak připomene 75 let od chvíle, kdy městem projela první pravidelná autobusová linka MHD. Z Mariánského náměstí vyrazí v 15.30, 16.30 a 17.30. Kapacita je omezená počtem míst k sezení, upozorňuje mluvčí dopravního podniku Barbora Fischer.
3: Vstupenky se proto prodávají na konkrétní čas a konkrétní vůz, doporučujeme proto dorazit na Mariánské náměstí s předstihem. Děti do 3 let můžou cestovat zdarma bez nároku na vlastní sedadlo. Historická vozidla nejsou bezbariérová a nástup vede přes schody. Návštěvníky proto žádáme, aby nenastupovali z kočárky, vzhledem ke stáří vozidla pro ně totiž není vyhrazený prostor.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 28. Vítr je mírný, jižní nebo jihozápadní. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, zítra očekávejte zpočátku většinou oblačno, místy přehánky. Postupně zataženo, přehánky budou přecházet do deště na celém území. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, odpoledne se bude dál ochlazovat. Na horách bude maximálně 21. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Všechny nehody na jihu Čech už by měly být v tuto chvíli odstraněné. Pozor, ale dávejte na silnici 34 u Horního Žďáru, nedaleko Jindřichova Hradce. Silničáři tam obnovují dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Soudní budova ve Vyšebrodském klášteře na Českokrumlovsku prochází celkovou rekonstrukcí. Více řekneme už za chvíli v naší reportáži. Také vás v této hodině naučíme dělat kynutý česnekový koláč. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá nám Hana Zagorová. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Historicky v ní byl okresní soud anebo finanční úřad, pak dlouhou dobu chátrala. Na konci minulého roku ale takzvanou soudní budovu v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku začali rekonstruovat dělníci. Restaurátoři tam teď navíc pracují na obnovení dochovaných barokních fresek.
1: Zkus jednu na jednu stranu, druhou na druhou stranu, a jak se tam udělá místo, tak to pootočíme. A bude chvilku trvat, než si tady uděláme nějaké místo, aby jsme si vůbec nám to šlo rozebírat.
2: Stavby vedoucí Jiří Haniš dává pokyny dělníkům při odkrývání části stropní výmalby. Postupně se před námi otevírá samotný střed fresky a vidíme část zřejmě nějaké budovy. Ukazují se nám klenby a sloupy, které jsou nad zakrytým hlavním výjevem. V levém horním rohu je pak buclatý andělíček.
3: Ta malba vznikla vlastně jako jeden velký výjev, který pokrývá celý strop, a je to podobenství o svatební hostině Bible z Nového zákona, z Matoušova evangelia.
2: Popisuje malbu z roku 1772 stavební technik Petr Dvořák. Freska od Lukáše Vávry pokrývá nejenom strop, ale i okolní stěny. Kromě malé části, kterou teď dělníci odkryli, je zbytek ale ještě zakrytý prkny. Celý strop je podepřený přibližně 60 kůly, tak aby se malba ochránila před poškozením. Opatření vzniklo v 90. letech.
1: Opravdu s minimem financí dokázali zachránit ten stav, který tady byl. Zatýkalo se do té budovy. Oni opravdu udělali nutné výměny střech, zabránili tomu zatékání, sehnali si levný stavební materiál. Jo, je to kulatina z lesa, není to ani omítaný, není to ani odkorněný, nic. A díky tomu se tady opravdu zachránilo 100% omítek, které jsou neskutečně historické.
2: Rekonstrukce soudního domu vyjde na bezmála 80 milionů korun. Stavební práce a průběžné obnovování fresek by mělo být dokončené na konci příštího roku. Rekonstrukce by pak měla vrátit do jejího původního barokního rázu. Petr Dvořák také přiblížil, jak Vyšebrodský klášter budovu po rekonstrukci využije.
3: Budova bude mít víc využití. Do přízemí se přesune klášterní kavárna a v patře pak budou probíhat různé kulturní akce. Využijem hlavní malovaný sál, protože to je prostě to, co by většina lidí měla vidět, takže tam chceme pořádat ve spolupráci s institucemi koncerty, přednášky a tak dále. A prostory, které tu ještě jsou, tak využijeme jako výstavní.
2: Na rekonstrukci budovy soudního domu v budoucnu naváže i obnova dalších objektů v klášterním areálu. Díky nově navázané spolupráci se stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze by měla následovat třeba budova bývalého pivovaru. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlín. Nová Český rozhlas.

0: která byla dopoledním hostem našeho vysílání.
1: Ještě jednou zdravíme všechny posluchače a taky všechny kolemjdoucí a obyvatele města Tábor právě z táborského Žižkova náměstí, odkud dnes speciálně s naším přenosovým vozem vysíláme náš pořad Dopolední host. Možná můžete na úvod říct, paní Šimková, posluchačům, v čem bude ten letošní ročník odlišný od těch předchozích?
2: Tak já říkám, že bude klidnější, protože, jak vždycky říká moje kamarádka, vy máte pořád co slavit. Pořád tu nějaká výročí, mistr Jan Hus, Jan Žižka, prostě husitství, takové ty výrazné milníky. Takže já vždycky říkám, že letošní ročník je takový klidnější. Není tam žádné extra velké výročí, prostě potkáme se, poznáme se, porozumíme si, prostě přijedou partnerská města, těch letos opravdu hodně, přijedou vlastně téměř všichni, přijedou i spřátelená města. Připomínáme si 20 let partnerství ze Škofjalo. Takže já se těším, že ten festival bude takový prostě o tom, že bude víc času popovídat si s těmi přáteli, kolegy, víc si to užít.
1: No, samozřejmě některé ty části toho festivalu jsou tradiční, jako je to třeba právě v případě zahájení, které je na programu v pátek 11. září. Povězte posluchačům i kolemjdoucím, jak konkrétně bude vypadat.
2: Tak v 19 hodin zahájí festival kapela Tempus, možná znáte, báječná středověká kapela. Určitě bych ráda zmínila taneční představení Kody, to je táborský báječný soubor mladých talentovaných dívek pod vedením Markéty Švecové, který vlastně tancem odtančí vlastně historii toho našeho města, což je většinou krásné, někdy tajuplné, někdy děsivé, takže určitě zvoná ten taneční projev té naší historie a v 9 hodin přijde noční pochodňový průvod, což je asi důvod, proč většina lidí vyráží v pátek večer na náměstí. Průvod samozřejmě půjde v čele s Janem Žižkou a jeho věrnými. Budou znít bubny, kopita koní, volání husitů, zaplanou samozřejmě louče, protože on je samozřejmě o těch ohní.
1: Mě osobně docela na tom pátečním programu zaujal videomapping, to je už taky taková tradiční součást táborských setkání. Kdo se konkrétně o tu letošní projekci postará?
2: Tak my jsme letošní videomapping vlastně zadali student fakulty Ladislava Sutnara vlastně ze Západočeské univerzity v Plzni pod vedením vlastně vedoucího laboratoře multimedií pana Kellnera. Takže my jsme trošku letos udělali jiný videomapping, než na který jsou vlastně návštěvníci zvyklí. Nebude tak edukativní, nebude připomínat vyloženě nějaké výročí a bude takový více volnější. Nechali jsme vlastně studentům a panu Kellnerovi volné ruce a já si myslím, že se docela zdařil. Je prostě jiný. Je tam využita samozřejmě hudba z chorálu, z toho, co jsme si vlastně nechali dělat tenkrát k výročí 600. založení města od Boston College, takže tam vlastně zpracovaná ta hudba trošku a pan starosta tomu říká momenty táborské historie viděné studentskými očima, takže já bych to neřekla lépe. Těšte se.
1: Určitě se těšíme. Když se dostaneme teďka plynule k tomu sobotnímu programu, tak tam bude třeba jarmark a středověké tržiště taky na tržním náměstí. Možná právě u toho bychom mohli teď zůstat. Jak bude vypadat středověké tržiště kde jinde než na tržním náměstí samozřejmě?
2: Tak to je tradice už vlastně do historie. Tržní náměstí opravdu fungovalo jako trh. My se vždycky snažíme, aby ty stánky působily prostě středověce od nějakého vizuálu, aby tam bylo zboží, nějaká řemesla, abyste si prostě připadali aspoň trochu ve středověku, abyste neuklouzli od poslámě, pozor. Bude kovář, určitě z výrobky, různé tepané výrobky, historické šperky, koření, přírodní kosmetika, bylina, mýdla prostě a samozřejmě nějaké lahodné občerstvení, třeba zelné placky a medovina nebude chybět, sušené maso, takže to tržiště má i hudební program, ten je laděný víc do středověku, takže já myslím, že tam bude krásná středověká atmosféra.
1: Prostě se diváci přenesou do 15. století. Možná podobně taky i na jarmarku, který je rovněž na programu v sobotu. Ten bude vypadat jak?
2: Ano, tak táborský jarmark ladíme více do staročeského, aby posuneme se zase možná o pár století trošku dál. Takže zase samozřejmě nějaký perníky, dobré jídlo, voříšky, nějaké svíčky a zase třeba výrobky z proutí, zelnu. Můžete třeba vidět, jak se tká plátno. Takže se tak zase snažíme nějaká řemesla, pohoda, něco pokoupit, něco dobrého sníst, něco dobrého popít.
1: Samozřejmě přenést diváka do té historie, to je taky neodmyslitelná součást táborských setkání. Úplně stejně jako hudební program, který je vždy taky velmi pestrý. A můžete nyní paní Šimková zmínit, kdo přijede zahrát na letošní táborská setkání?
2: Tak samozřejmě bych ráda zmínila v pátek na Žižkově náměstí zakončí

0: večer koncert hudebníka Vlasti Redla od 10:30. Potom bych ráda pozvala na báječný bumband Jiřího Dvořáka z hity Hany Zagorové, vlastně s vokalistkou, která dříve zpívala s Hankou Zagorovou, Evou Kleinovou, což si myslím, že je báječný projekt, který vlastně podpořil i Štefan Margita, takže přijďte, myslím si, že vám bude běhat mráz po zádech. A samozřejmě zvu třeba i na koncert, nebo rokové panoušky, zvu na koncert vlastně Vojty Bureše s kapelou Doktor Viktor, on hraje vlastně ve Vanostových věcech. Myslím si, že je to taky velký rocker, kdo má rád rock, tak si myslím, že Doktora Viktora určitě ocení. A v neděli určitě zvu třeba na kapelu Buty o 14:00.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a že 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si odnést jenom ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří mochomůrka zelená. Připomínat může žampion anebo bedlu, proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesunul, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomurkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam je nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Jeho české odpoledne

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024, a to podle hlasování posluchačů. Šlo o kynutý česnekový koláč, původně od Jany Jankujkové z Olomouce. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Josef Maršálek. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Josef zůstal u původního receptu a neměnil tentokrát vůbec nic.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
3: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
2: A to necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
2: 4 stejné díly.
1: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
2: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
1: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
2: Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
1: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Se krásně.
1: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: Tyhle kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jen tak k pivu, vínu, ale i k bramboračce anebo guláši, jak říká Josef Maršálek. Jeho recept najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Jankujové z Olomouce. A v neděli si připomeneme recept roku 2025, který zvítězil u vás, posluchačů. Půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Jaké to je letět v letadle ve stavu bez tíže a co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu? Tak to všechno brzy zažije další 20 mladých lidí, vybraných do studentské mise Zero G s pořadovým číslem 2. Můžete mezi ně patřit i vy, anebo vaše děti. Přihlášky přijímá Národní program Česká cesta do vesmíru až do 5. října.
1: Zero G!
2: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
3: Dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
2: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
3: Je to hodně podobné tomu. Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem, perfektně na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
2: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
4: Trošku už jsme teď blbě, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Čekala jsem teda, že to bude delší vždycky ten stav, než to uteče takhle rychle.
5: Teďka těch několik parabol v tom Zero G bylo to super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni si to užívají.
2: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplně přizpůsobená věku zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
6: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Pokud vám v době přihlášky nebude 19, tak můžete se přihlásit. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
2: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Martin Srb, Český rozhlas.
7: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
8: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Na chemikálie na Šumavě podle ministra Červeného upozornila studie už v roce 2023. Ex-ministr Hladík to popírá. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v srpnu mírně vzrostla na 4,3%. Monitoring hladiny podzemních vod v Jihočeských pánvích podpořil kraj 250 000 korun. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V části Národního parku Šumava je asi 1 000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi jako rtuť nebo arzen. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Část ze sudů unikla do půdy. Červený tvrdí, že předešlé vedení ministerstva bylo o problému informované už před 3 lety a nic s tím neudělalo. To tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá.
4: Takovou informaci jsem ani od správy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal. V říjnu loňského roku, tedy ještě za mého působení, ta zpráva, která byla zprávou o proběhnuté sanaci, ministerstvu byla doručena a ještě tehdejší vrchní ředitel Surý za mého ministrování posílal informaci s žádostí o spolupráci na ministerstvo obrany.
3: Červený chce kvůli možnému pochybení podat trestní oznámení. Na konci září začne ministerstvo se sanací, která potrvá skoro 2 roky a bude stát přes 190 milionů korun. K tématu se vrátíme podrobněji za několik minut. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v srpnu mírně vzrostla. Práci hledalo zhruba 18,5 tisíce lidí, což je o několik stovek víc než v červenci. Volných pracovních míst naopak ubylo. Zaměstnavatelé prostřednictvím úřadu práce poptávali obsazení téměř 6400 pracovních pozic, dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
5: Struktura profesí nabízených míst se během srpna nezměnila. Jednalo se zejména o řidiče nákladních aut, převážně v dálkové dopravě, montážní dělníky, kuchaře, kvalifikované pracovníky ve výrobě, skladníky a dělníky v potravinářské výrobě.
3: Na pravidelné měření hladin podzemních vod a sledování jejich kvality na jihu Čech přispěje krajský úřad téměř 250 000 korun. Částka pomůže s monitoringem vod ve 200 vrtů v Třeboňské a Budějovické pánvi. Měření má pomoci udržet vodu v podzemí i v době dlouhodobého sucha, pokračuje mluvčí krajského úřadu David Hoke.
6: Výsledky jsou následně využívány při vydávání povolení k nakládání s podzemními vodami pro odběratele, kteří odebírají více než 1 000 kubíků vody ročně nebo 100 kubíků měsíčně. Cílem je zajistit, aby odběry podzemních vod nepřekračovaly únosnou míru, nedocházelo k poklesu jejich hladiny pod limity.
3: Z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie ukradla dvojice zlodějů 4 obrazy. 2 z nich lupiči na útěku upustili a vyšetřovatelé je našli na zahradě u budovy. Oznámil to starosta města Cagnes-sur-Mer. Hodnota ukradených děl je podle něj v přepočtu asi 218 milionů korun.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech je slunečno s teplotami mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 28. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku většinou oblačno, místy přehánky, postupně zataženo, přehánky budou přecházet do deště na celém území, výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, odpoledne se bude dál ochlazovat, na horách bude maximálně 21. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Silnice 122 u Malovic na Prachaticku je uzavřená po havárii nákladního auta. Policie dopravu odklání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Toxické látky na Šumavě a jejich možný únik a kontaminace půdy a spodních vod. Téma, které jste slyšeli ve zprávách, probereme už za chvíli živě s naším reportérem. A také ani dnes nesmí chybět řidičská abeceda. A zahrajeme si písničky, které nestárnou. Čeká na vás mimo jiné Jiří Korn. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť anebo arzen. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023. Bývalé vedení rezortu ale podle Červeného na informace nereagovalo. Jenže minulé vedení pochybení odmítá. O sporu teď budeme mluvit s redaktorem Filipem Černým. Filipe, dobré odpoledne.
1: Dobrý den tobě i posluchačům.
0: Víme, o jakou lokalitu se jedná?
1: No tak on to sice ministr Červený nechtěl z bezpečnostních důvodů potvrdit, ale náměstek z ministerstva obrany Radovan Vích na té dopolední tiskové konferenci mluvil o bývalém vojenském výcvikovém prostoru Dobrá voda z roku 1952, kdy se tam tedy cvičil. Ministr Červený pak uvedl, že je tam kontaminovaných 1000 tun zeminy. Riziko je podle něj v tom, že kdyby například v lokalitě začalo hořet, podobně jako naposled v květnu v Českém Švýcarsku, mohly by látky začít reagovat a vytvořit novou látku podobnou prudce jedovatému plynu Fosgen. Ten totiž při včerejších vyjádřeních zmiňoval Filip Turek z motoristů, podobně jako, že se na místě nachází Iperit. Tak ale tato tvrzení pak Turek několikrát upravoval a podle Igora Červeného tam tyto látky nejsou. Červený dnes mírnil i svoje tvrzení, že by mohly být kontaminované spodní vody.
2: Vychází to z výsledků šetření a neříkám, že kontaminovaná je. My budeme zjišťovat, v jakých lokalitách, v jakém rozsahu, takže já žádnou poplašnou zprávu neříkám.
1: No a lokalita je teď podle Igora Červeného zajištěná, opáskovaná a hlídá ji policie.
0: Ministr kritizuje, že nikdo z bývalého vedení rezortu nic nedělal, byť zprávu z roku 2023 měli k dispozici, že o problému měli vědět.
1: Ano, ale bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL, který kandiduje v letošních komunálních volbách mimo jiné, to popírá. On prý věděl o dřívějších řádných sanacích, ale ne o tomto případu. Navíc tam podle něj byli na obhlídce zástupci ministerstev obrany a životního prostředí naposledy letos v dubnu a usoudili, že tam žádné akutní riziko nehrozí.
3: Motoristé tady vytvořili paniku o tom, že by to mohly být bojové chemické látky. Nic takového se neprokázalo ani v těch sanacích v roce 2021, ani 2023. Nic takového se neprokázalo ani teď.
1: No a já ještě dodám, že Národní park Šumava se k celé situaci odmítá vyjádřit.
0: Co tedy bude dál?
1: No, podle Igora Červeného je místo opáskované, hlídá ho policie, jak jsem zmínil. Ty samotné sanační práce mají začít 21. září, ta první část, kdy se odvezou sudy, prorezlé sudy tedy, a další nádrže, ve kterých by tedy látky měly být. Pak se postupně bude odvážet kontaminovaná zemina a celý ten proces by měl končit v červnu 2028. Během toho se bude také zjišťovat, jestli a případně jak moc je kontaminovaná už zmiňovaná spodní voda. Celé to vyjde na víc než 200 milionů korun podle odhadu.
0: Říká redaktor Filip Černý. Filipe, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorkou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Ještší mimina zaměstnávají v tomto čase záchranné stanice pro zvířata. Často se k ním dostávají i celé rodinky, třeba proto, že je matka vysílená. Ještší boom zažívá aktuálně třeba i stanice ve Vlašimi.
1: Klaudy, kdy jsi krmila malý ješky?
2: Malý ješky jsem krmila asi v 8 hodin.
1: Takže jsou ty 4 hoďky, tak já půjdu nachystat mlíko a půjdeme je nakrmit.
3: Dobře. Co šouplo toho, jak byl tak, jak se odblašoval?
2: Ten je v servčí školce.
3: To všechno snět.
2: Všechno, co tam měl.
4: Jak je poznat v záchranné stanici pro živočichy Vlašim, je hodně živo a hlavním tématem jsou tady teď ježci. Vedoucí stanice Alena Konvalinová teď akorát jde do kuchyňky, aby namíchala mléko. Pro ty nejmenší asi tedy?
1: Je to tak. Máme tady kojence ježčí, kteří se musí krmit po 4 hodinách. Některé jsme přijímali vlastně úplně čerstvě po narození, byli prokazatelně osiřelí. Maminku našli někde poblíž přejetou na silnici.
4: Tak, jak je slyšet, vedoucí ošetřovatel Jordan Chmelíček tady teď tady míchá mléko pro ješky. Kolik jich tady teď máte?
5: Kolem 25. Nějaký z nich jsou už jako větší, dospělí, který byly zraněni, nalezeni.
4: A já bych se možná tady vrátila k paní Konvalinové. Objevují se občas diskuze zachraňovat ježky, nezachraňovat ježky. V jakém případě potřebuje ježek do záchranné stanice nebo minimálně konzultaci s vámi?
1: Tak co se týká velkých ježků, tak v případě, že byly zraněný, najdeme je prostě někde naražené u silnice, uvízlé někde v nějakém plotě. Volat, nebo ježka, který je dospělý, ale pohybuje se přes den, leží na sluníčku, je neaktivní, apatický. Co se týká mláďat, tak u těch mláďat bych teďka telefonovala do záchranné stanice vždycky a prokonzultujete si to, jestli to je na příjem nebo ne. Ježka můžete do záchranné stanice po dohodě i přivést a může se stát, že si ho zase zpátky odvezete na zahradu, protože byl v pořádku, ale ta konzultace je potřeba.
4: Tak a z těch vašich pacientů jsou to tedy zranění ježci, mláďata bez matky?
1: Potom jsou to ježci, kteří mají plicní parazity, to je hodně často, to poznáte tak, že ježek kašle, má rýmu a je apatický.
4: Tak pan Chmelíček má teď úplně malého ježka, ten ještě ani nevidí.
5: Už začíná pomalu trošku otvírat očička, lehounce, ale ještě jakoby poloslepí. No. Ty jsme právě přijali jako úplně růžový s úplně mikroskopickými bodlinkama. Do týdne mu mohlo být, když jsme ho přijali.
4: A kolik jste jich našli?
5: 3 dohromady, jeden bohužel uhynul, nejspíš už byli déle bez matky, takže už to nezvládl, vyslabený.
4: Kdo chce pomoci ježkům na své zahradě, je ideální nechat jim proukryt nějakou hromadu listí a večer je taky přikrmovat ideálně kvalitními kočičími granulemi nebo sušenými červy. Z Benešovská, Věra Hájíková, Český rozhlas.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Dnes jsme zažili tropické teploty, ale zítra bude vše jinak. Podrobnosti právě teď.
1: Počasí.
0: Na telefonu je už Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Ovlivní nás zvlněná studená fronta, která bude přes naše území přecházet k jihovýchodu. Noc na zítřek bude zpočátku hvězdnatá, ale kráno se od západu bude zatahovat a místy se přidají přehánky, ojedinělé i bouřky. Teplota klesne na 18 až 15 stupňů. Během dopoledne se zatáhne úplně a ty srážky se rozšíří na celé území kraje. Bouřky, i když jenom ojedinělé, hrozí až do večera. Později večer pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota přes den vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21, ale už brzy odpoledne se bude ochlazovat. Vítr povane mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Bio bude na nízké zátěži.
0: Nyní se podíváme na čtvrtek, pátek a rovnou i sobotu.
2: Počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazné pole vyššího tlaku vzduchu. Čekáme převážně oblačnou oblohu, přičemž nejvíc sluníčka uvidíme zřejmě ve čtvrtek a nejméně v pátek. Co se týká srážek, spíše ojedinělé přehánky na jihu kraje. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 9 stupňů a odpoledne kolem 20, takže se docela citelně ochladí. Vítr povane většinou jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, vy taky. Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Českokrumlovská nemocnice otevřela opravený pavilon D. Město Tábor chce v reakci na sucho vybudovat malou vodní nádrž nedaleko Turovce. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun. ODS a TOP 09 už oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Pro budou i Piráti. Vrchní soud v Praze dnes začal projednávat odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Na úvodní jednání dorazili všichni tři obžalovaní. Bývalí manažeři firmy Antonio Koláček a Oldřich Klimecký čelí obžalobě z podvodu. Za to je soud před 3 lety nepravomocně poslal do vězení na 7,5 a 6 let. Obžalovaný je i ex-náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který za přijetí úplatku dostal 3letý nepodmíněný trest. Všichni obžalovaní se odvolali stejně jako státní zástupce. Nemocnice Český Krumlov dnes otevřela zmodernizovaný pavilon D. Rekonstrukce budovy z 80. let stála zhruba 270 milionů korun a přinesla nové rozvody, klimatizaci i komfortnější dvoulůžkové pokoje. Součástí proměny je také nové oddělení lůžkové rehabilitace, dodává mluvčí nemocnice Jakub Novotný.
6: To doplňuje služby, které poskytuje pacientům nemocnice v Českých Budějovicích a posiluje tak spolupráci mezi našimi nemocnicemi. Pacienti zde získají intenzivní rehabilitační péči během celého dne. V dalších patrech bude umístěno oddělení následné péče.
5: Město Tábor chce vybudovat malou vodní nádrž Hliný. Stavba poblíž obce Turovec má pomoci zadržovat vodu v krajině. Vybudování nádrže bude stát několik milionů korun, uvedl starosta za Tábor 2020 Štěpán Pavlík, který kandiduje v podzimních komunálních volbách. Dodal, že město tím chce reagovat na sucho, které v posledních měsících a letech v Česku panuje.
0: Počasí.
5: V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku většinou oblačno, místy přehánky, postupně zataženo a déšť na celém území. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty budou mezi 22 a 25 stupni Celsia, odpoledne se bude dál ochlazovat, na horách bude maximálně 21. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehoda dvou osobních aut komplikuje dopravu na dálnici D3 u Soběslavy na Táborsku ve směru na Prahu. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: my jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
3: Zdravím posluchače.
2: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
3: samozřejmě
2: uvedli?
3: Samozřejmě, jako vždy.
2: Povídej.
3: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Zvědav?
0: No,
1: no, já ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme. Který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen. A přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme dnes, je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman, Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás ved pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už je hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zameckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zda-li pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s domima. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No, to je zrovna ten případ. I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slýpáci, zdraví vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia a přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou.

0: chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně, sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
1: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
0: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
1: To bych rád.
0: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevyjedou.
1: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
0: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
1: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
0: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
1: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
0: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
1: Děkuji vám za rozhovor.
2: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak jako známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale si měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
3: Viděl, samozřejmě.
2: Viděl jsi se s ní teď někdy?
3: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
2: ano.
3: Malinkou, kde píše za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforismech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně. Nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slavka, znala mě. Ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
2: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
3: No já jo.
2: Ty jo, ale,
3: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
2: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
3: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
2: Ano, klička dole.
3: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
2: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano, pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
3: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět, dělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka, příjemná se

0: rozesmála a řekla, mávla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel. A já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně. Místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
1: Ano.
0: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
1: Vidíte, koho tady máme před sebou. A kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
0: A kdo se přiznává, víte.
1: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i Tonda.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ji pustit, ale víš, jak Lojzí, no teprů jsme roh spojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, no a nakonec ji pustím. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? Bylo mne smutno po tobie, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku. Tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čem diví, týden spolem nebyli. Já bych nebyl lepší, když byli teprů roh svojí. Ale v tom najlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu sa s váma rýpať, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funiel, jak divočák v pohode. Policaj praví, podívajte sa. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy sa mu to v hlavi akci rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Ja 50 a moja 100. Ptá sa toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Klukové, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklád v noci v mlze.
1: Ale Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano, v dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Pousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 01 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouřlivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo. Děkuji.
3: Já děkuji také. Naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím. Tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích. Stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laďku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laďce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
7: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
7: Ale prosím vás, vždyť se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, to, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stirská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tak tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí, tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako.
3: Tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička. Ano. No, jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze
1: slovy. A kde ti to napadá, prosím tě? V leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout?
3: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít. To je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuzný, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, anebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V části Šumavského národního parku na Klatovsku našli sudy s nebezpečnými chemikáliemi a kontaminovanou zeminu. Na rekonstrukci školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích dohlížejí památkáři. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open čtvrtfinálový zápas proti světové jedničce Sabalenkové. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun kontaminované zeminy. Informoval o tom ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že mezi látkami je třeba rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Ty se našly při průzkumu v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Likvidační práce začnou podle Červeného na konci měsíce.
2: Tam je potřeba s okamžitou platností začít řešit to, že odvezeme veškerý ten hlavní materiál, to znamená ty sudy, ty velkokapacitní nádrže. V etapě číslo 2, která se protahuje nad etapou 3 a 4, bude postupná sanace, která potrvá několik let, protože ty práce musí postupovat kontinuálně na sebe.
1: Místo už zajistila policie. Ministr Červený tvrdí, že předešlé vedení rezortu o problému vědělo už před 3 lety a nic s tím nedělalo. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL to odmítá. První etapa oprav budovy střední školy a vyšší odborné školy cestovního ruchu na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích jde do finále. Důvodem rekonstrukce bylo nevyhovující zázemí a zastaralá technologie. Budova je památkově chráněná, proto plány na rekonstrukci musela ředitelka školy Zdeňka Erhartová projednávat s Národním památkovým ústavem.
3: Nesmíme měnit vzhled, nesmíme měnit vlastně rozměry těch místností, nesmíme měnit to, co je nějakým způsobem vidět a opravdu musíme udělat to citelně tak, aby to odpovídalo zase požadavkům památkářů a dalších lidí, kteří se k tomu vyjadřují.
1: Rekonstrukce budovy bývalého rodinného centra Budíček v Kaplici na Českokrumlovsku začne už tento týden. Vedení města v něm plánuje vybudovat 6 bytů o dispozici 2+1 a 2 podkrovní garzoniéry. Přestavba domu vyjde radnici na více než 20 milionů korun. Hotovo bude v listopadu příštího roku. Detaily dodává nezávislý starosta Libor Lukš, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Bytový fond máme, jaký máme. Myslím si, že máme ani malý, ani velký. Máme ho tak nějak normálně. To je jeden z malých komfortů, které máme, aby byl vlastně účinný bydlení. Koncepujeme to tak, že to chceme mít jako byty, pokud můžu pro lékaře, policisty, učitelé a podobně. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková zabojuje o postup do semifinále US Open. Poslední česká zástupkyně v singlu se utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Tu Nosková zatím nikdy během své kariéry neporazila. Duel začne krátce po 17:30 našeho času. Po 20:00 zabojuje Kateřina Siňaková o postup do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Američankou Tausendovou se utkají se španělsko-americkým párem Bukšová Melicharová Martinézová.
0: Počasí.
1: V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku většinou oblačno, místy přeháňky postupně zataženo. Přeháňky budou přecházet do deště na celém území. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. Odpoledne se bude dál ochlazovat. Na horách bude maximálně 21 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují na silnici 143 mezi Chroboli a Záhořím na Prachaticku, také v Táboře na ulici Československé armády a v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku v ulici Ke Školce. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Jaká témata nás čekají v této hodině? Nebezpečné látky na Šumavě a spor o to, kdo měl jejich riziko řešit. Dále se dozvíte, že ve Vyšším Brodě restaurátoři obnovují barokní fresky, a to v historické soudní budově. A Tábor se chystá na 3 dny historie hudby a středověké atmosféry. Témata dnešního dne v kraji začínáme právě teď. U mikrofonu je Michal Hovorka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: 8 minut po 17. hodině dostává slovo Pavlína Fendeková, je to zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké úterní odpoledne. Armády 20 evropských zemí se v Jihočeském kraji zapojily do cvičení Ample Strike. Výcviku se účastní desítky letadel a na 600 vojáků. Cílem cvičení je sladění činnosti pozemních jednotek s posádkami letadel. Ty mají základny v Bechyni, v Českých Budějovicích a v Boleticích na Českokrumlovsku, informoval plukovník generálního štábu České armády Aleš Cápal. Policie nepřetržitě hlídá část bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě. Jak oznámil ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy, našlo se tam 200 sudů s nebezpečnými látkami a 1000 tun kontaminované zeminy. První sanační práce by tam měly začít 21. září. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka ale nebude nutné uzavírat žádné turistické trasy.
3: Zabezpečená kontaminovaná oblast je mimo značené turistické trasy a díky tomu žádná právě z těchto turistických tras nemusí být z tohoto důvodu uzavřena.
2: Českokrumlovská nemocnice dnes otevřela opravený pavilon D. Rekonstrukce trvala téměř 2 roky a stála zhruba 270 milionů korun. Nově v budově bude lůžkové rehabilitační oddělení v 7. patře. V dalších patrech pak oddělení následné péče. Další detaily doplňuje mluvčí nemocnice Jakub Novotný.
4: V pavilonu vznikly kompletně nové rozvody, klimatizace, bezbariérové přístupy a moderní zázemí pro zaměstnance. Postavili jsme taky moderní dvoulůžkové pokoje, každý se samostatným sociálním zařízením.
2: Soudní budova v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku prochází rekonstrukcí. Restaurátoři tam přes léto obnovovali dochované fresky z 18. století. Oprava bude hotová na konci příštího roku. Pokračuje stavební technik Petr Dvořák.
5: Do přízemí se přesune klášterní kavárna a v patře pak budou probíhat různé kulturní akce. Využijem hlavní malovaný sál, protože to je prostě to, co by většina lidí měla vidět.
2: Na jihu Čech v srpnu mírně přibylo lidí bez práce. Nezaměstnanost meziměsíčně vzrostla o 0,1 procentního bodu. Nejlépe na tom bylo Jindřichohradecko s nezaměstnaností 3,8%. Naopak Českokrumlovsko mělo nejvyšší hodnotu 5,1%, uvedl ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
6: Jednalo se zejména o řidiče nákladních aut, převážně v dálkové dopravě, montážní dělníky, kuchaře, kvalifikované pracovníky ve výrobě, skladníky a dělníky v potravinářské výrobě.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť anebo arzen. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023. Bývalé vedení rezortu ale podle Červeného na informace nereagovalo. Jenže minulé vedení pochybení odmítá. O sporu jsme v odpoledním vysílání mluvili s redaktorem Filipem Černým a hned mě zajímalo, o jakou lokalitu se jedná.
1: No tak on to sice ministr Červený nechtěl z bezpečnostních důvodů potvrdit, ale náměstek z ministerstva obrany Radovan Vích na té dopolední tiskové konferenci mluvil o bývalém vojenském výcvikovém prostoru Dobrá voda z roku 1952, kdy se tam tedy cvičil. Ministr Červený pak uvedl, že je tam kontaminovaných 1000 tun zeminy. Riziko je podle něj v tom, že kdyby například v lokalitě začalo hořet, podobně jako naposled v květnu v Českém Švýcarsku, mohly by látky začít reagovat a vytvořit novou látku podobnou prudce jedovatému plynu fosgen. Ten totiž při včerejších vyjádřeních zmiňoval Filip Turek z motoristů, podobně jako že se na místě nachází iperit. Tak ale tato tvrzení pak Turek několikrát upravoval a podle Igora Červeného tam tyto látky nejsou. Červený dnes mírnil i svoje tvrzení, že by mohly být kontaminované spodní vody.
2: Vychází to z výsledků šetření a neříkám, že kontaminovaná je. My budeme zjišťovat, v jakých lokalitách, v jakém rozsahu, takže já žádnou poplašnou zprávu neříkám.
1: No a lokalita je teď podle Igora Červeného zajištěná, opáskovaná a hlídá ji policie.
0: Ministr kritizuje, že nikdo z bývalého vedení rezortu nic nedělal, byť zprávu z roku 2023 měli k dispozici, že o problému měli vědět.
1: Ano, ale bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL, který kandiduje v letošních komunálních volbách mimo jiné, to popírá. On prý věděl o dřívějších řádných sanacích, ale ne o tomto případu. Navíc tam podle něj byli na obhlídce zástupci ministerstev obrany a životního prostředí naposledy letos v dubnu a usoudili, že tam žádné akutní riziko nehrozí.
3: Motoristé tady vytvořili paniku o tom, že by to mohly být bojové chemické látky. Nic takového se neprokázalo ani v těch sanacích v roce 2021, ani 2023. Nic takového se neprokázalo ani teď.
1: No a já ještě dodám, že Národní park Šumava se k celé situaci odmítá vyjádřit.
0: Co tady bude dál?
1: No, podle Igora Červeného je místo opáskované, hlídá ho policie, jak jsem zmínil. Ty samotné sanační práce mají začít 21. září, ta první část, kdy se odvezou sudy, prorezlé sudy tedy, a další nádrže, ve kterých by tedy látky měly být. Pak se postupně bude odvážet kontaminovaná zemina a celý ten proces by měl končit v červnu 2028. Během toho se bude také zjišťovat, jestli a případně jak moc je kontaminovaná už zmiňovaná spodní voda. Celé to vyjde na víc než 200 milionů korun podle odhadu.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Historicky v ní byl okresní soud anebo finanční úřad, pak dlouhou dobu chátrala. Na konci minulého roku ale takzvanou soudní budovu v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku začali rekonstruovat dělníci. Restaurátoři tam teď navíc pracují na obnovení dochovaných barokních fresek.
1: Zkus jednu na jednu stranu, druhou na druhou stranu, a jak se tam udělá místo, tak to pootočíme. A bude chvilku trvat, než si tady uděláme nějaké místo, aby jsme si vůbec nám to šlo rozebírat.
2: Stavby vedoucí Jiří Haniš dává pokyny dělníkům při odkrývání části stropní výmalby. Postupně se před

0: námi otevírá samotný střed fresky a vidíme část zřejmě nějaké budovy. Ukazují se nám klenby a sloupy, které jsou nad zakrytým hlavním výjevem. V levém horním rohu je pak buclatý andělíček.
1: Ta malba vznikla vlastně jako jeden velký výjev, který pokrývá celý strop, a je to podobenství o svatební hostině Bible z Nového zákona, z Matoušova evangelia.
0: Popisuje malbu z roku 1772 stavební technik Petr Dvořák. Freska od Lukáše Vávry pokrývá nejenom strop, ale i okolní stěny. Kromě malé části, kterou teď dělníci odkryli, je zbytek ale ještě zakrytý prkny. Celý strop je podepřený přibližně 60 kůly, tak aby se malba ochránila před poškozením. Opatření vzniklo v 90. letech.
2: Opravdu s minimem financí dokázali zachránit ten stav, který tady byl. Zatýkalo se do té budovy. Oni opravdu udělali nutné výměny střech, zabránili tomu zatékání, sehnali si levný stavební materiál. Jo, je to kulatina z lesa, není to ani omítaný, není to ani odkorněný, nic. A díky tomu se tady opravdu zachránilo 100% omítek, které jsou neskutečně historické. Cený.
0: Rekonstrukce soudního domu vyjde na bezmála 80 milionů korun. Stavební práce a průběžné obnovování fresek by mělo být dokončené na konci příštího roku. Rekonstrukce by pak měla vrátit do jejího původního barokního rázu. Petr Dvořák také přiblížil, jak Vyšebrodský klášter budovu po rekonstrukci využije.
1: Budova bude mít víc využití. Do přízemí se přesune klášterní kavárna a v patře pak budou probíhat různé kulturní akce. Využijem hlavní malovaný sál, protože to je prostě to, co by většina lidí měla vidět, takže tam chceme pořádat ve spolupráci s institucemi koncerty, přednášky a tak dále. A prostory, které tu ještě jsou, tak využijeme jako výstavní.
0: Na rekonstrukci budovy soudního domu v budoucnu naváže i obnova dalších objektů v klášterním areálu. Díky nově navázané spolupráci se stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze by měla následovat třeba budova bývalého pivovaru. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlín. Nová Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Stále ladíte Český rozhlas, České Budějovice a Den v kraji. Tábor ožije historií, hudbou a středověkou atmosférou. Už od pátku do neděle nabídnou táborská setkání, kostýmovaný průvod, jarmark, videomapping i koncerty, včetně kapely Buty anebo Vlasty Rédla. Co všechno letošní už 34. ročník festivalu nabídne a proč se jeho program stále víc vrací k historii Tábora? I na to se Matěj Vodička zeptal vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu Radky Šimkové, která byla dopoledním hostem našeho vysílání.
1: Ještě jednou zdravíme všechny posluchače a taky všechny kolemjdoucí a obyvatele města Tábor právě z táborského Žižkova náměstí, odkud dnes speciálně s naším přenosovým vozem vysíláme náš pořad Dopolední host. Možná můžete na úvod říct, paní Šimková, posluchačům, v čem bude ten letošní ročník odlišný od těch předchozích?
2: Tak já říkám, že bude klidnější, protože, jak vždycky říká moje kamarádka, vy máte pořád co slavit, pořád tu nějaká výročí, mistr Jan Hus, Jan Žižka, prostě husitství, takové ty výrazné milníky, takže já vždycky říkám, že letošní ročník je takový klidnější, není tam žádné extra velké výročí, prostě potkáme se, poznáme se, porozumíme si, prostě přijedou partnerská města, těch letos opravdu hodně, přijedou vlastně téměř všichni, přijedou i spřátelená města, připomínáme si 20 let partnerství ze Škofjalo. Takže já se těším, že ten festival bude takový prostě o tom, že bude víc času popovídat si s těmi přáteli, kolegy, víc si to užít.
1: No, samozřejmě některé ty části toho festivalu jsou tradiční, jako je to třeba právě v případě zahájení, které je na programu v pátek 11. září. Povězte posluchačům i kolemjdoucím, jak konkrétně bude vypadat.
2: Tak v 19 hodin zahájí festival kapela Tempus, možná znáte, báječná středověká kapela. Určitě bych ráda zmínila taneční představení Kody, to je táborský báječný soubor mladých talentovaných dívek pod vedením Markéty Švecové, který vlastně tancem odtančí vlastně historii toho našeho města, což je většinou krásné, někdy tajuplné, někdy děsivé, takže určitě zvoná ten taneční projev té naší historie a v 9 hodin přijde noční pochodňový průvod, což je asi důvod, proč většina lidí vyráží v pátek večer na náměstí. Průvod samozřejmě půjde v čele s Janem Žižkou a jeho věrnými. Budou znít bubny, kopita koní, volání husitů, zaplanou samozřejmě louče, protože on je samozřejmě o těch ohní.
1: Mě osobně docela na tom pátečním programu zaujal videomapping, to je už taky taková tradiční součást táborských setkání. Kdo se konkrétně o tu letošní projekci postará?
2: Tak my jsme letošní videomapping vlastně zadali student fakulty Ladislava Sutnara vlastně ze Západočeské univerzity v Plzni pod vedením vlastně vedoucího laboratoře multimedií pana Kellnera. Takže my jsme trošku letos udělali jiný videomapping, než na který jsou vlastně návštěvníci zvyklí. Nebude tak edukativní, nebude připomínat vyloženě nějaké výročí a bude takový více volnější. Nechali jsme vlastně studentům a panu Kellnerovi volné ruce a já si myslím, že se docela zdařil. Je prostě jiný. Je tam využita samozřejmě hudba z chorálu, z toho, co jsme si vlastně nechali dělat tenkrát k výročí 600. založení města od Boston College, takže tam vlastně zpracovaná ta hudba trošku a pan starosta tomu říká momenty táborské historie viděné studentskými očima, takže já bych to neřekla lépe. Těšte se.
1: Určitě se těšíme. Když se dostaneme teďka plynule k tomu sobotnímu programu, tak tam bude třeba jarmark a středověké tržiště taky na tržním náměstí. Možná právě u toho bychom mohli teď zůstat. Jak bude vypadat středověké tržiště kde jinde než na tržním náměstí samozřejmě?
2: Tak to je tradice už vlastně do historie. Tržní náměstí opravdu fungovalo jako trh. My se vždycky snažíme, aby ty stánky působily prostě středověce od nějakého vizuálu, aby tam bylo zboží, nějaká řemesla, aby se si prostě připadali aspoň trochu ve středověku, abyste neuklouzli od poslámě, pozor. Bude kovář, určitě z výrobky, různé tepané výrobky, historické šperky, koření, přírodní kosmetika, bylina, mídla prostě a samozřejmě nějaké lahodné občerstvení, třeba zelné placky a medovina, nebude chybět sušené maso, takže to tržiště má i hudební program, ten je laděný víc do středověku, takže já myslím, že tam bude krásná středověká atmosféra.
1: Prostě se divá diváci přenesou do 15. století. Možná podobně taky i na jarmarku, který je rovněž na programu v sobotu. Ten bude vypadat jak?
2: Ano, tak táborský jarmark ladíme svíce do staročeského, aby posuneme se zase možná o pár století trošku dál. Takže zase samozřejmě nějaký perníky, dobré jídlo, voříšky, nějaké svíčky a zase třeba výrobky z proutí, zelnu, můžete třeba vidět, jak se tká plátno, takže se tak zase snažíme nějaká řemesla, pohoda, něco pokoupit, něco dobrého sníst, něco dobrého popít.
1: Samozřejmě přenést diváka do té historie, to je taky neodmyslitelná součást táborských setkání. Úplně stejně jako hudební program, který je vždy taky velmi pestrý. A můžete nyní, paní Šemková, zmínit, kdo přijede zahrát na letošní táborská setkání?
2: Tak samozřejmě bych ráda zmínila, v pátek na Žižkově náměstí zakončí večer koncert hudebníka Vlasti Redla od 10:30. Potom bych ráda pozvala na báječný bumband Jiřího Dvořáka z hity Hany Zagorové, vlastně s vokalistkou, která dříve zpívala s Hankou Zagorovou, Evou Kleinovou, což si myslím, že je báječný projekt, který vlastně podpořil i Štěfan Margita, takže přijďte, myslím si, že vám bude běhat mráz po zádech. A samozřejmě zvu třeba i na koncert, nebo rokové panoušky, zvu na koncert vlastně Vojty Bureše s kapelou Doktor Viktor, on hraje vlastně ve Vánocových věcech. Myslím si, že je to taky velký rocker, kdo má rád rock, tak si myslím, že Doktora Viktora určitě ocení. A v neděli určitě zvu třeba na kapelu Buty o 2 hodin.
3: Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kdo nepřekládá.

Až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

kde se málem utopím, ať se na huconský šíky najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudson spíš jíky najmout.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Nevyhovující zázemí, zastaralé toalety, špatné rozvody. Tak to všechno vedlo k zahájení rekonstrukce budovy střední školy a vyšší odborné školy cestovního ruchu na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. Protože opravy zasahují i do školního roku, rozhodlo se vedení školy přesunout veškerou výuku odborných předmětů do budovy Fráni Šrámka.
1: Zvuk vrtaček se právě rozléhá druhým patrem z školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Se mnou je tu ředitelka Zdeňka Erhartová a sledujeme, jak dělníci dokončují nově vybudované toalety.
2: Je tady řada věcí už zastaralých a neodpovídá vlastně požadavkům moderní doby. Není tady dobře elektroinstalace, rozvody vody, odpady. My jsme se té rekonstrukci trošku dlouho bránili, protože jsme věděli, že bude složitá, ale vzhledem k tomu, že i nám krajský úřad přispěl, tak jsme se rozhodli do toho jít a tu rekonstrukci udělat.
1: Budova stojí na Senovážném náměstí od roku 1864 a je zapsaná na seznamu kulturních památek. Všechny plány na rekonstrukci proto musela ředitelka projednávat s Národním památkovým ústavem.
2: Nesmíme měnit vzhled, nesmíme měnit vlastně rozměry těch místností a opravdu musíme udělat to citelně tak, aby to odpovídalo zase požadavkům památkářů a dalších lidí, kteří se k tomu vyjadřují.
1: Rekonstrukce budovy začala 15. dubna. Jak ředitelka Zdeňka Erhartová podotkla, ve škole je málo místa, proto všechen nábytek a vybavení museli přesunout o patro níž. Dělníci tak teď pracují pouze v nejvyšším patře.
2: Počkáme, až uskutečníme tu první etapu, přestěhujeme vlastně ten nábytek a ty další věci z toho dalšího patra zase zpátky nahoru a budeme pokračovat tou druhou etapou.
1: Zatímco druhou etapu si škola zafinancuje sama, a to předpokládanou částkou kolem 8 milionů korun, na první etapu dostala dotaci. Jihočeský kraj jakožto zřizovatel ji poskytl ve výši zhruba 9 milionů korun z fondu rozvoje škol, řekl mluvčí krajského úřadu Jihočeského kraje David Hoke.
3: Střední škola a vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích je navíc škola s více než 30-letou tradicí, studuje na ní kolem 700 žáků a má významné postavení ve vzdělávání pro gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch.
1: Po dokončení první části rekonstrukce plánuje ředitelka Zdeňka Erhartová vypsat další výběrové řízení. Druhou etapu oprav budovy na Senovážném náměstí by podle ní mohlo zhotovitel stihnout do konce příštích prázdnin. V následujícím školním roce se studenti možná navrátí do svých původních tříd. Z Českých Budějovic Barbora Klempířová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: počasí.
1: Na telefonu je už Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Ovlivněná zvlněná studená fronta, která bude přes naše území přecházet k jihovýchodu. Noc na zítřek bude zpočátku hvězdnatá, ale kráno se od západu bude zatahovat a místy se přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Teplota klesne na 18 až 15 stupňů. Během dopoledne se zatáhne úplně a ty srážky se rozšíří na celé území kraje. Bouřky, i když jenom ojediněle, hrozí až do večera. Pozdě večer pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota přes den vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21, ale už brzy odpoledne se bude ochlazovat. Vítr povane mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Bio bude na nízké zátěži.
1: Nyní se podíváme na čtvrtek, pátek a rovnou i sobotu.
2: Počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazné pole vyššího tlaku vzduchu. Čekáme převážně oblačnou oblohu, přičemž nejvíc sluníčka uvidíme zřejmě ve čtvrtek a nejméně v pátek. Co se týká srážek, spíše ojedinělé přehánky na jihu kraje. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 9 stupňů a odpoledne kolem 20, takže se docela citelně ochladí. Vítr povane většinou jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji končí. Co uslyšíte zítra? V Chlumu u Třeboně slouží místo školní jídelny dětem vojenský stan. Obědvat v něm budou až do konce října, kdyby měla skončit rekonstrukce jídelny a školní družiny. A také se zítra dozvíte, že v Jindřichově Hradci otevřelo muzeum fotografie novou výstavu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: Vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně a později odhaloval korupci a zneužívání moci uvnitř struktur OSN. Vladimír Dzuro je emeritní policejní rada a někdejší vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti Organizace spojených národů v New Yorku. Kromě vyšetřování válečných zločinů a odhalování korupce se věnoval taky zneužívání moci v mezinárodních institucích. Nejen o jeho nové knize si s ním v našem vysílání popovídáme ve středu 9. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT 2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouřlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
2: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ministr zdravotnictví probíral s prezidentem změny ve zdravotnictví. Ukrajina získá asi 1000 střel do systému Patriot. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v srpnu mírně vzrostla na 4,3%. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO jednal s prezidentem Petrem Pavlem o změnách ve zdravotnictví. Mluvili třeba o centralizaci vysoce specializované péče nebo elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch po schůzce řekl, že prezidentovi představil také návrh, podle kterého by proti chřipce mohli očkovat i lékárníci. S tím nesouhlasí koaliční SPD. Vojtěch ale chce návrh obhájit.
6: Pan prezident tento návrh spořil, dává mu smysl, já jsem ho vysvětloval vlastně ty důvody. Za prvé je to něco, co vidíme, že je běžné ve většině zemí Evropy a hlavně cílem je, abychom u nás zlepšili proočkovanost proti chřipce, která je jedna zase z nejnižších v Evropě.
4: Ukrajina s pomocí spojenců a půjčky od Evropské unie uzavírá smlouvy na dodávku asi 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Kyjev americké Patrioty používá k sestřelování ruských balistických raket. V poslední době se ale potýká s nedostatkem munice a prezident Volodymyr Zelenský o ně spojence opakovaně žádal. Německý ministr obrany Boris Pistorius dnes během online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny řekl, že Berlín poskytne Ukrajině střely do Patriotů z vlastních zásob. Dodá je i Velká Británie. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v srpnu mírně vzrostla. Práci hledalo zhruba 18,5 tisíce lidí, což je o několik stovek víc než v červenci. Volných pracovních míst naopak ubylo. Zaměstnavatelé prostřednictvím úřadu práce poptávali obsazení téměř 6 400 pracovních pozic, dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
7: Struktura profesí nabízených míst se během srpna nezměnila. Jednalo se zejména o řidiče nákladních aut, převážně v dálkové dopravě, montážní dělníky, kuchaře, kvalifikované pracovníky ve výrobě, skladníky a dělníky v potravinářské výrobě.
4: Bývalé nádraží v Lovětíně na Jindřichohradecku slouží od září jako škola. S úpravami budovy pomáhali od jara rodiče, prarodiče i přátelé spolku. Ve veřejné sbírce získal spolek na rekonstrukci a vybavení více než 200 000 korun. Pokračuje ředitelka spolku Lovětínka Barbora Kolářová.
8: Na brigádách, které byly od jara až vlastně do začátku školního roku, pracovali rodiče všech zapsaných dětí, prarodiče i přátelé školy a celého spolku. Bylo to moc milé a jsme si díky tomu mnohem blíž.
9: Sport.
4: Dalším asistentem trenéra českého fotbalového národního týmu Španěla Santiho Denii bude bývalý reprezentant a jeho někdejší spoluhráč z Atletika Madrid, Derek Babel. Do funkce ho jmenoval výkonný výbor fotbalové asociace. Už oznámeným asistentem je Deniův krajan Pablo Amo.
5: Počasí.
4: V noci klesnou teploty na 18 až 15 stupňů. Zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku většinou oblačno, místy přehánky, postupně zataženo. Přehánky budou přecházet do deště na celém území. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. Odpoledne se bude ochlazovat. Na horách bude maximálně 21 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehody se vyšetřují v Deštné na Jindřichohradecku na silnici 128, v Táboře na ulici Československé armády a také v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku v ulici Ke školce. Dávejte tam pozor.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
9: Hezký podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky a jejich hezký poslech vám jako vždy přeje Michal Hovorka.

znáš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké

Knížky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači. Ještě ani nestačil oschnout Ingoust ze scénáře minulého dílu folkového antikvariátu. No a už je to zase mokrý. A opět se to vysílá ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic a opět u mikrofonu sedí Pavel Zajíc. Ten týden utekl jako voda, i když ono mluvit o vodě při pohledu třeba na Orlickou přehradu hraničí ze svatokrádeží. Ale už občas i trochu zapršelo, trávníky se zmenšeninou pouště na našich zahrádkách už opět nesměle začínají zelenat a tak se snad všechno v dobré obrátí. To je onen optimistický přístup a mimochodem víte, jaký je rozdíl mezi pesimistou a optimistou? Pesimista říká, to už nemůže být horší, ale optimista říká, ale může. No a tenhle přístup se samozřejmě nevztahuje pouze na vodu v přírodě, ale i na jiné jevy, které s vodou moc nesouvisí, ale s našimi životy ano. Ale to nám nepřísluší hodnotit, my budeme dělat, že se nic neděje a když to budeme dělat všichni, hojit to bude klidu na práci. A pro mě je práce vyhledávat hezké písničky a tak chutě do toho.

0: Určitě jste poznali charakteristický projev Vojty Kyďáka Tomáška, který od nás získal přezdívku Vojta Tomáš Kyďátko. A v roce 2021 nahrál ve studiu Honzy Frýdla desku svých největších hitů a nových písní. Na bohatším studiovém provedení se podílelo několik jeho českých muzikantů, kteří přizdobili Vojtu v typický kytarový sound. To se totiž takhle píše, aby to vypadalo moderně a zasvěceně. Ale už charakter další písně vás utvrdí v tom, že je to opravdu ono typické kyďátko, tak jak ho léta známe.
1: Hledal jsem po cestách divokou touhu, utrácel po nocích, hnal se a hnal.

Všechno je tak, jak má být. To je ústřední slogan další Vojtovy písně a zdál se natolik úderný, že po něm získalo tento název i celé album. A když se nad tím sloganem zamyslíte, tak zjistíte, že je na něm i docela dost pravdy.

Zlokte nad Ohří, kde žije a tvoří Vojta Tomáš Kyďátko, se přesuneme směrem jihovýchodním do oblasti Plzeňska, konkrétně do Šťáhlavických lesů, kde zase žije a tvoří další trampský bard Béďa Rerich, řečený Šedivka. V roce 2014 natočil se spoustou přátel profilovou desku s názvem Runway života a z té si poslechneme několik ukázek. Šedivkovy písně zpívají spřátelení interpreti, v tomto případě Míša Leicht.

Následující píseň je poctou Vladimíru Staňkovi, legendárnímu tramskému swingařovi, jehož písně hraje celá řada kapel. Rolf, tak zní jeho tramské jméno, pod nímž ho známe ze sestavy brněnského příboje, je i autorem Šedivkově písně Zmíněných pahorků, o kterých vám zaspívá další host Šedivkovy desky Jitka Vrbová.

Šedivkovi alias Béďovi Rerichovi bude letos 91 let. Je tedy stejný ročník, jako byl Vabery Vola, s nímž byli mimochodem velicí kamarádi. Šedivka má v současnosti takové menší zdravotní potíže, ale s jeho tuhým trampským kořínkem se z nich pomalu vykřesává a tak mu posíláme písničku a přání, ať se zase brzy mezi náma ukáže.

Dnešní folkový antikvariát, opět laděný poněkud tramsky, se pomalu chýlí ke svému závěru a mně nezbývá, než se jako obvykle rozloučit. Pokud bych tak neučinil, budou mě všichni považovat za nezdvořáka a to by mě přišlo líto, neboť jsem obecně považován za zdvořáka. A pokud se to někomu nezdá, tak ať si současně s vlezením na záda trhne nohou. Vy ostatní se pak mějte krásně, zpívejte si a všechny hulváty odkazujte do příslušných mezí, včetně hulvátů vysoce postavených. No a naslyšenou příště se těší Pavel Zajíc.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dosavadní průzkumy v Národním parku Šumava na Klatovsku neodhalily látky používané jako chemické zbraně, oznámil to Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Šéf armády nepojede na konferenci v Kyjevě, od ministerstva obrany totiž nedostal povolení. Restaurátoři obnovují fresky v soudní budově Vyšebrodského kláštera. Zítra se ochladí a přijde déšť. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například iperit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je významně kontaminovaná. Podle něj je tam velké množství znečištěné zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Policie část bývalého vojenského prostoru Dobrá voda nepřetržitě hlídá. První sanační práce by tam měly začít 21. září. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka ale nebude nutné uzavírat žádné turistické trasy.
2: Zabezpečená kontaminovaná oblast je mimo značené turistické trasy a díky tomu žádná právě z těchto turistických tras nemusí být z tohoto důvodu uzavřena.
0: Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nepojede na mezinárodní bezpečnostní konferenci do Kyjeva. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Hlaváč pro cestu potřebuje povolení od ministerstva obrany. Podle Seznam zpráv se ale ministr Jaromír Zuna za SPD ani jeho náměstek Radovan Vích z SPD k cestě nevyjádřili. Hlaváč proto na konferenci nemůže. Takzvaná soudní budova v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku se opravuje. Při rekonstrukci za bezmála 80 milionů korun teď odborníci restaurují fresky z 18. století. Tu nejrozsáhlejší popsal stavební technik Petr Dvořák.
3: Ta malba vznikla vlastně jako jeden velký výjev, který pokrývá celý strop a je to podobenství o svatební hostině. Bible z Nového zákona, z Matoušova evangelia.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 18 až 15 stupňů. Ve středu očekávejte na jihu Čech zpočátku většinou oblačno, místy přehánky, postupně zataženo, přehánky budou přecházet do deště na celém území. Výjimečně se může objevit i bouřka, teploty budou mezi 22 a 25 stupni. Odpoledne se ale bude ochlazovat, na horách bude maximálně 21. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na dálnici D3 u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku, na silnici 128 v Deštné na Jindřichohradecku, u Obory, nedaleko Netolic na Prachaticku na silnici 145, také ve Frimburku na Českokrumlovsku na silnici 163 a nejnověji v Suchdole na Dlužnicí v Žižkově ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Expirace jenom s X a expirace s X a písmenem S. A on je to rozdíl.
2: No, byl to rozdíl, ale dneska už není.
1: No řeknu vám ale, že dnes tedy jsem se setkal opravdu jenom s expirací s X u léku.
2: No, to je právě ono, postoupili jsme. Dříve totiž spisovně tam muselo být to X i to S. Ale protože vlastně při té výslovnosti říkáme jenom jedno to S, tak naštěstí se pravidla pravopisu uvolnila a to S tam už být nemusí.
1: Takže expirace dnes možno psát s X, bez Ska, ale i s tím Skem, když chceme být takový starosvětští.
2: Jistě, že není třeba se modernizovat za každou cenu.
1: Vy jste ale říkala, že dřív mělo to slovo jiný význam, než jenom dobu účinnosti vlastně nějakého léku.
2: On to byl vlastně dlouho, hlavně biologický a medicínský termín ve významu výdech nebo vydechování a ten význam toho slova souvisel s, původně s latinou, kde právě byla předpona ex, vy, a pak bylo spiráre, jako dýchat. A proto se tam to s zachovávalo. No ale ve chvíli, kdy vlastně je to dnes poměrně běžné slovo a není to termín, který znají jenom někteří odborníci, tak myslím, že se opravdu velmi jako rozumně přistoupilo ke zjednodušení té pravopisné podoby, abychom prostě nedělali zbytečně chybu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná,

Vidišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vidišská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

zmizela, zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Lačerat Šukar Šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adežives Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: Píseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k nim i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontaktní víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi náma dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužít do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy? To
2: ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama, nebo mezi klubama jsme si chodili takhle za zápas a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal jsem něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
2: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26?
2: Těch 15-16 roku, no.
1: Cože, jste tak brzo skončil?
2: No manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate? Někdo z rodiny?
2: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
2: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Byl takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičný, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a Klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a Klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazujou a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty. To jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aurelie, ta vlastně vyučuje street dance v Klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aurelie, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Mám jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasu, že v září budou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka a postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romskýho Salud Roma a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: To je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnými technologie, má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejméně za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástupci dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem, musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam porouchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tam já, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, to já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkovi hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli? Nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičit, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by kapelník, Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou. No.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil. No. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi. Nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísnej nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale nepoznal. Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k ano. těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu. A ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jenom v Hořicích na náměstě a říkal, Jirko, prosím tě, náš kluk, ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přítel, ještě počkám, až to je ten zoubek vypadne a vyroste, takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z ty Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: tak,
0: se...
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekali, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, no. Že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestrová celová Hypše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televariete, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé platformě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatrujíš to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to je to, jako to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba. V dnešní době ta tolerance je vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano, ano.
0: Už 680, to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů.

0: právě takzvaný knižkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
1: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým če jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože si říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty na ty hezky úklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči. Takže to si pamatuju. Já jsem teda ty na ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mě takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teda přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý, a že se musí před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde nebo natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujeme, 26, 27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stajáme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Marie Rotrové, ano. Takže těch 26, ten dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: jo,
0: no. Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Všichni, takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostního orchestru Karla Vlacha. Jo? To, když
0: ten,
1: to, ten je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vem, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a kdy stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě
0: protože
1: v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No postivě? Jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti. A já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko od na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, ale opak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám z těch šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 32 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohledu plnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohu na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně zanířany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java, je to zkratka zakladatelů. Já teďka si nespomenu, jak se jmenuje. České motorky.
1: Motorka.
2: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety, to všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
2: Něco jsem o ní zaslech.
1: To přesně nevím, ale asi ano.
3: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
2: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
4: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci. Kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole? Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamoelektrické stroje v nizozemském Maarsenu, ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
5: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
6: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšelejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
7: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Rumpál.
6: Taková ta nablízkaná.
7: Vzhledem k roku výroby 1929 tohle motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
6: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili, kolik je jich tady celkem.
8: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
6: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
8: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
6: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
8: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
6: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
8: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
6: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
8: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
6: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
8: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
6: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
7: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
9: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října již jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády i díky panu Janečkovi byl poměr obrácený.

0: Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja-va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl – vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě, současný trend ve uchovávání těch automobilů, samozřejmě platí i o motocyklech, směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javy 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
2: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadsterů, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a

0: Omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
1: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš Schotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java, připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovat v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké Chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít ihned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým šedesátinám dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
2: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu a ona to vůbec není pravda.
3: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
2: A teď jsme tady v tom hnízdečku?
3: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
2: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
3: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a tlakovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje, válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
2: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
3: V této verze vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
2: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
3: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
2: A těch 50 našich kousků, to chodí k těm feinschmeckrům?
3: Určitě ano, to je přesně tak.
2: potom, jak tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
3: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
2: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
3: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků. Tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC právě s tím čtyřdobým motorem a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
2: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
3: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
2: Co je to minimální počet kilometrů?
3: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
2: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
3: Co by jsme pro vás neudělali?
2: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce, na těch válcích?
3: Určitě. Na těch válcích to není jako v běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Yava Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Java.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledku mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Špindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácnili na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. Jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne, to teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, Někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: vy dva smutní. Ale asi do světa.
1: A proč pak to?
0: Ale v chaloupce nám sedí vír. Je ho tam od rohu k rohu.
1: To on oplátkou za datlíka. A já to tak nenechám.
0: Kde pak, datličko? Proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
1: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna a datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese, co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
0: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
0: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
0: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
1: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
0: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7. A 17. A 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
1: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařizové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerničků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření.

za Žáholce na návštěvu. Vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako jen, abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím. Tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal, prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bysme nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordie sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty si zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být...

0: být opatrnější.
1: Víš co?
0: Pojď se mnou do jeskyně, tam to spolu projednáme.
2: Stůj!
3: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
2: Já nejsem klouček, já jsem cipísek.
3: A vida.
0: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty cipísku vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloději, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
3: Do knížecí zahrady.
0: Aha, a co tam?
3: Budeme tam krást hrušky.
0: Aha, hrušky?
3: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
2: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nadranc, ale punčochy z hedvábí. Mm.
3: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Rumcajsi?
0: Jebe, ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloděj.
3: Co tak najednou?
0: Já se vždycky rozhoduju po Rumcajsím. Najednou.
4: A Rumcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Rumcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
3: Tak jsme tu, Rumcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
0: Tak, pěkná. A co dál?
3: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
0: A proč bych tam lezl?
3: No sakl blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
0: A co když nemusí?
3: Jak to?
0: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
3: To bych tedy rád viděl.
0: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
3: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
0: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
3: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcaj si děláš?
4: Jak by to Rumcaj sdělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
3: A třeba i po druhé to byla náhoda.
0: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
3: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
0: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
3: No jo, jenže já to neumím.
0: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
3: Co?
0: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
3: Já se chytím.
0: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
3: Vždyť už jsem tady.
0: Až nahoře?
3: Až skoro nahoře.
0: A hrušky tam vidíš?
3: Vidím. Tak už zavolej.
0: To víš, že zavolám. Richtáři! Richtáři! Máš Rumcajse na hruškách!
5: Co? Na hruškách? No, ty Ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcaj si, hned se zdolu, hned!
6: Lichtář, to si lichtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se runcaj si nevymluvíš.
6: Lichtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
6: Lichtáři, lichtáři, mordy je, Firok, když já si narazím. Lichtáři, lichtáři, bo.
5: No asi dole.
6: Lichtáři.
5: A pí kníže, kníže.
6: Lichtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
6: Lichtáři.
5: Do šatlavy jsem řek.
4: A Richtář popadlí čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse, a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Runcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, 3 lány polí a kuslouky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá.
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro košík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou Hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
6: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá...
6: Tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni.
6: Mám ho uvázaného ve stodole na oprati, protože si mi 2x zalhala. Povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě shledal trochu hlasu a zasípěl.
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
6: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
6: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
6: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
6: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
6: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
6: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
6: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalý trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, když punt

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, je 8. září úterý, začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži, ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před tisíci lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit anebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5 minut po 23. hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Ona se narodila v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouce Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zeptat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. Viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Takže...
1: A asi by to chtělo překladat. Ale...
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako, bych se s něma chtěl zeptat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije. A pan Hill je už hodně starý, jo?
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: A ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Aha, budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy. Jo? Tak spousta lidí utekl kvůli tohohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života doby, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte, jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi, že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně, a víte s čem? Nebojí se zubaře, a když jdu k zubařovi a zubař zapne...
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma, ano?
1: Jo, děkuji, naschledanou.
0: Tak děkuju, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Co se dovolu prchatit, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaroh, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla, ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstují, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všechny možný státy, tam se nají a aha, potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě, a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře. Držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem. Že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Aha. Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem.
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se říká, no zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat i se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali třeba ty rodinné příslušníky stranou, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jdem na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak bych se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju, nebo že nás.
1: Nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady techniku,
1: moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaše stanici do notařených dveří, tak
1: jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude někdo den do otevřených dveří, tak se tam pojedu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to někdo moderujou.
0: No. Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: A pohledy, tak to zlína. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatice a okolí, kam jezdím, vám. Navzájem,
0: tak,
1: že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vnuční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, díval jsem se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace. Prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, jako teďky ve skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to Země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále, a tak dále. Nebo se podívat zhora na tu, naši, na tu planetu. Říká se, že tam s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to byste jsem nechtěl.
0: No, tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, mám zrovna zítra, máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnu pod Radoštěm na Bakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. A tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochoz. A já jsem

0: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to, no svým způsobem mu závidím, jsem mu záviděl, teď už ne, protože jsme na stejné lince
1: to, ale to je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, Olina.
0: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
1: Naštěstí to by to nešlo.
0: No, je mi to jasně, no.
1: By člověk nenaskočil zpátky, no.
0: Přesně tak.
1: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl. Tak
0: až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy, jo. Takže manžel z manžela se stala žena, z manželky muž, tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně, nebo to jim vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynuly ty 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bambu říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. Za tu noc se stalo prostě všechno, ale prostě stalo se i to, co... Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen takové na odlehčení.
1: Na odlehčení prostě... na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
0: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
1: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř? Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava Spelhřimova. Je tady
1: Noční linka. Já taky zdravím paní Jaruško, všechny posluchače Noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tej žijící osobě byl by to asi Willie Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Než bych jako bral ten jeho věk, nevím jak to mentální věk, ale těžko říct, jako možná je do toho jeho věku teď současný, jak se cítí a jak vlastně je furt plný energie.
0: Jaroslave, on už má požehnaně let. To
1: ano, právě, a možná se žít. Má hodně právě, tak já obdivuji tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě, natočil hromadu alb. No, vlastně možná nejvíc ve světě, jakoby alb, co by jakoby zpěvák zatím natočil je Velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových. No. O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, my mohli uhynout, tak se jich rozhostil, nějak jsem zaslech. Že to by chtěl tě situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do něj jakoby takhle na ten den do té situace by vžít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, byste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná je do současný doby, no spíš jako možná by mi to nevadilo v téhle době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den.
0: Mm-hmm. A umíte si představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Já nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako s country kapelách, nebo kapele nějaké, kde, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého toho rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jako by zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný jako on, že jo, no tohle no.
0: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my posluchači
1: jako představujeme? Jako já si myslím, že je hrozně skromný, neznám ho, ale myslím si, že je skromný, že to nedává na jeho známá indiánku, že z manželku z kmene Čeroký, že je taky zaslech, že má takový indiánský kořeny manželky a tak jakoby je to takový zajímavý. A když ještě podbočil od toho Viliho Nelsona a zaměřil bych se na osobu, která už nežije, tak by se chtěl jednou stát prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Mm-hmm. Chtěl bych pochopit tu dobu, jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo. Jakoby, to myšlení jeho v té době, jak zvládnu, nebyly žádný auto, jezdilo se na koník. Auto vlastně skoro vlastně jakoby, on, jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
0: No. Takový,
1: byly to taky zajímavý do tohle ještě situace do toho Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Přemýšlím, jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou ne jako, nést, jako první jako československý prezident
1: na ten den, jak to říkala. Jako nechtěl bych to asi jako ten den. Jakoby.
0: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži. Ale z jeho povahou. Ano, kdo ví,
1: já bych měla asi respekt, já bych právě měla respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
0: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
1: Jako seděl.
0: Je to taková konkrétní otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
1: Trošku to. Jakoby, jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, což by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, když, kdyby...
0: Jak by vyřešil...
1: Řešil si to asi dnešní, jako tu
0: problémy dnešní doby, no, ale to by byla dnešní výborná, doby, no, to by byla výborná otázka.
1: Ale jako každá doba nese svý a tak by těžko říct, jak by to pokračovalo. Každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, to už se všechno mění, že jo.
0: A Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
1: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby od České republiky, si myslím.
0: No, to není jen tak prarodiče, jakoby, no to bylo v podstatě
1: jako, myslím si, že tam na té 5000 na té hodnotě není jako, na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnoty bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je kalež pro tý, který podle toho dokázal daleko více, jakoby si myslím, nevím, více, těžko říct, jo. Je to asi jiná doba, že jo, kalež pro tý král. Ale jako každý, podle ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl všeho. Ty tam ty zprávy jsou uvedený, všem ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat vědouš, který tady není, aby, a nesmí si tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, aby řekl. Která je žijící.
0: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím dobrá, se mějte dobře. Téma.
1: Taky hezký večer všem a dobrou noc.
0: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Jo, já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to
1: já
0: je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže, stlumíme.
1: Vydržte, já už vidím rádio ještě.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, že se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, tady ježiš, já mám trošku šok, protože se prvé trčem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak ani bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla o ní, neměla ten život taky jednoduchý a lehký. Vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku, neměla ty začátky, jej byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kdybyste měla stát na pódiu? Aha. Teď přemýšlím, jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že bych vás potěšila třeba i tady zkusila najít s naším hudebním dramaturgem.
1: Já jsem teď procitla a připojila k vám. Trošku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně v pořádku.
1: No právě, v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte. Že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no. Že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla velká hrdinka, která jako se prostě dokázala servat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to by můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký vlastně, jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví.
1: Dobře.
0: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
0: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár, v kůži koho byste se chtěla zítra probudit.
1: Mám říct filmovýho herce nějakýho,
0: třeba
1: filmovou herečku, já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku, v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si, měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila. Já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde a všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje, bere to prostě tak nějak samo za sebou.
0: No
1: to
0: ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano?
1: Pěkně. Ano, děkuji vám, dobrou noc.
0: A teď si dáme jednu zahraniční písničku, co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barbuříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazí a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já bych, jsem hodně o tom přemýšlel, a já bych chtěl být v politice a chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Měla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana, a mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě, Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, jsem to že milovala. Určitě.
3: No,
0: vy byste chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala, ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prozraďte, nebyl hercem. Kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný. Já jsem si myslela, že to bude navždy.
3: On byl nádherný, no. On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherný, já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný. No. Já jsem to musela vidět, Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní
0: vtipy. No, a že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy, humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo, prý. slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej, a on říká, jo, já jsem ho zabil.
0: Hmm.
3: To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jany Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško, vám i všem posluchačům, co se po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak by to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom mockrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jak je měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím, mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události, možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovat se nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Tohle by se mi všechno líbilo.
1: Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, ztráta soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu, jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné. Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem?
1: No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte ráda.
1: Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně. A třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistiví a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolení, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou, která umí perfektně hrát na klavír.
0: Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já když, já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka
0: možnosti.
1: Řekla, že na to nemá a že

0: takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela, ale já si myslím, že bych u toho vydržela.
1: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
0: Já nevím. Já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě muselo být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
1: Aničko, ale tak to je škoda. Tak se ještě vraťte k tomu snu.
0: To už nemá cenu, Jaroško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě sklíduj.
1: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
0: Ne, nehrála.
1: Že to vás minulo?
0: To mě minulo. Já jsem byla taková 10 roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla nebo poslouchala audioknihu ty James Goodellové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily. Uh-huh. A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
1: A to vám řeknu, že je hodně originální.
0: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, nějak pochycený od syna, víte, on pracuje ve Dvoře Králové jako zoolog, ve Dvoře Králové v zoologické zahradě jako zoolog. Takže to asi jsem tak nějak podchytila od něho, nebo on to ode mě podchytil, já nevím. Mm-hmm.
1: A vypráví vám doma o své práci, o zvířatech?
0: Tak jo.
1: Nebo už se mu to tak zevšednělo, že to vlastně vůbec domů nenosí?
0: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšednila. Ale jo, když se ho zeptám, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže... On tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, a protože ono někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád nějaký, někdo po něm něco chce a to takže někdy není čas, no.
1: Ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
0: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
1: Možná.
0: Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti chuděra. Já už mám přečtených tolik knih načtených nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, abych, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo
1: Dobře.
0: Téma.
1: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to...
0: Nám spadla pec.
1: Krásnou noc přejeme.
0: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byli vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

0: Až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude 1 hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel. Přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló? Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání. Tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Haló, haló.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy, volám po několikáté, ale asi jsem byla mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
0: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
1: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
0: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
1: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
0: Takže byste chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
1: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, jo?
0: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
1: ne,
0: někdy
1: ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodky tam měl kolem sebe tolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit, a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
0: Děkujeme, že jste se
1: volala. A jinak mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda. Já sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde, a poslouchám skoro každou chvíli. A tak jako je to příjemný a hlavně já miluju tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou, ty osmdesátníci, a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuju úplně. nevím, no.
0: My
1: tak to mám ráda.
0: Jsme moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
1: Ano.
0: Děkujeme a opatrujte se naslyšenou.
1: Tak jo, dobrou noc.
0: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným, podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, Paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ota Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že jo, to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No u mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to si tě ještě nespalo.
1: Ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? No bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: s těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dále, najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednou chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze. Já nevím, co
1: to, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta, přeci jenom. Já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku,
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářství.

má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Báže takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revie. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revieho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na brzině s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou.
Když jsem tedy zpozoroval,

pozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já, člověče, nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal jí vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil jí, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do Divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat, a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás, A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čověče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. František byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem vylez ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: haleť, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl,
5: Stalingrad.
4: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl,
5: Krupská.
4: A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povědá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
2: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
6: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

begonie. Byl tady a už tu není.